0: palicí. Pizizubka jen vybíral jádra ze skořápky a chroustal je na zadních zubech. Rozvaloval se v pelechu a pořád neměl dost. Křemílkovi s Vochomůrkou už od těžké palice lámalo ve všech kostech i kostičkách.
1: A už dost, teď si zas louskej sám.
0: Jenže Pizizubka na ně udělal takový veverčácký obličej, div je to neschodilo z borovice. Když rozlouskali 57 ořechů, padla na veverčáka Pizizubka ospalost.
1: Tak už můžeme jít, jo?
0: Řekli Křemílek s Vochomůrkou.
1: I kde pak?
0: Povídá Pizizubka. Sotva se valí, jak si dopřál ořechů, ale ještě stačil oplést pelech větvičkami jako mříží. A usnul. Křemílek s Vochomůrkou tam seděli jako ve vězení a jen smutně kroutili palcem. Až Křemílek řekl, že něco zkusí. Zaťukal kotníkem na borovici po datlovsku. Z lesa taky zaťukalo a přiletěla datlička z datlíky. Rozhlídla se a řekla, ten Pizizubka vám ale vyvedl pěknou věc, co? Pak ukázala datlíkům, co a jak, a všichni se pustili do práce. Zobákem sekali jako sekirkou do proutků a pařátkem si pomáhali, až pelech úplně odmřížkovali. No a tudyhle se jde k pařezové chaloupce, řekla datlička. Veverčák Pizizubka vyspával v pelechu 57 těžkých snů po 57 ořechách. Ale to už Křemílek s Vochomůrkou byli dávno doma v pařizové chaloupce.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Kohoutek po dvoře běhá, slepíčko k sobě volá. Pojď sem ty, slepíčko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
2: Na vrbičkách kolem bošileckého rybníka byly rozvěšeny různobarevné pentle, aby každý věděl, že vévoda vod jihočeských Venculín III, zvaný Sličný, oslavuje výročí svého vzniku. Gratulanti byli převážně staří i prastaří. Všichni byli zelení jako žáby, mnozí víc dobrčálova. Přinášeli dary vídané i nevídané. Kapky z jinovatky proti stárnutí, dešťovky nakládané v marinádě. Nadívané maliny na jedno zblajznutí, komáří sosáčky v remuládě. V rosolu stehínka jepičí, medové plástve velký kus. Vajíčka mravenčí v jehličí, sušený rampouch, co by mlz. Všechny ty dobroty ani neumím pojmenovat. Snad každý druhý přinesl utopence. Utopence měl Venculín nesmírně rád. Na oslavu připlul i Lužánek, se kterým se Stulík a Blatoušek znali už od památné pranice u Rožmberka. Měl fráček štičí barvy a bez boule na čele a s pusou narovnanou z něho byl zase krasavec. Dary dárců přejímal osobní strážce vévody Salakvarda. Oslavenec se na každého uculil a s každým se objal. Někomu řekl, i ty stará košatino, jinému, mokrofousy, šuldo, šulínku. Každému pěkně. S někým se neviděl 100 let, tak bylo plno vyptávání, co je nového ve starém rybníku, jak rostou kapři a tak. Všichni se usadili kolem trůnu a hodovalo se, až se na hladině rybníka dělala mastná oka. Po slavnostním obědě se hosté nemohli dočkat, až Venculín popustí uzdu svým vzpomínkám. Vyprávěl jenom jednou za 100 let. Pokaždé něco nového, neslýchaného, co se ještě nestalo a stane se v budoucnosti.
3: Dřívějc jsem brázdil vodu Vltavy. To vám byla řeka čistá, místy i bystrá, řeka Krasavice. Pozdějc si lidi vodu pošpatnili a nejenom ve Vltavě. Pro dobrou vodu pak museli do hloubky země. Když lidi nepřijdou k rozumu, bude dobrá voda na zlato.
2: Odmlčel se a za chvíli pokračoval.
3: V jednom čase si lidi usmysleli spoutat Vltavu. Začali zadržovat vodu a stavěli přehrady. Kvůli jedné přehradě zatopili vesnice i stromy a vzniklo jezero. Lipno ho pojmenovali. Přehrad postavili víc a v každé se točily vrtule. To byla pást na vodníky. Turbíny tomu říkali. Turbíny hučely a vířily vodu. Vcucli vodníky a rozsekali je na kousky. A to byl konec vodníků ve Vltavě. I já jsem byl vcucnutej a rozsekanej na kousky. Podivení bylo veliké. Vcucnutý a rozsekaný Venculín seděl na trůně netknutý. Venculín je ale z podivení vyvedl.
4: Všichni jsme byli vcucnutí a rozsekaní na kousky. Jenom já jediný jsem měl v jednom kousku spetku fištrónu. Začal jsem ve vodě sbírat kousek po kousku a dávat je k sobě. I teď víte, že každý kousek, který jsem našel, nebyl můj, ale každý, který padl, byl dobrý. Nějakou dobu trvalo, než jsem se dal dohromady a když jsem byl jakž takž celý, odešel jsem z Vltavy, abych nebyl zase vcucnutý. Přeonačil jsem se z říčního na rybničního vodníka. A to víte, jaká to byla šlamastika. Nerád na to dobu vzpomínám. Ještě mi chybí malíček na ruce.
2: Ukázal pravou ruku a malíček mu opravdu chyběl.
4: Kdybyste někde nějakej zhlídli, přineste ho a já budu úplně celý.
2: Po vyprávění vylezl žabák žblabuňka na břeh a všechno, co slyšel, vykvákal. Kdo to slyšel, ten se smál. Vodníci ale věřili, že tomu tak bylo. A co nebylo, snad teprve bude. Pod vodou se přece nedá mluvit jen tak do větru. Opozdilým gratulantem byl prastarý vodník z druhého největšího rybníka bez dřeva. Přinesl dar nejvzácnější. Bez okázalosti ho předal Salakvardovi, s Venculínem se objal, poblahopřál a musel spěchat zpátky do svého rybníka. Měl napilno. Darem bylo modré z nebe s bylinou svatého Jána nakládané vláku z ibišku a slazené šťávou z kořené lékořice. Modré z nebe málo kdo spatřil, snad jenom v odrazu na hladině. Ani Salakvarda takovou vzácnost nikdy neviděl a tak se divil. Po převzetí daru se kradmo rozhlédl, jestli nikdo nekouká, a když si myslel, že nikdo nekouká, šups s darem pod frak. Koukali Stulík a Blatoušek a nevěřili svým očím. Salakvarda krade! Přitočili se k Salakvardovi každý z jedné strany. Dej modré z nebe, komu patří, poručil Stulík a Blatoušek se připojil. Nebylo pro tebe.
3: Co si to dovolujete o capkové pasovaní?
2: Cedil skrze zuby vstekle Salakvarda.
4: Když nedáš, řekneme to Venculínovi,
2: pohrozil Stulík. Venculín právě započal další vyprávění o době, kdy vodníci zhynou kvůli znečištěné vodě a lidé si je budou muset vymýšlet, protože bez nich by byl svět chudší.
4: Vrať, co si ukradl, křičel na Salakvardu Stulík. Ticho tam,
2: ozval se někdo z hostů. To Salakvardovi stačilo. Kývl na stráž a nechal Stulíka s Blatouškem vyvést strůní tůně. Cerberus je pak odvedl do vězení. Vězení to bylo strašné. Přednedávnem totiž jeli po břehu medvědáři a v kleci měli cvičeného medvěda, se kterým vystupovali na poutích. Na hrázi praskla vozu náprava a klec i s medvědem spadla do rybníka. Jen tak na poslední chvíli stačil medvědář vypřáhnout koně a zachránit medvěda. Klec vytáhnout nemohli. Potopila se.
4: Nikomu to nehlásili, protože by měli ke škodě ještě po potahování za znečištění rybníka.
2: Salakvarda se o kleci dověděl a právě do ní nechal zavřít Blatouška se Stulíkem. Sám zajistil petlici velikým kolíkem a klec nechal hlídat Cerberem. Nešťastníci seděli v koutku, třásli se strachem, dušičky v nich skomíraly. Ale nebojte se, jistě jim z vězení někdo pomůže. Ale kdo to bude, to vám povím až zítra.

0: sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na 7 píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo a po stranách sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit. Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly. Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto odpečený a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro poleto nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce. Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude? Povzdychlo léto. Mám toho právě dost. Jdu pro ní, řeklo jaro a vykročilo ke dveřím.
1: V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a tam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe, pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, o to mohu jít.
1: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní, jen pojď.
0: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří, už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
1: Koho voláte?
0: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
1: Podzim?
0: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
1: Není, topíme, zatopte si taky.
0: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a padaly.

0: O mlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla. Míň než včera. Mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi. Mě. Mám ještě větší hlad. Mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
3: O, kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
3: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci?
0: Rozmrzela se chytrá paní.
4: Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím.
0: Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl. Mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si. Jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: Nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: Kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: To jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím.

0: jíst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala. Jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla. Ty také ještě nejsi vykrmená a odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla. Už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim. Sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník. Babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla. Takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
2: Slyšel, škudibíko?
3: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
2: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
3: A víš, že bychom mohli?
1: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
3: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
1: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal Aťce a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal,

Žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, poddaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: zalívám, zalívám.
1: Ale ne, jsem já to nešiká. Honem to utřít.
2: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: A kde se tady vzal?
2: Vyrostl jsem z té kapky.
1: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
2: Tak tu písničku dospíváme, ne?
3: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
2: Třeba ti pomůžu.
1: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
2: Hasterman.
1: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylekáš. Nejdřív pěkně jméno.
2: Ferda.
1: A teď teprve co si zač.
2: Hasterman.
1: Máme proto lepší slovo.
2: Vodník.
1: Ještě líp.
2: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
1: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
2: Maminka říká, že jsem nezbeda.
1: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
2: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
1: Když jsem byl kdysi klouček jako ty, jak je vlastně možné, že já už jsem strejda a ty pořád mladíček?
3: 200 roků pro vodníka, to je jako nic. Na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok, Hastermanů krok.
1: Ta písnička je mi taky povědomá.
2: Už víš, jak jsme se seznámili?
1: Mourkovi.
2: Je to dost.
1: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
2: Jenže jen nakresleným.
1: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
2: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
1: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
2: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
1: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
2: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
1: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
2: Kapku taky.
1: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastermánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
2: Naučit ne, ale jestli chceš.
3: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou

0: dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kápni busku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: To jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodníčí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej, ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec, skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé bělíčky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu a tím to jde líp.
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je, ne až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: To je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček, nimra, žádný nimra, tlusťouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice nabádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky. Buď tak.

0: k tomu žejdlík luční rosy.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabím zpěvu a půlci si tam otevřeli sázkovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé. A tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný. A často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten počívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje kůň Kálek, protože žblabuňka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona u nožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na kůň Kálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníce mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
2: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
1: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě... Věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
2: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
1: Zkrátka, já trulant, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
2: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
1: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, půlci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde. Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi, mě to děsí, mám od tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo, kam pak s tebou mrzout plách. Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
4: Maminko, Hančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty jsi za dítě, Ferdo.
5: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pětně na ostro žemelem.
4: Není na tebe žádné spolehnutí.
6: Za to může kapr mrzou.
5: Ne, žádný kapr za to můžeš.
6: Ty, ale odvedl ji on.
5: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
6: Já nevím, kde je.
5: Na skříni visí jence, netvař.
6: Myslím, Hančinka, kde je.
4: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
5: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
6: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
1: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně před tím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
2: Kam?
1: Přece kam jinam mohl mrzout Hančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k rákosové šatlavě jako závodník.
2: Byla tam?
1: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na rákosových mřížích visel velký zámek.
6: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
7: Zpíval mi.
6: Cože?
7: Takovou písničku.
8: Ne.

0: Obalamutil tě, chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmívá.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Ve

0: ke splavu, ať má Ferda vstéka, to má za tu šatlavu, a že se mi smál.
1: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to si neslyšela?
2: Měj zpíval jinak.
1: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
0: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
1: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
0: Hledáš nám rybník vyskne. Měj se!
1: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
3: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
1: Spí jako Dudek.
3: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
1: Ani se nedivím. Tak abych šel...
3: K vám do rybníka? No, nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v konivce?
1: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
3: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou kolébavku? No, aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpíváš Hančince.
1: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spínkej, spínkej. Vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu. Jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni viděli a slyšeli: vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Strýčkovi dělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem, a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom snil o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, hartusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě stršáně. Sržáně, úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček Sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece, žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici, a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody, skutečné a hlavně vymyšlené, a uměl je splétat stejně dovedně jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. A, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem. Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku a tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasnil se Pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky vlastně na černo. Na černo. Vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se Pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívl strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece. Probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen Pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mušce, kterou jednou určitě uloví.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: V dobách, kdy kočky žily s myškami a myši s kočkami, měl i náš kocour na bytě jednu myš. Bydleli spolu v psí boudě a skoro vůbec se nehádali. Skoro všechno dělali spolu. Spolu si hráli, spolu chodili na procházku, někdy spolu dokonce i uklízeli a tak měli v té své boudě docela pořádek. Měli čistou podlahu i strop a všude plno obrázků a roztomilých mušek. Však to byla nádherná psí bouda. Měla pevnou střechu a pěkné okénko i půdu a sklep. Jednou v neděli seděl kocourek v křesle a četl noviny a myška myla nádobí. Měla hrnce, talíře a lžičky a uklízela je do příborníku. Najednou kocour povídá.
3: Mňau, v těch novinách dneska píšou samé hlouposti, myško.
4: Co tam píšou?
3: Tak například píšou, že profesor Fiškus měl dobrou myš. To ji asi snědl k obědu.
4: To je ale opravdu hloupost, řekla myška. Profesoři přece myši nejedí.
3: Když je to tu napsáno, tak jedí.
4: Mně se to nezdá, kocourku.
3: Tak si to přečti sama, řekl kocour.
4: Ty jsi ale popleta, kocourku. Tady je napsáno, že profesor Fiškus měl dobrou myšlenku.
3: Aha, já jsem myslel, že měl dobrou myšlenku. Že se ta jeho myš jmenovala Lenka a že byla dobrá. A já už mám zase veliký hlad a dnes je neděle. V některých domácnostech dělají v neděli hostinu, povídá kocour. Dělají hostinu a pozvou na ní spoustu přátel a známých a taky nějaké hudebníky. a mají tam tolik jídla, mňau, že ani nemohou sníst.
4: Jestli chceš, kocourku, povídá myška, uděláme si dnes taky takovou hostinu.
3: Mňau, to je ale výborný nápad. Uděláme si hostinu, souhlasil kocour. Ty připravíš jídlo a pití a já pozvu hosty.
4: Zatímco se myška otáčela kolem plotny, přemýšlel kocour, koho by pozval na hostinu.
3: Psa nepozvu, říkal si pro sebe. Pes by všechno sežral a na mě by už nic nezbylo. Prase taky nepozvu, moc přijídlem laská. Ani slepice nepozvu, to by bylo jenom samé kdákání a žádná legrace. Králíky bych pozval, ale co by králíci dělali na hostině? Vždyť žerou jenom trávu. Leda, že bych pozval nějakou kočku,
4: řekl si kocour a vypravil se po střechách schánět kočky. Myška mezi tím všechno pěkně upravila. Na stole byl ubrus, na ubruse váza s květinami a talíře s polévkou a knedlíky a pečeně. A taky mísy plné ovoce, buchet a koláčů, vdolků, placek a lívanců. Potom tam byl podnos s tortem a ještě takové malé talířky se zákusky a tác s obloženými chlebíčky. Ze sklepa přinesla myška chlazenou limonádu a dokonce i jednu láhev vína. Ale byla tam i káva a čaj a kakao. A všude talířky se slaným pečivem a sladkými bonbóny. Kocour zatím scháněl kočky po střechách, ale místo toho, aby je slušně pozval na hostinu, popral se s kocoury a tak přišel domů bez hostů a s dírou v kalhotách.
5: Když si kocourku nikoho nepřivedl, pozvu tedy na hostinu svoje kamarádky.
3: Ty máš taky nějaké kamarádky, divil se kocour.
5: No, přece myšky z dírek na poli.
3: Ne, ty nezvi, myško, povídá kocour. Já přece jen přivedu radši ty kočky, mě by to myší pískání kazilo chuť k jídlu.
5: Dobře, kocourku, jdi, ale ať si brzo zpátky, aby nám to dobré jídlo mezi tím nepošlapali mouchy.
4: Kocour šel znovu zvát kočky a myška zatím chodila kolem stolu a odháněla mouchy. Když se kocour pořád nevracel, pozvala si myška na hostinu kamarádky. Myšky opravdu přišly a bylo jich hodně. Bylo jich asi 100. Přišli také myšáci a měli sebou hudební nástroje. A když slyší nějaká myška hrát muziku, tak to nevydrží a musí tancovat. A tak se myšky vzali za ruce a tancovali nejdřív rejdováka a potom mazurku a polku. Když se dost vytancovali, pustili se do jídla, obešli všechny stoly, nakoukli do spíže a navštívili i sklep. Všechno vyštrachali, všechno rozchroupali, všechno snědli. Nic nezbylo. Potom si sedli do kroužku a zpívali myší písničky. Kocour zatím prolezl půdy a střechy a pozval kočky a taky hodně kocourů na tu slavnou hostinu.
3: To bylo ale koček a kocourů. No, bylo jich dohromady asi 100.
4: Když přišli ke psí boudě, slyší zevnitř zpěv a smích a myší pískání.
3: Mňau, ta tvoje myška dneska ale vyvádí, povídají kocouři i kočky kocourovi.
4: Nakouknou dovnitř a hle, všechno jídlo je snědeno a v boudě je asi 100 myší a všechny se smějí, zpívají a pískají.
3: Mňau, no to je hrůza, kdo to má poslouchat,
4: volá kocour.
3: Kde jsou všechny ty dobroty, co tu byly přichystány?
5: Víš, kocourku, povídá myška. Ty ses dlouho nevracel a tak jsem pozvala na hostinu své kamarádky. Nejdřív jsme tancovali, potom jsme zpívali a pak jsme všechno snědli. Moc jsme si pochutnali a moc dobře jsme se bavili. Ty nemáš radost?
4: A kocourek neměl radost. A kočky neměly radost a kocouři taky neměli radost. a kocouři syčeli a kočky mňoukali a kocouři vytáhli drápky a kočky vycenili zuby. Ještě, že měla ta psí bouda takový pěkný sklep, myšky utekly do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě na pole a na poli do myší dírky. A ta myška, co bydlela v psí boudě s naším kocourem, no, ta taky utekla do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě ze zahrádky na pole a na poli do myší dírky. Už nebydlí s naším kocourem. Však on jí taky dělal víc starostí než radostí. Od té doby žijí myši s myškami a kočkám a kocourům se vyhýbají. Kočky a kocouři zase zkoušejí žít ve společné domácnosti se psy, ale slyšel jsem, že jim to spolu moc nevychází. Psi prý kočkám ubližují, všechno jim sežerou, štěkají na ně a pro každou maličkost se na ně hned tak rozlobí, že kočkám a kocourům často nezbývá, než utéci před nimi na strom. Však to mají kočky a kocouři za to, že nedokázali myším odpustit tu jejich myší hostit.

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy, tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
2: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
3: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
2: Z hora dolů se letí hned potom, ocekl Čmelda. Ale já tě stejně nic učit nebudu, protože ty nejsi pravá beruška.
1: Já nejsem, jak to, že ne?
2: Polekala se beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Ale,
2: vzlikala beruška,
1: já jsem ještě malá.
2: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá. A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahrmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet. To je moje kroupa, řekl, s tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

A tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.

0: to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím, bude má. Zavřu ji v sednici, udělám s ní lednici.
1: Kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se Cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal Zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: Zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a po tom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat.
1: To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků,
0: usmívala se Beruška. Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
2: Tady přijíždí velkobruslař z Bulerbinu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku.
3: Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole.
1: Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry.

přišel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lasse zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lasse hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku a to s námi Lasse samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lasse křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lasse dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lasse. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. On tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lasse. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bose a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bose.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
2: Lidi, koukejte!
1: A hned se přidali ostatní.
2: Co to je?
0: Potkaní!
1: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky ne.

0: stovky lichožroutů a teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt, nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
1: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
2: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
1: Sláva,
0: jásal profesor.
2: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šermoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
1: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
1: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
1: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu, až

0: jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To by značilo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramíne a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce nad hlavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda Ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo má vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblásků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte jdem mrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajistá nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít, i ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Leda, že by postavil na stránce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát.
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali Krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky. Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou. Škodolibě na ně volá od potoka strka na vrbě. O naše křidílka neměj obavy. Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže strach si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda. Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl Ušák. Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila. Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se do toho nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě. Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Jinu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
0: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do 1000, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval. Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat
1: 3,
0: znovu
1: 4,
0: a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím
1: není.
0: Čas letí.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Konečně se Krtek dopočítal? A otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. Ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek Pelášík vrbě za Strakou, že se přeptá.
1: Haló, Strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu, zase nic. A to už je mu podezřelé, aby ho tak Straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, Strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou Straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale Krtek se dál už o Straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad. A jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ještě naposledy pohladí a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju, měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá, peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená. Tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Jednou se víla Amálka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. Amálko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, lekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila, žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípí závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady jsi, vydýchla víla Amálka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všechno to uvázlo v lepu. Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka. Za chvilku v červeném houští zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky. To jde ptáčník sklopeček, špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo livivililivili a přeptáčkovala se z víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek, až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá, to jsem ráda, sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček, ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani víle Amálce v ptačím peří nebylo doho psa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával. Ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to víly neumějí?
1: Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a sklopeček taky.
0: A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků, ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce. Udělej nějaké výlí čarování a utečeme, a bude to.
1: Já nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď, naváděla pěnkavička Amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá, vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na kles. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo. Koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho víla Amálka. Sklopečku povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla víla Amálka.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak? Kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek, a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá. A prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma. To já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo. Můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu? Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a navdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna. Ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodily se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ril kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeryl. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy.

zkázkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, vonily, měnily se v zahrady plné kouzel. A mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji. Katsushika Hokusai odpověděl. Vyřiď své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jakoby tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Výtyči krásy. Moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Ale Katsushika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá, promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys budoucnu namaloval. Umělec odpověděl, teď neruš.
Chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře. Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji! Tak se stal dřevorytec Kasušika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavých.

a do jeho podoby hory Fuji se dostali na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech je hora Fuji jinak.

zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaní.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Dobrý den, paneček.
2: Tiše, chvilku.
1: Jo. Co je, tatí?
2: Abys byl chvilku ticho.
1: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
3: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horýnek.
2: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
1: Co?
2: Slyšíte?
1: Simano, tatí.
3: Já ne, pane Spejble.
2: Jak to, že ne?
1: A ty něco slyšíš?
2: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
4: Před chvílí kukala kukačka.
3: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
4: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
3: Jo.
1: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
4: Všechno je na ní zajímavé.
3: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
4: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
3: Jejda.
1: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
4: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
3: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
4: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
3: Pan kostelník, pane Spejble.
4: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
1: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
4: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
1: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.

0: Pan doktor Pekář, ten mi plomboval.
1: Protože byla děrová, vidíte?
0: Ovšem, samo sebou.
2: No? On přitom kukal?
1: Jo.
0: Ale koukal, proč... Šmankote, proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
1: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
0: no
1: teda
0: tak,
1: ne,
0: to. Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
2: Pan doktor tatí.
0: Šmankote, teď jsem o tom...
2: Kominík tatí.
0: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
2: Slyšel tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
0: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
1: A samečka nekuká nikdy?
0: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
1: A co teda dělá samečka od kukačky?
0: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
1: Samečka.
2: Jak to cizí?
0: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
1: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
0: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
2: A co teda staví?
0: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
1: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
0: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
1: No?
0: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
2: Říkal strnadovi.
0: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
2: A jak ho naučí kukat?
0: Jak to kukat?
1: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
2: Strnad přece nekuká.
1: No.
2: Chocholouš taky ne a
1: no.
2: Nikdo.
0: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
2: Umím, tatí.
0: No tak vidíš.
2: A ona mě snesla kukačka, tatí?
0: Cože?
2: Že jsi mě snesla kukačka.
0: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
2: No já původně myslel, že ty, tatí, jenomže když povídáš...
0: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně, Šmankote, podle tvého tedy tvůj otec?
2: Jsem kukačka, tatí.
1: No?
0: Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
2: Tak chocholouš, tatí, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
0: Šmankote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
1: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
0: Prosím vás, vemte si za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
2: Šmano, tatí, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
1: Naschledanou, pane Spejble.
0: Naschledanou.
2: Ahoj, tatí.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne, zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehleď na André, ach, sakrblé.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrle.

jak šejtroček vezl víno do Vídně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "Silvu ple, votr majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně. Jen forman šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to jsi vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek, ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
Když už se jí kácla z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkovi bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli zvíně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá, o hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Kterak na tě zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha. Neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá? I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstal a chtěl přeskočit plot, ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru Ořechu! Kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A v skutku, vlk se namlsal a přišel zas. Ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel Ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl Ořech. Ale aspoň jednu mi dej. Mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel Ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale Ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořád se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení a chce nás ukamenovat. Ale pes, jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý? Vidíte ho? Zvolala Liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezel na strom a Liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A Liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro, chro, chro, chro, chro, chro, chro. A to toho huňáče už na dobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku hr, hr, hr, hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.
1: Třetí kapitola. Profesor Bimbulík.
2: Když Adélka s Bimbulinkou doběhly do laboratoře profesora Bimbulíka, Bláža seděla panu profesorovi na klíně a oba se na sebe usmívali. Adélka byla šťastná, že Blážu našla. Pan profesor ji Adélce podal a ona mu hezky poděkovala.
3: Děkuji vám, pane profesore. Jak se vám za to mohu odvděčit?
2: Pan profesor se podrbal ve svých už tak dost rozčepířených vlasech a potutelně se usmíval. Pak se na Adélku přísně podíval a prohlásil.
4: Nejlíp se mi odvděčíš, když si budeš něco přát.
2: Adélka byla zmatená.
3: Pan profesor mluví sice přísně, ale přitom je vlastně docela hodný.
2: Pošeptala své žiravce Bláže, kterou stále ještě tiskla v náručí. Najednou si vzpomněla, že při záchraně Bláži zůstali Bůča s Pupínem někde vzadu.
3: Chtěla bych svou kravičku a slona,
2: špitla Adélka. V tom se rozrazily dveře a Bůča i Pupíno se s kotrmelci vřítili dovnitř. Pan profesor na ně štítivě pohlédl, až se oba polekali a skočili k Adélce do bezpečí. Profesor Bimbulík se otočil zády a rozčileně zakřičel.
4: To ne!
2: V Adélce byla malá dušička. Ustrašeně se podívala na Vílu Bimbulinku, ale ta se usmívala a to Adélku uklidnilo. Pan profesor se otočil a vlídně vysvětlil.
4: Adélko, moc bych si přál, aby si spřála něco, co mohu vynalézt. Já jsem totiž vynálezce, víš?
2: Pak vzal Adélku za ruku a odvedl ji blíž ke své Bimbulo laboratoři. Tam jí začal vysvětlovat.
4: Tohle je svítící mastička. Tu jsem vynalezl včera. Podívej, natřeš si s ní prst, natáhneš ruku a ve tmě ani nepotřebuješ baterku.
2: Adélka na to hleděla s otevřenou pusou.
4: Nebo tady,
2: pokračoval se zápalem pan profesor.
4: To jsou elixíry. Modrý je zmenšovací, žlutý zvětšovací.
2: Kápnul si na prst žlutou kapičku a rázem byl stejně velký jako Adélka. To se až polekala.
0: Panu profesorovi ale rychlým růstem popraskaly kalhoty a tak se stydlivě schoval za svůj stůl se skumavkami, průhlednými skleničkami a všelijakými podivnými přístroji. Lopnul si zmenšovacího elixíru, nějakými papíry si stydlivě zakryl kalhoty a běžel se převléknout do svého bimbulodomečku. Pupino se rozchechtal, ale Buča ho zatahala za chobot. Adélka byla zvědavá. Ví, že se to nemá, ale tajně se proplížila za panem profesorem a škvírkou v pootevřených dveřích nakoukla dovnitř. Ložnice pana profesora byla prostorná. Na policích byly vzorně poskládané mastičky a lahvičky různých barev. To už Adélku ani tak nepřekvapilo. Zvláštní ale byla postel. Ta se totiž jen tak vznášela ve vzduchu. Neměla žádné nožky, žádné podpěry ani provazy, kterými by byla upevněna ve stropě. Adélku to tak udivilo, že popošla ještě blíž, až byla najednou přímo v ložnici. A Buča, Pupíno i Bláža s ní. Jen Bimbulinka se dovnitř neodvážila. Pan profesor se pousmál. Těšilo ho, že Adélka obdivuje jeden z jeho úžasných objevů. V nových kalhotách byl hned u ní a začal vysvětlovat.
4: Na to jsem přišel už v loni. Strom Opius bimbulus má neuvěřitelnou sílu. Stačí rozlousknout jedinou jeho tobolku bimbálku a ona kolem sebe šíří velké množství energie. Když se vloží do zesilovače, má takovou sílu, že vznese do vzduchu cokoliv.
0: Profesor spod postele vyndal malou krabičku. Postel žuchla na zem, ale pan profesor se začal vznášet.
4: Víly a motýly v dětství povinně dostávají bimbálkovou kaši, takže umějí létat. Ale tobolek není dost pro všechny. Jsou vzácné.
0: Vyprávěl vynálezce a přitom si lebedil ve vzduchu, jako kdyby ležel na posteli. Pak vzduchem doplul k posteli, krabičku upustil a žuchnul na ni. Ta ho ale jako trampolína odrazila a on se komicky rozplácnul na zem. Pupíno se opět začal smát, ale Adélka k profesorovi Bimbulíkovi hned přiskočila a pomohla mu zvednout se. Tím mu připomněla, že si měla něco přát.
4: Tak co? Co mám vymyslet?
0: Zeptal se přísně. Ve vynálezech se Adélka nevyznala, ale moc jí chyběly pastelky, které nechala v nemocničním pokoji.
3: Chtěla bych pastelky,
0: špitla prosebně. Pan profesor byl v sedmém nebi.
4: Pastelky? A co to jako je?
0: Na planetě Bimbuli nesměly být hračky. A proto neznali ani pastelky.
3: Pastelky jsou taková barevná dřívka, která dokážou všechno kolem sebe namalovat takové, jaké to ve skutečnosti je.
0: Vysvětlila Adélka a zasnila se.
4: Kouzelná dřívka. To nezní špatně.
0: Zaradoval se profesor. Blesku rychle se přemístil do své laboratoře. Adélka s Vílou a Plyšovými kamarády ho následovali. Profesor Bimbulík se hned s chutí pustil do vynalézání. Míchal různé vodičky, občas se vyklonil z okna a uřízl si kousek větvičky ze stromu, ale stále se mu nedařilo pastelky vyrobit. Adélka s Blážou, Pupínem a Bůčou si zatím na zemi hráli hru na tichou poštu. Něco si šeptali a přitom se dosyta nasmáli. Pupíno se žiravce omluvil a dřívější hádka byla dávno zapomenutá. Víla Bimbulinka z dlouhé chvíle pouštěla duhové bublinky.
2: Profesor se na ní podíval nejprve přísně, protože ho bubliny rozptylovaly od vynalézání, ale po chvilce se mu na tváři rozhostil přímo blažený vynálezecký úsměv.
4: Hey, to je ono!
2: Zaradoval se a větvičkou z kouzelného stromu Opius bimbulus ťuknul do duhové bublinky. Větvička se obarvila červeně, další větvička byla žlutá, jiná modrá, zelená, oranžová. Za chvíli byly na světě pastelky. A protože byly z kouzelného stromu, byly to pastelky kouzelné.
4: A teď mi ukáž, co se s tím dá dělat.
2: Byl profesor zvědavý. Adélka si od pana profesora vypůjčila blok a pastelkami do něj nakreslila profesorovu podobiznu.
4: To je jedinečný vynález. Adélko, děkuji za skvělý nápad. Jsem sice na bimbuli jediný vynálezce, ale díky tobě se stanu jediným nejlepším vynálezcem. Za odměnu ode mne dostaneš pár dárečků. Dám ti vzorky všech svých vynálezů. Zmenšovadlo, zvětšovadlo, svítidlo i bimbálkové lítadlo. Třeba se ti to bude hodit. A teď už všichni běžte. Potřebuju přemýšlet.
2: Řekl zamyšleně profesor.
5: Máš novou čepici?
6: Ja.
5: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
5: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
5: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
6: Ale voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoučí.
6: Kluci. No jako teď? Jako teď?
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.
8: Zítra je pozdě.
9: Piggy vtipk.
10: Pane doktore, hurá. Už vím, že nejsem žížala.
11: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
10: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?
12: Bravo, bravo, bravo!
13: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
12: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
14: Veď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
12: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
15: Je, vy umíte taky na housličky.
12: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
15: Čím všecko znáte.
12: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
13: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
12: No tak já se někdy vytahuju, haha.
15: Zahrajte nám taky na housličky.
12: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
15: Tak ukažte.
12: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku. Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to prosím, pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Puší, praskají mužití, skáčou čukešima hlavami, puká jen co rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že byl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekouká.
0: To se mě voda pletete, sedmitečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A z kluzavku?
3: I z kluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med? Je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata. Když to já jsem slunečko sedmitečné, ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý a hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.

0: posypu tady na ostričko.
1: Digit cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou, a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tě poškubem. Jou, pežníci v povolání to, zhoupáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, kde jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Od Dubé.

0: low. Ty koupí chytrák, loupí dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, low. Pešník je nesmlouvavý, low. Ten jí ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Na mě se podařila hru, bazila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdorivší o světě, lou, težníci zpovolání, to jsou páni, to jsou páni, lou, težníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Tiki kalendář. Dnes je 6. srpna.
6: A svátek slaví Oldřiška.
5: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
6: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
5: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky, posíláme vám k svátku sladkou hubičku.
7: Inže já bych chtěl pohádku od babičky. Zakňoural tatu, když ho Kidživu uložila k odpolednímu odpočinku. Já taky, ozvala se z druhé strany Moja. To nepůjde, řekla jim Kidživu. Babičce není dobře. Ach jo, vzdychla Moja a po ní to zopakoval i tatu. Ach jo. Tiše a poslouchejte, nebo nebude žádná pohádka. Pohrozila jim Kidživu a začala vyprávět. Moje ji však hned po prvních dvou větách přerušila. A co babičce vlastně je? Je smutná a unavená, odpověděla Kidživu. Protože je stará? Zeptal se tatu. Možná to bude i tím, zaváhala Kidživu. Ale myslím, že se jí spíš stýská po Africe. Poslední dobou vzpomínala, jak si hrávala v pralese a jak by ještě aspoň jedinkrát chtěla ochutnat aframon. Afra co? Zakoktala se tatu. Aframon, řekla Moja. To je moc dobrá bylinka, co roste v pralese, dodala Kidživu. A teď už konečně poslouchejte. Moja i tatu tedy poslouchali, ale jen na půl ucha. Každý po svém přemýšleli o kambě a o pralese a to přemýšlení jim vydrželo přes celou máminu pohádku i přes celý odpolední odpočinek. Když pak vyběhli ven, tatu vážně pronesl. Musíme babičku nějak rozveselit. Já vím, přisvědčila Moja. Ale čím bychom jí udělali takovou radost, aby byla veselá jako dřív? Třeba tu někde roste ten afra něco. Pojď, zkusíme ho najít. Ale tatu, zavrtěla hlavou Moja. Aframon roste v Africe. Oho, hlesl tatu, jenomže Moja už ho nevnímala. No jo, v Africe, proletělo jí hlavou. V Africe. A do Afriky přece létají kachny, co se tu tehdy zastavili. A nahlas vykřikla. Ty by nám ten aframon mohli přinést.

poběž! Rozeběhla se k nejvyššímu šplhacímu stromu, vylezla až úplně nahoru a začala se rozlížet po okolních výběžcích. Tatu, pamatuj si, nejdřív si promluvíme s pelikány, potom s plameňáky a s těmi černými ptáky, co mají dlouhé červené zobáky a taky s husami. A co by dub byla zase dole? Jdeme. Prodrali se křovím na vzdálený konec výběhu a Moja začala volat na pelikány. Trvalo hodnou dobu, než si ji všimli. Jak ti můžeme pomoci, Mojo? Ptali se pak jeden přes druhého. Potřebujeme

0: prežitku něčím jiným, dej vědět.
1: Rozloučili se pelikáni. Stejně dopadli Moja a Tatu i u plameňáků a u hus. Zbývali už jen černí ptáci s dlouhými červenými zobáky. Moja si je nechala až nakonec, protože ani nevěděla, jak se jmenují.
2: Dobrý den.
1: Zdvořile je pozdravila a představila se.
2: Jmenuji se Moja.
0: A já jsem Tatu,
1: řekl nebojácně její bráška.
0: Ahoj, Mojo.
3: Ahoj, Tatu,
1: odpověděli jim ti ptáci.
0: My jsme černí čápy.
1: Vypadali trochu roztržitě a nezdálo se, že by se s nimi chtěli dál bavit.
2: Mohli byste nám, prosím vás, s něčím pomoci?
1: Dodala si Moja odvahy.
0: Podle toho s čím?
1: Ošívali se.
0: Sami nevíme, co dřív. Od rána do večera se musíme starat o mláďata. To dá něco práce sehnat pro ně do stryb.
1: A ukázali na pahýl stromu, kde ve velkém hnízdě seděla tři bílá mláďata a hladově otvírala zobáky.
2: To nemusí být hned teď, řekla Moja. Až poletíte do Afriky, potřebovali bychom přinést kousek aframonů.
1: Čápy se zatvářily překvapeně.
0: My nikam nelétáme, žijeme přeci v zoo. Ale naše mláďata tam poletí. Proto je musíme hodně vykrmit, aby tu dlouhou, dalekou cestu zvládla. Ale pořád jsou hladová a máme starost, jestli budou mít na let do Afriky dost sil.
2: A co kdybychom vám pomohli?
1: Vylétl statua dřív, než si stačil uvědomit, co říká.
0: To byste byli hodní.
1: Zaradovali se čápy a zamávali jim svými mohutnými křídly.
2: Co si jim to slíbil?
1: Zlobila se Moja cestou domů.
2: Kdo kdy slyšel, aby gorila rybařila? Pelikáni přeci chytají ryby.
1: Nedal se Tatu.
2: A rádi nám pomohou. My rybařit nemusíme. Stačí, když ryby čápům doneseme.
1: Kdyby se do gorilího výběhu někdo díval o hodinu později, nestačil by se divit. Tatu stál na té straně, u které bydlí pelikáni. Kus od něj byla Moja, pak Šinda, dál Kamba, za ní Kidživu a živý řetěz skončil na opačné straně výběhu Richardem.
2: Tak začneme,
1: zavelela Moja.
2: Teď,
1: přidal se Tatu. Pelikáni se pustili do chytání ryb a z vaků pod zobáky je házeli Tatuovi. Ten je chytil a hodil Moje, Moja Šindě, Šinda Kambě, Kamba Kidživu, Kidživu Richardovi a Richard čápům, kteří je dali svým mláďatům.
2: Tedy to byl nápad,
1: radovala se Kidživu, když před setměním s krmením čapích mláďat skončili. To se jen tak nepovede, pochválila Moju a Tatua i Šinda. Kamba celá rozkvetla, že ochutná aframon a připomene si Afriku. A čapí rodiče mají po starostech. Vymysleli jste to opravdu báječně. Společně krmili čápata každé ráno a každý večer.
2: Začínáme, chytejte! Hop, hop, hop, hop, hop!
1: Házeli si ryby a čapí mláďata je jedla.
2: Hop, hop, hop, ham, ham, ham, ham!
1: Mladí čápy rychle rostly a začaly jim vyrážet tmavohnědé peří. A čím byly větší, tím byla Kamba veselější. Znovu vyprávila Moje a Tatuovi pohádky a začala se s nimi hrát. A nebyly to ledajaké hry, jako třeba na schovávanou. Hrála s nimi i na piráty a přitom vylezla až na nejvyšší šplhací strom. A když jednoho dne mladí čápy odletěli, vzala si Moju a Tatua stranou, aby jim poděkovala. Jsem moc ráda, jak jste šikovní a obětaví, zakončila svou řeč. A už se nemůžu dočkat, až společně ochutnáme aframon. V zápětí si však uvědomila, že kdyby se ho snad čápům nepodařilo donést, ani by to nevadilo.

jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal, tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jakoby se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno, to se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit, s tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a bije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. Že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý skroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A
jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal ji čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Ohníčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem. Chtěl bych vidět princeznu Melánii. Hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Ušklíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku. Nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, donesi ji princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor, chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat. Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit tři úkoly. Dobrá, kývl Honza. Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš. Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Nikde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jablíčko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, Bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi? To se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě krokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co na plat musel jít? Byla v něm malá dušička. Zlato ve tmě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám třetí úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá. Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit. Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku že si vezme, ale kalhoty ne. Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené. Obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza že ne a ne. Vyběhl na zahradu a král s královnou i jejich dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne. Špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub. Už byl v kašně. V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže. Žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vstekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš. Už klíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.
1: Piggy reklama!
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
1: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
3: Jak se kabela vyléčila ze závisti. V domě ve Sluneční ulici bylo toho dne od samého rána všude mokro a všude plno páry. Měli velké prádlo. Pračka jen hučela, prádelní koš běhal pořád do zahrady a ze zahrady. Kolíčky měly co dělat, aby udrželi těžké, mokré prádlo na šňůrách. A prádelní šňůry byly napjaté jako telegrafní dráty. Div, že nepraskly. Každý měl plné ruce práce. Jen velká nákupní kabela nedělala nic. Ale u všeho musela být. Nákupní kabely se praní netýká. A nikdo jí nevyčítal, že při praní nepomáhá, ale ať nepřekáží. Jenže kabela byla zvědavá a všude napínala uši, aby všechno slyšela a nic jí neušlo. Však také kabela má velké uši. Byla zrovna přitom, když pračka si z prádelního koše brala košilku.
4: Je, košilka se pokecala kakaem,
3: vykřikla škodolibě kabela. Sotva uviděla, že na košilce je velikánská skvrna od kaká.
5: Nevídáno, řekla pračka. To se vypere.
3: Vzala košilku a rozvířila vodu, až to vyšplouchlo. A pocákala kabelu zrovna na břiše.
4: Dej pozor, celou si mě zmáčela, řekla kabela.
5: Podle mého kabela visí na hřebíku a čeká, až půjde na nákup, řekla pračka a ještě trochu vyšplouchla.
3: Kabela udělala a šla si usušit břicho. Taková byla ta kabela. A to by ještě nebylo to nejhorší, ale ona chtěla také všechno mít a co neměla, to jiným záviděla. Záviděla váze karafiát, karafiátům vůni, žárovce světlo, smetáku vousy, klavíru písničky a snad i té popelnici záviděla, že je spokojená, protože ji všichni potřebují, aby bylo kam uklidit odpadky. Když byla na nákupu, ta si toho naporoučela.
4: Chci 7 žvíkaček, dort zvaný Doboš, potom polárkový dort a zavináče,
3: poručila si třeba kabela.
5: Poslyš, z toho ti bude špatně, řekl jí v obchodě.
4: Nebude, já to mám ráda, řekla kabela.
5: A neměla si přinést chléb, mléko, sýry a ovoce, zeptali se jí.
4: Měla, ale na to už mi nezbývá místo, řekla na to kabela.
5: To se ví, že jí potom bylo špatně, až zezelenala.
3: A navíc dostala vyhubováno, že nepřinesla, co měla přinést. Jindy zase váza dostala čerstvé květiny. Hned si vyměnila vodu, aby se květinám dařilo.
5: Byly to karafiáty. Bílé jako sníh na horách, růžové jako obloha, když vstává sluníčko, a červené jako srdíčko, jak je malují děti maminkám na blahopřání k svátku. A voněly celým domem ve Sluneční ulici.
3: Když karafiáty uviděla nákupní taška,
6: hned je taky chtěla.
4: Vezmu si bílý, růžový a 3 červené.
3: A už po nich sahala.
5: Ani nápad, řekl klavír, na kterém váza stála a dupl nohou,
3: až se kabela lekla.
5: Ale hned jí otrnulo.
4: Když váza může mít karafiáty, chci je taky.
3: Váza dává květinám vodu.
5: Bez vody by uvadly, řekl klavír.
4: Už se dost napili. Teď si je vezmu já,
3: řekla kabela a sahala znovu po karafiátech. Klavír se velice rozzlobil a hněvem spustil na kabelu všemi klávesami, že strachem utekla.
5: S kabelou bylo těžké pořízení. Jednou ale na svou závist doplatila.
3: Bylo to právě v ten den, kdy v domě ve Sluneční ulici měli velké prádlo.
5: Pračka už odpočívala, vítr prádlo na zahradě vysušil a koš ji zase ze zahrady přinesl.
3: Žehlička vyžehlila poslední kousek a řekla:
5: chybí mi ještě ta košilka, kde jen může být?
7: To moje děravá proučená hlava, vyděsil se koš na prádlo. Dočista jsem na košilku zapomněl. Visí ještě na zahradě. Už pro ní běžím.
4: Venku fičí vítr a prší. Vezmi si tu novou šálu, ať nenastydneš, volala za ním Žehlička. Košilka byla už celá prokřehlá. Koš sundal tu novou teplou šálu, košilku do ní zabalil, aby se ohřála, a utíkal s ní domů. Hned ve dveřích se rozkýchal. Kabela uviděla šálu. Něco takového ještě neznala. Zeptala se, co to máš? Koš nevěděl, že kabela se ptá na šálu, a řekl, dostal jsem pěknou chřipku. Je moc pěkná. Kde jsi ji dostal? Ptala se kabela.
1: Na zahradě,
4: řekl koš na prádlo. Něco takového bych taky chtěla, záviděla hned kabela.
1: Jed si prudí běž na zahradu do toho nečasu.
4: Kabela vyběhla na zahradu a hledala po všech koutech, i ve psí boudě, ale nic nenašla.
1: Ty jsi mě podvedl, na zahradě žádná chřipka není.
4: Řekla kabela, když se vrátila celá zmáčená deštěm a promrzlá. Kýchala a kýchala.
8: Jak to, že není? Máš chřipko jako trám, řekl koš na prádlo, a všichni se jí smáli.
4: A tak kabela, která všechno musela mít, měla nakonec i pořádnou chřipku. Snad ji to konečně vyléčilo.

Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Eh, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili přívoz,

0: chřipky. Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: To nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Je.
2: Ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme. Zakropení, hezky si lehněte, vyspěte se, zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko, kolem to pořád dělalo, jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád, až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Deš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Deš dělat? To by tak hrálo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví. Oba.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplas.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Ne, stačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak, a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky, anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míček, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak tak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo z vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Tati. Tatuldo. Taťolínku.
0: Tati!
1: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvodvajs?
0: Slyšel.
1: Takže se mi to vlastně nezdálo.
0: Nikoliv jak. Byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
1: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
0: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
1: Neříkej.
0: Vážně, ale s tebou to ani ono.
1: Jsem holt jako dub.
0: To tak tvrdej?
1: Především pevnej, chlapče, pevnej a neoblomnej, rozumíš?
0: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
1: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
0: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
1: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
0: To jako...
1: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
0: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
1: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
0: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
1: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
0: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
1: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdyby zbyl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
0: Proč?
1: No proč, jelikož buben nevlastním.
0: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
1: To jest?
0: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
1: Nevymýšlej si, ano?
0: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v prouděném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
1: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
0: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
1: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
0: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
1: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
0: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
1: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
0: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
1: Kdo?
0: Sousedovi odvedle?
1: Ne, neřekli.
0: A až ti to řeknou?
1: Co až mi řeknou?
0: Že jsem jim rozbil okno?
1: Čím?
0: Mičudou.
1: Tak ty jsi jim rozbil okno?
0: Komu?
1: Vočťa hlavovejm.
0: Co mají Pepíka?
1: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
0: A taky Michala.
1: A starýho dědečka.
0: A taky Kanára.
1: Podej mi.
0: Rákosku?
1: Právě tu.
0: Tady je.
1: Tak, založ ruce v týl.
0: Založil jsem.
1: Tváří se obrať k východu.
0: K východu zbytu?
1: K východu slunce.
0: Stalo se.
1: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
0: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
1: Tak okno říkáš.
0: Au!
1: Vzalo za své.
0: Au!
1: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo. Au! Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce. Au! No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
0: S jakým míčem?
1: Co jsem ti koupil pod stromeček?
0: Vždyť si mi žádnej nekoupil.
1: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
0: Teď já si s ním nehraju na ulici.
1: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
0: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
1: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
0: Z toho si nic nedělej.
4: Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu Mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno bočťá hlavovým určitě rozbiju. A vejprask mám zálohovaný.

0: Dnes je 6. srpna.
1: A svátek slaví Oldřiška.
0: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
1: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
0: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky,
1: posíláme vám k svátku sladkou hubičku.
2: Jsem druhý měsíc prázdnin, ale už 8. v ročním koloběhu. Jmenuji se Srpen a budu vám vyprávět pohádku o kropenaté slepičce a koroptvých kuřátkách.

konečně. Místo bílých vajíček to byla kupa žlutých kuliček. Z hebkého chmíří jen zobáčky vykukují, pípají, piští, mají se k světu. Tak vás u nás pěkně vítáme, řekla babička. A koukejte růst, přidal se dědeček a hned přinesl větší posadu, aby měla kuřátka, jak porostou, dostatek místa. Čas, jako by se právě vzpamatoval, dal se do běhu. Kuřátka už nebyla žlutá jako pampelišky, ale bílá jako třešňové květy. Jenom jedno mělo peříčka světlounce hnědá jako vrabčáci a ještě k tomu kropenatá, jako kdyby na ně naskákali pyhy. Umouněnec, pyhoun, posmívala se mu ostatní kuřátka a nechtěla si s ním hrát. Marně jim maminka kvočna domlouvala. Vždyť to chudátko uklovají, naříkala babička. To proto, že má jiné peří, usoudil dědeček, protože znal svět. Takovou špatnost já trpět nebudu, zlobila se babička. Až vyroste a bude snášet vejce, nasadíme je pod kvočnu a budeme mít kropenatých kuřat celý houf. To ale slyšela stará zlá slepice a hned svolala ostatní. Na našem dvoře jsou odjakživa jen a jen bílé slepice, kdákala vztekle. Každé vajíčko od té šeredy zničíme. Slepice poslechly. Hlídali kropenatou slepičku jako ostříži a sotva snesla vajíčko, klof, klof, a v trávě po něm zůstaly jen skořápky. To má určitě na svědomí lasička, zlobila se babička. Kde pak lasička? Ta se ve dne na dvůr neodváží, mínil děda. Nic bych za to nedal, že za to můžou naše slepice. Jednou večer, když babička svolávala slípky do kurníku, kropenatá mezi nimi nebyla. Že by se zaběhla, divila se babička, ale dědeček věděl své. Nezaběhla, odešla a ani se jí nedivím. Všude jinde jí bude líp. Zatím kropenatá slepička šla, kam ji nohy nesly, a bylo jí smutno. V tom zaslechla žalostné pípání. Na kraji pšeničného lánu naříkal houf koroptvých kuřátek. Co pak se vám stalo, řekla slepička. Naši maminku střelil myslivec, pláče nejstarší kuře. Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen. To bylo najednou radosti a povídání. Až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to, panečku, náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky,

0: a měli se čile k světu. Vidíte, vidíte, pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodal dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovné. Ucházeli se oni princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi? V moři jsi, na dně jsi, ryba jsi, pojď ven.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mladík uznat, že byl přemožen. No však co se nepodařilo dnes, podaří se zítra, pomyslel si. A druhý den se proměnil v ptáka a vyletěl až vysoko, vysoko do oblak. Ráno čarodějnice vyjde ze zámku do zahrady, rozhlédne se a praví:
1: na zemi nejsi, ve vodě nejsi, kde jsi? V povětří jsi, nad oblaky jsi, pták jsi, pojď dolů.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mládenec dolů na zem. Celý den si pak lámal hlavu, kam by se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodech do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila si k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se! Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil. Ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil, Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
2: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
2: Co to děláš, člověče?
3: Co bych dělal? Vždyť vidíš. Běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
2: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a moři. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
3: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
3: Mám hlad, jedl bych, lidičky, och, já bych jedl.
2: Tak proč nejíš?
0: Povídá mladík.
2: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
3: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
2: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš,
0: řekl mladík.
3: Tak dobře, půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
2: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát, pojď s námi do země za 77 horami a moři, tam se ohřeješ.
3: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk a prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli 4. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny. Byla až po okraj plná vody. Nedaleko tekl čistý potok, ale ten muž nahlas bědoval.
3: Dejte mi vodu, mám žízeň, dejte mi trochu vody.
2: Tak se napij,
0: zavolal na něho mladík.
2: Sedíš přece u studny a kolem tebe teče potok.
3: To je pro mne všechno málo, tím si ani hrdlo neovlažím,
0: naříkal dál ten chlapík.
2: No tak pojď s námi, do země za 77 horami a moři, tam se snad dosyta napiješ,
0: poradil mu mládenec.
3: No dobrá, přidám se k vám.
0: Souhlasil ten člověk a řekl, že se jmenuje Pilbich. Teď už jich bylo 5. A tak všichni společně putovali, až jednoho dne došli do země za 77 horami a moři, zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mi hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli.
1: Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil Tomám Hlad a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
4: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
1: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená, kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
3: Kamarádi, běžte se poohlednout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
1: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
4: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
1: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni 3 zlaté hrušky.
4: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
1: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
5: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
1: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl...
5: To jsem se napil.
1: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili pod hrušní, spadly mladíkovi 3 zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Bob a Bobek schánějí budíček. Podívej, Bobku, máme práci. To je inzerát přímo pro nás, řekl Bob jednou po ránu a dal Bobkovi přečíst. Bohatá odměna. Práce na zdravém vzduchu. Nástup hned ráno. Což o to? Siláci jsme. Zvlášť já, říkal Bobek. Odměnu potřebujeme, ale Bobe, jak se ráno vzbudíme? Se zbudíme. Koupíme si budíka. Fuj, víš, jak je to protivné, kdyby nás tak Bobe budil zpěv ptáčků. No, tak si koupíme kanárka. Máš pravdu, on nám bude zpívat hned za svítání. My se krásně probudíme a vyskočíme do práce. Ale kde kanárka seženeme? Přece v zoo, tam je přece ptáků. To je pravda, vzhůru na autobus. U pokladny byl pořádný nával a králíci postupovali ve frontě na lístky, až se dostali k pokladně. Zřízenec zrovna počítal přicházející návštěvníky. Tak to máme 995, 996, pojďte, 997, 998, 999. Když přicházel Bob s Bobkem, vykřikl: tisíc, tisíc. Muzikanti zahráli tuš, jam prydá, pirapa, pipipa. A pan ředitel přikročil k Bobovi a Bobkovi a řekl: blahopřejeme vám, jste tisící návštěvníci naší zoologické zahrady a patří vám odměna. Hudba zase zahrála: pam prydá, pirli, pipipipi. A ředitel ukázal na Hrocha a řekl: Hroch Kajetán je nyní váš. Bob a Bobek udiveně stanuli před Hrochem. Ale co s ním budeme dělat? Můžete si s ním dělat, co chcete, uklidnil je ředitel zoo. Klidně si ho odveďte domů, je váš. No, ale my jsme chtěli kanára, ozval se Bob. Ale to už všichni odešli a králíci zůstali s Kajetánem sami. Ten asi zpívat neumí, že? Posteskl si Bobek. Aspoň budeme mít doma živé zvíře a nebude nám tak smutno, utěšoval ho Bob a vyzval Kajetána na cestu. Tak pojď, pojď hezky s námi. Ale Kajetán se ani nehnul. Moc se mu ze zoo nechtělo. Bob ho popoháněl proutkem. Ovšem tlustý Hroch takové pošimrání ani necítil. Bobek mu zase chtěl zvednout nohu a posunout mu ji dál. Ovšem marně. Hrocha máme, ale ke klobouku ho nedostaneme, říkali si králíci.
1: Cože? Jaký klobouk? Divil se Kajetán.
0: Tam, kde bydlíme, říkal Bob. A ty bys tam mohl bydlet s námi.
1: Cože? V klobouku? To neznám. Ode mě k němu doveďte,
0: projevil zájem zvědavý Hroch. Nešlo to po zlém, půjde to po dobrém, pochválili králíci Kajetána a Bob zahodil proutek a vydali se k autobusu.
1: Dopak, Hroch do autobusu nesmí, Hroch je těžký a praskla by nám kola, řekl řidič, zmáčkl páčku, něco zafunilo, dveře se zavřely a autobus odjel.
2: No, co dělat? No tak půjdeme pěšky, navrhl Kajetán.
0: Je to daleko, namítli králíci. Ale Kajetán už je neslyšel. Vykročil za autobusem. Vzal to zkratkou přes záhony, mašíroval přes park, povaloval lavičky a tulipány mu nestačily uhýbat. Zůstávala za ním pěkná spoušť.
1: No, to nesmíš, musíš po pěšince, volali za ním Bob a Bobek.
0: Taková škoda. Tak tohle mi zaplatíte, křičel hlídač. Ale to už byli Bob, Bobek a Kajetán ve městě. Všichni kráčeli spořádaně po chodníku, až na křižovatce se hroch zastavil, jako by vrostl do země. Nejdřív se bál, ale pak se mu zalíbilo, jak na něho troubí auta a zvoní tramvaje. Sám strážník pískal na píšťalku o 106 a pak začal volat: okamžitě uvolněte křižovatku, ten hroch musí pryč.
1: Slyšíš, Kajetáne? Pan strážník se zlobí, prosím tě, pojď.
2: Když mě se líbí to houkání a vřeštění, jo, to jsem jako v Africe mezi stádem slonů a opic. To jsme v zoo neměli.
1: Ale když neposlechneme, tak nás dá strážník zavřít.
2: No tak to radši ne, řekl hroch. Já už jsem v kleci byl a vím, jaké to je.
0: A raději utekl z křižovatky pryč, ale jak utíkal, hned na rohu povalil telefonní budku i s pánem, který v ní byl.
2: Ten samozřejmě hned jak vylezl, volal: pomoc! Policie!
0: Hroch se rozběhl a utíkal, že mu Bob s Bobkem sotva stačili. Konečně se dostali na louku ke klobouku.
1: Tak, tady je náš klobouk, Kajetáne. A teď je to i tvůj nový domov.
0: Hroch ovšem moc nadšený nebyl.
2: Cože? Tady, že mám bydlet? No, do klobouku se přece nevejdu. A postávat na louce jen tak, to mě nebaví. Co když bude pršet? Já chci zpátky do zoo. Já chci zpátky. Tam to mám lepší. A jak se tam o mě starali. Mili mě, krmili mě, pít mi dávali, uklízeli pode mnou.
1: No, to je pěkné, rozčílil se Bob. Ty jsi pěkný dáreček, Kajetáne. Všude naděláš spousty škody, nic neumíš a ještě chceš zpátky. Přes město už ovšem nesmíme.
3: Bobe, dej mi korunu a já to zařídím, řekl Bobek a utíkal k první telefonní budce.
4: Haló, je tam zoo? Prosil bych pana ředitele. U telefonu. Pane řediteli, nechcete koupit hrocha?
1: No, vy voláte jako na zavolanou. Hroch nám právě chybí. Darovali jsme ho šťastným tisícím návštěvníkům a teď nemáme žádného.
4: Výborně, tak si pro něj přijeďte.
0: A jak si oddychli, když na louce zastavil velký stěhovací vůz. Pan ředitel dal králíkům peníze za hrocha, otevřel zadní dveře a hroch se hezky s králíky rozloučil. Teda byl to prima vejlet. Mějte se dobře a nezapomeňte, chlapci, za mě zaplatit všechny škody, co jsem napáchal. A přijďte se na mě do zoo někdy podívat. Králíci si zhluboka oddechli. Zaplatili všechny škody a ještě jim zbylo na kanára.
4: Nekoupíme radši budík? Zeptal se Bob. Ten nemusíš krmit ani čistit mu klec, jen občas vyměníš baterku.
3: Tak dobře, souhlasil Bobek.
0: A ten den šli spát s úplně novým budíkem a moc se těšili, jak je ráno ještě před svítáním zbudí, aby došli včas do nového zaměstnání.
5: Piggy reklama! Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
6: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
5: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
7: Piggy reklama.
8: Kapitola 3, ze které se dovíte
9: o podivných mlynářových očích,
8: o útěku Filipka a Dorotky
9: i o zemi mlýnů.
10: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétali za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
8: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
11: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
10: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
8: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
11: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
8: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
10: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
11: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
10: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
8: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
10: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a Oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako batka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. Ba právě naopak, že jí led dělá dobře.
7: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
11: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
7: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
10: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
7: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
10: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
11: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
10: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, Nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil. Ijo! To byl pozdrav.
8: Slušně vychované děti odpověděli. Ihaha, dobrý večer, koni.
10: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke dvěma opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás, ty jsi jeden z nás. Jmenoval ses mlýn mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty ses vrátil, vrátil ses ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vyvat, vyvat, vyvat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služ jim celý život. Odnes děti, odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
7: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
12: Musíme letět na východ,
8: zvolali děti.
10: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: vtipky.
1: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
2: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
1: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
2: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
0: To byl revizor. A byl v práci.
2: Revizor.
3: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
0: Ano.
3: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
0: To teda nevím.
3: Kost je pro psa a škola pro kočku.
0: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
3: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
0: To byly časy.
3: Jaké? Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
0: A teď?
3: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
0: A někdy i vrčí, co?
3: No právě, právě, no.
0: Je, to já chodím do školy ráda. Je,
3: no jo, šprtka.
0: Jo, náhodou bys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
3: Vážně?
0: Jistě. No, schválně. Co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
3: Že mají všichni větší svačiny než já.
0: Je?
3: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí. Třeba, že chodím po třídě a žvaním.
0: To je hrůza.
3: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
0: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
3: Jo.
0: Jo.
3: Jsem rychle unavený.
0: To má být vtip?
3: Co?
0: Co? Máš nad problémy s ušima?
3: Jo, to mám, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
0: No?
3: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
0: To těžko.
3: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
0: Jak to?
3: Náš třídní totiž řekl: Dnes skončím a zítra jedu dál. Ha, ha.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, dneska zloví Figi a Hanka Kirchová.
2: Já vás děti zdravím, opravdu dneska Figi pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
1: Protože jsem gymnasta, Hanko.
2: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
1: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
2: No a to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
1: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
2: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
1: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
2: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
1: Všechno, co se vejde do tašky.
2: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
1: Tomu se říká
2: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
1: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
2: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka, nebo gymnastka,

0: lopatky máme vzadu. A
1: tak teď... vepředu to asi nebude?
0: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
1: Jo, u sebe. Takhle, jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
0: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
1: Lžícová, pravá, co myslíš? Jo, pravá.
0: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
1: Srdíčkové.
0: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na ně dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
1: Právě spadne na hlavu, no.
0: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
1: Mám ho, Hanko, výborně. Mám ho.
0: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové. Hop, a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme Šupra. Míček z jedné ruky, chytíme, vyhodíme z druhé. Já ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď raz, dva, tři, čtyři, vyhodíme míček nad hlavou, chytím, vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
1: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
0: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
1: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
0: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš a jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mhm, ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
1: Výborně. A
0: teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
1: Počkej, to je moc složité. Tak.
0: Budu všechno napovídat.
1: Dobře.
0: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, tři, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé. Držíme z levé do pravé. Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
1: Oběma ručičkama nahoru.
0: Hop. Držíte? Výborně, děti.
1: A to už byla sestava.
0: Takže povedla se ti.
1: Gymnasta.
0: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
1: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
0: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Piggymu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
1: A být tak mrštní jako Vojta.
0: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku.

0: Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Tiki kalendář! Dnes je 6. srpna.
2: A svátek slaví Oldřiška.
1: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
2: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
1: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky, posíláme vám k svátku sladkou hubičku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tigim.

a se pijí. Slušně vychovaná slečna velryba.

si všechny možný obludy. No jo, lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

0: trpělivá a potom odplouvá. Pá, pá. O tureckém učenci a manikérce. Za devatero horami a devatero řekami a za jedním Bosporem bylo město Izmir. A v tom městě Izmiru žil jeden turecký učenec. Byl to učenec velmi moudrý a vážený, jmenoval se Murat a po Izmiru se dokonce říkalo, že prý kdesi v Evropě zachránil nějakému králi dceru. Byla to pravda pravdoucí a já vám teď povím, jakému králi, jakou dceru že to zachránil a jak se to seběhlo. Ale začít musím ještě mnohem dříve, než se vůbec Murat do Evropy vydal. Ještě dřív, než se vůbec nějaký král a jeho dcera dostali do té zapeklité šlamastiky. Musím začít nějak takhle. Když byl Murat starý asi tak jako vy, milé děti, měli s ním jeho rodiče velké trápení. Ne, že by snad nebyl hodným chlapcem, kdepak, vždy hlasitě a zdvořile zdravil, za všechno zřetelně poděkoval, neskákal dospělým do řeči, ze školy nosil samé jedničky, staré lidi pouštěl v tramvaji sednout a v sobotu zaléval zahradu. Byla s ním jiná potíž. On totiž všechno dělal opačně. Všechny šaty nosil na ruby a ani to nepoznal, bydličku bral do pravé ruky a nůž do levé a zrovna tak to dělal s botami, co mělo přijít nohama na zem, postavil nohama vzhůru, co měl nosit kutálel a co měl opatrně postavit, to upustil na zem. Za to ale měl moc dobré srdce. Nikdy nikomu nezáviděl, nebyl ani trošku lakomý, zastával se slabších, vždycky myslel na druhé, ze skautských táborů vozil rodičům dárky a hrál si s mladšími sourozenci. Rodiče ho měli moc rádi a právě proto si o něho dělali takové starosti. Museli totiž rozhodnout, čím Murat bude, až vyroste, jaké bude mít povolání.
1: Inu, maminko, což kdybychom ho dali učit pekařem?
2: I to je hezké řemeslo, maminka na to. Ale představ si, tatínku, že by třeba nasypal do chleba rozinky.
1: Zachmuřil se tatínek. To máš pravdu. A co třeba telefonistou? Ti s rozinkami nepracují.
2: To sice nepracují, ale představ si, že by omylem spojil moji prase střenici s tvojí tetou. Víš přece, jak se nemají rády, to by byla polízanice.
1: Bať, bať. A co takhle automechanikem? V servisu jsem neviděl nejen žádné rozinky, ale dokonce ani tvoji prase střenici nebo snad moji tetu.
2: Ale tatínku, to už vůbec ne. Což kdyby namontoval karburátor pod sedadlo spolujezdce? To by bylo hrozné, nikdo by ho potom nemohl najít.
0: A tak hledali povolání, ve kterém nejsou ani rozinky, ani prasestřenice, ani tety, ani karburátory a dumali a Murat zatím seděl a předčítal sourozencům pohádky. A najednou maminka s tatínkem oba zároveň vyskočili a zvolali.
3: Už to mám! A už to měli! Dali Murata učit učencem.
0: Vy se teď, holenkové, jistě ptáte, jak to přijde, že se někdo učí učencem. Inu, tak, musí to být hlava otevřená, nátura hloubavá a srdce kurážné, přesně tak jako vy. Jinak by se mohl učit, jak chtěl, a stejně by z něj žádný učenec nebyl. A chce-li se někdo stát váženým učencem? Ten se teprve musí učit věcí je. A jak dlouho musí studovat je. Obzvláště chceli se stát odborníkem na orientální pohádky je. A to náš Murat chtěl, protože byl jednak poslušen svých rodičů a jednak k tomuto oboru přirozeně tíhnul. A tak mu zbalili raneček s fezem a nejmilejší knihou, posadili ho na vlak a Murad jel a jel a jel, až dojel na univerzitu. Tam se dal zapsat do prvního ročníku a tím započala jeho velebná kariéra. Předměty tu měly rozličné. Krom takových těch obyčejných, které máte i vy, jako je například turečtina, pěstování melounů a tělocvik, se učili cizokrajným jazykům, zvláště pak češtině, sadaření, chovu velryb a jiným užitečným věcem, a Murad byl ze všech nejlepší. Když se studia schýlila ke konci, uspořádali studenti školní akademii, kde předváděli veselé scénky, recitovali verše a zpívali lidové písně. Přijeli i Muratovi rodiče a byli na syna moc pyšní, jak krásně umí recitovat Jana Nerudu. Maminka si otírala oči do šátku a tatínkovi se hrdě dmula hruď a kníry se mu kroutily a čibuk bafal. A když byla ta slavná akademie u konce, poplácal ho po zádech, sáhnul do portmonky, dal Muratovi 5 korun a to už bylo jasné, že je Murat hotovým učencem a že se musí vydat do světa na zkušenou, aby se otrkal a nekoukal, kde co lítá, až bude třeba někoho učeně poučit. A tak se na tu cestu vydal. Šel a šel a šel, až přišel k Bosporu, přeplavil se přes něj a pak přešel 9 řek a 9 hor, až přišel do Evropy, a to do Evropy střední, dokonce do té nejstřednější, a když byl někde u Buštěhradu, doslechl se, že se v zemi usídlil hrozitánský drak, tak starý, že už je několikanásobným pradrakem. A že ta strašlivá prasaň žádá ruku princezny odměnou za to, že ji rovnou nesežere. A teď, babo, raď, co dělat a jak si pomoci, když s tím pratovorem nikdo nemá pražádnou praskušenost, ba ani pan král, a to je, panečku, nějaký kabrňák, natož princezna Stázička, která se snad utrápí, ach, a že do královského paláce povolali učence z celého světa, kteří právě teď zkoumají, jak panu králi od toho draka odpomoci. Jakmile se tato zvěst donesla k Muratovým uším, vykasal si rukávy a posadil se do stínu pod hrušeň, kde se jal hluboko sáhle přemýšleti. Bádal tam 3 dny a 3 noci a 4. den ráno dobádal, zvedl se a štrádoval si to velmi jistým krokem do královského paláce, kde zrovna jeden učenec dával přednášku na téma 7hlavé saně a jejich výživa. Namířil si to přímo do trůního sálu, kde právě trůnil pan král, celý nešťastný z toho, že ještě nikdo nic nevykoumal. Ale Murad nedělal žádné okolky a rovnou panu králi povídá, no schválně, jestli si to, děti, ještě pamatujete. No ano, správně, poradil panu králi, ať nechá vyhlásit, že dá svou dceru Stázičku a půl království tomu, kdo zatrhne tomu draku tu ostudnou rotiku. Že to celé dobře dopadlo, to už víme. Co však, milé děti, nevíme, je to, co bylo dál s Muratem. Tak si hezky načechrejte polštářek, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte, jak to bylo. Když se Murad vzdálil z královského paláce, šel rovnou na hlavní nádraží a tam si koupil lístek na Orient Express, aby byl co nejdříve doma. Jenže ona tam na perónu seděla na takovém malinkém kufříku, taková malinká blond slečna, a žmoulala v ruce takový malinký kapesníček a do toho kapesníčku občas roztomile frkla a pak zase
2: popotáhla takovým malinkým nosíkem a Muratovi z toho všeho bylo jasné, že ta slečna potřebuje jeho pomoc a ať si ten Orient Express třebas odjede bez něho, on s tou slečnou musí mluvit a zeptat se jí, co ji trápí, děj se, co děj. Přistoupil tedy mužně, leč zdvořile k oné slečně a zeptal se jí. Dobrý den, slečno. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A slečna se na něho podívala utrápeným blankitným zrakem a špitla. To bohužel nevím. Musím tady totiž sedět na svém malinkém kufříku a roztomile popotahovat svým malým nosíkem, takže nemám čas starat se o to, kolik je hodin. A Murat na to, že jsem tak smělý, slečno, ale proč tady musíte sedět na svém malinkém kufříku a popotahovat svým malým nosíkem, mimochodem velice půvabným?
3: Protože jsem manikérka.
2: A ona, slečna, se rozplakala. Odpusťte, slečno, snad vám budu připadat poněkud nedovtipný, ale to snad není důvod k smutku, alespoň tedy v mé zemi jistě ne. Ach, ještě jsem se vám nepředstavil. Jmenuji se Murat a pocházím z Izmiru. A vtiskl té blond slečně do ruky svoji navštívenku, kde stálo napsáno Murat z Izmiru, učenec a telefonní číslo. Slečna obdivně zamrkala, poněkud se na něho usmála a dala se do vysvětlování.
3: Och, jistě, pane Murate, to není důvod k pláči. Já se soužím proto, že mi pan šéf řekl, ať už zítra nechodím, protože si dámy nepřejí, abych jim dělala manikýru.
2: To by mne tedy věru zajímalo, proč, odtušil udiveně Murat.
3: Já jsem totiž dělala manikýru jednomu draku. A oni se bojí, že mne tam pan šéf poslal proto, že neumím pracovat jemně. Já, prosím, já, pane Murate, já umím tak jemně pilovat nehty, že bych je mohla pilovat i komárovi.
2: Vy jste dělala manikýru drakovi, slečno?
3: Ano, prosím.
2: A to jste se ho nebála?
3: Neprosím, on byl milý a nechal mi velké spropitné.
2: Slečno, tak mužnou slečnu jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste jet pracovat na nějaký čas do Izmiru? Moje maminka tam provozuje turecké lázně a zrovna minulý týden, to je ale náhoda, s ní jedna manikérka rozvázala pracovní poměr. Plat je slušný, ubytování též a strava více než chutná.
3: Opravdu? No to bych byla moc ráda.
2: A tak Murat koupil ještě jeden lístek na Orient Express a než dojeli do Istanbulu, už jim bylo jasné, že to není jen tak, ano, brž je to láska jak trám, a tak to ještě z vlaku zatelegrafovali domů, že se mají rádi a že se budou brát a když v Izmiru vystupovali, čekala tam na ně už celá rodina a manikérka dostala od každého příbuzného zlatý náramek a bylo jich snad 100 a Muratova maminka jí zavěsila do uší zlatá olingrata a plakala u toho radostí a hned byla veselka a Murat a manikérka spolu byli šťastní až do smrti a měli spolu spoustu dětí a v domě jich bylo plno a chodili navštěvovat příbuzné a příbuzní zase chodili k ním a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady, vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: A teď ještě jedno.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: Když má někdo moc velkou smůlu, tak říká, mně vyroste i trpaslík. To znamená, že jeho smůla je vůbec nejsmůlvatější a černá jako boty. Někdo ovšem smůlu nemá a přesto každou chvíli říká, že jemu vyroste i trpaslík. Roste například má určitě víc štěstí než rozumu, ale každou chvíli říká svému sousedovi v lavici, Láďo, mně vyroste i trpaslík. Jednou o přestávce zůstal Rostě v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rostěnic pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík, školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rostě, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rostě. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík, ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel. Od toho dne byl Rostě sama pětka, v nejlepším případě čtyřka. Učení mu šlo od ruky jako ševci smůla. Už ani neříkal, mně vyroste i trpaslík. Učitel Okurka povídal, že má Rostě hroší kůži a aby si nemyslel, že může spát na obě oči. A že ještě není všem dnům konec a že by měl vědět, zač je v Pardubicích perník. Tím mínil, že by Rostě měl dostat doma nářez. Nakonec ho opravdu dostal, i když se ho maminka zastala. Rostě jí všechno řekl, o tom trpaslíkovi i o smůle. Maminka věřila na trpaslíky a na smůlu ještě víc. To ji naučila babička. Ale tatínka to nikdo nenaučil a tak byl Rostě byt jako žito. Už si skutečně nevěděl rady, chodil jako tělo bez duše. O každé přestávce čekal trpaslíka, jestli ho nezbaví toho trápení. Nikdo o ničem nevěděl, jen soused Láďa a ten se po každé přestávce ptal. Rostě, byl tady? Nebyl, řekl Rostě. A hned měli oba poznámku za vyrušování. Trpaslík školník se objevil z nenadání o jedné přestávce a to právě Rostě zas po dlouhé době jedl angrešt. Pane trpaslík, vy jste mi dal, povídá Rostě. Vy jste mi tedy dal. Co smůla? Hezky to jde, co? Povedlo se to, ne? To tedy povedlo, řekl Rostě a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Teď by vám mohl vyrůst i trpaslík, povídá školník. Myslím, že ta smůla už stačí. Stačí, stačí, pane trpaslík, už nestojím ani za mouchu. A v tom byl zase konec přestávky. Trpaslík slíbil, že přijde znovu. Ten den dostal Rostě trojku ze zeměpisu. První po celé té začarované době. Jakože se ta smůla protrhává, ale jenom na půl. Některá protržená smůla je horší než ta slepená. V úterý dostal Rosťa poznámku, že ohrožuje spolužáky pravítkem, ve středu, že má zlý kukuč. Červeným inkoustem tam bylo připsáno těká myšlenkami. A trpaslík nejde a nejde. Každý den sedí Rosťa v lavici a tiše svačí. Všichni říkají, Rosťo, pojď se proběhnout ven. Ale Rosťa čeká na třídního trpaslíka s pěnovkou. Pořád na něho myslí, kde by mohl být a jestli ještě vůbec je a jestli si ten školník nespletl třídu nebo možná i školu. Když někdo na někoho pořád myslí, tak se mu vlastně po něm stýská a Rosťovi se poprvé v životě po někom stýskalo. Jakoby toho trpaslíka měl rád zrovna proto, že mu přinesl tolik smůly. To se stává. Tuhle šel Rosťa po ulici a slyší, jak se dva páni srdečně loučí. Jeden druhému potřásal pravicí a povídá Naschledanou, pane školník. Rosťa se k tomu velkému školníkovi rozběhl. Byl to pán o tři hlavy větší než Rosťa a ještě možná opíť a kouřil modrozelenou pěnovku. Jinak trpaslíkovi školníkovi podobný nebyl. Jen z náprstní kapsy mu trčel karmínový kapesník a ten vypadal trochu jako malinkaté trpasličí kalhotky. Rosťa vůbec nevěděl, co dál. Jen na toho pána s pěnovkou koukal vyvalenýma očima, jestli neuvidí ještě nějaké znamení a nebo jestli mu je ten školník sám nedá. Ale velký školník se zeptal takovým udiveným a jako nachlazeným hlasem. Co je, hochu? Co si přeješ? Já, pane, řekl Rosťa, nic, pane. Pán chvilku zaváhal, jako by na něco čekal, pak prudce zabafal z pěnovky a ještě řekl, tak se mi nějak zdá, že jsem tě už někde viděl, hochu. Prudce se otočil a šel. Rosťa se za ním znovu rozběhl a v tom uviděl, že na zemi leží něco červeného. Zvedl to? Byly to malé, karmínové, trpasličí kalhotky a v nich ležela zabalená, malinká, modrozelená pěnovka. Kalhotky dal Rosťa Láďovi a pěnovku si nechal. A příští den dostal jedničku z diktátu. Karmínovou.
1: Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží a říká. Poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

0: Pipk.
1: Mami, Honzík papá noviny.
2: To nevadí, ty jsou včerejší.
1: Je. Yeah. Dnešní by mu nechutnali.
0: Tak, a teď máme z oráno i zase to. A co přijde nyní?
2: No přece sklizeň.
0: A kdy?
2: V létě.
3: A kdy začíná léto?
2: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
3: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
4: Léto, milé léto, co jsi nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
2: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
3: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
2: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou hopsa, já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kinechová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
2: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
2: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení. Si na mě vzpomenete.
0: A tuhle sestavu
2: si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já asi úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5x. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená, že střílí svaly, viď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lýtka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Běželi zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
2: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: S nožmo.
0: Pět, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
2: Ty bys to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
1: Jednou byl Rumcajs s Sipískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
3: Halíři, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
1: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
3: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
1: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale Cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na Cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s Cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš Cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
4: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
1: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s Jirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
3: Sapristi,
1: povídá kníže pán,
3: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
1: A to bylo tím, že Cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
4: bravo, rachejtle, bravo.
1: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
3: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
1: Rumcajs s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Dnes je 6. srpna.
1: A svátek slaví Oldřiška.
0: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
1: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
0: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky, posíláme vám k svátku sladkou hubičku.
2: Křečkovi, který snědl dědu Mráze. Křeček má hrozně velikou pusu, a to proto, že si v ní dělá zásoby. Kdybyste se mu tam podívali, to byste se divili, jak to tam má hezky zařízeno. Má tam poličky s nastříhanými papíry a na nich cibuli a česnek, trochu husího sádla, kousek špeku a samozřejmě zavařeniny. Ty jsou až nahoře. A když je chce křeček sundat, musí si stoupnout na špičky. Spižírna je pro křečka důležitá věc. Musí s jídlem vydržet přes celou zimu, kdy nic nedělá, kdy jenom spí a spí. Ale co když se přeci jenom občas probudí a má hlad? Pak se tedy nají a spí dál. Křečci mají veliké budíky a na nich místo hodin měsíce. Když jdou křečci v říjnu spát, natáhnou si budíky na březen, zívnou a usnou. Někteří před spaním chvíli čtou a usínají až v listopadu, ale i těm začnou v březnu zvonit budíky, křečci se protáhnou, vylezou z postelí, vyčistí si zuby, posnídají a jdou se kouknout, jak to s tím jarem vypadá. Ale všichni křečci nejsou stejní. Byl jednou jeden křeček a ten se jmenoval Anatol. Byl to všelijaký křeček, nepořádný, prolhaný a sobecký, hrůza povídat. Všichni křečci si dělali zásoby na zimu, jenom Anatol snědl všechno hned a na zimu nemyslel. Jen

0: Anatol se protáhne, vyleze z postele a dostane náramný hlad. Sní tedy smetanu od tetičky Anešky, oni si neutře vousy a leze ven. Ta trocha smetany mu hlad vůbec nezahnala, naopak. Má ještě větší chuť k jídlu, ale říká si, je jaro, někde něco seženu. Ale představte si, že neuvidí žádnou zelenou trávu, žádné kytky, žádné sluníčko, ale samý bílý sníh. Nepořádný Anatol si nařídil budíka místo na březe na prosinec, a tak místo jara je zima, až to praští. Anatol s něčím takovým vůbec nepočítal, než se vzpamatoval, sníh mu zavál vchod do díry. Křeček neví, co si počít, mokro má za ušima, kručí mu v břiši, je mu zima. Sedne si u cesty a brečí. A jak tak brečí, jde kolem děda mráz. Tlustý jako kulička s červenou čepicí, bílými vousy a sítovkou plnou pomerančů.
1: Co pak tady děláš, křečku?
0: Ptá se a pára mu jde od pusy.
1: Proč nespíš? A proč ti tak ručí v břiše?
0: A křeček Anatol, když vidí dědu mráze s tolika dobrotami, začne plakat ještě víc a říká tím nejdojemnějším hlasem na světě.
2: Jsem křeček Anatol, rozdal jsem, co jsem měl, teď se sem dal smetanu, starostí o křečky nemohu ani spát a teď mám hlad a kručí mi v břiše.
1: Ubohý Anatole, povídá děda mráz, opravdu si hubený. Vezmi si pár pomerančů, slupně a tady máš čepici, aby ti nemrzly uši. Já budu za chvíli v teple, jdu tamhle do školy nadělovat dětem pomeranče, jsou v nich vitamíny, děti je potřebují, aby byly zdravé. Tak nazdar.
0: A jde. A křeček slupne pomeranče, hned je tlustý jako koule, nasadí si čepici a hele, vypadá se svými bílými vousy od smetany docela jako děda mráz. Kdybych byl děda mráz, napadne ho, najedl bych se pořádně pomerančů a pak bych šel do školy a krásně se zahřál. A jde, dohoní dědu mráze, poklepe mu na rameno a povídá.
2: Poslyšte, tak mi napadá, co kdybyste šel domů a já to rozdal dětem za vás. Nikdo to nepozná. Co říkáte?
1: A děda mráz si myslí, ten křeček se zbláznil. Už
0: si chce tukat na čelo, ale otočí se a vidí Anatole jako velikánskou kouli s bílými vousy a červenou čepicí a napadne ho, že to ten křeček nejspíš myslí vážně.
1: Anatole, řekne tedy pomalu a s důrazem, uvažuj trochu, kdo to kdy viděl, aby křečci rozdávali dárky. Děda mráz jsem já a já taky budu rozdávat.
0: Ale Anatol nemá chuť na uvažování, má chuť na pomeranče a na teplo. Chce to všechno po dobrém nebo po zlém. A tak nakonec otevře svou velikánskou pusu a děda mráz je v ten ráz i se síťovkou ve spžírně. A křeček si vykračuje ke škole, spe se pomeranči a přemýšlí, co rozdá dětem. Rozdám jim sněhové koule, vypadají trochu jako pomeranče, říká si. Přidám k tomu nějaké staré pohlednice, řebeny a knoflíky a bude to. A tak si udělá plno sněhových koulí, dá si je do kapes a zazvoní na školníka. Školník otevře, řekne, pojďte dál, děti už čekají. A vede Anatola do tělocvičny, do krásné, vytopené tělocvičny plné dětí, které volají, dobrý večer, dědo mrázy, to jsme rádi, že jsi konečně tady, něco tě zdrželo, viď? A křeček vyleze na stupínek a říká, máte tady krásně teplo, to se mi líbí, vymrzl jsem po cestě, teď vám rozdám dárečky, doufám, že se vám budou líbit, jenom pomeranče jsou trochu nezralé, ale to nevadí, necháte je uležet, tak prosím, začneme. A holčičky a chlapečkové chodí na stupínek a křeček jim rozdává sněhové koule, hrníčky bez soušek, knoflíky, hřebeny, staré pohlednice a roztrhaná trička. Děti

0: jsou překvapeni a říkají si mezi sebou, to jsou nějaké ošklivé dárečky, co? Ale paní učitelka je napomíná, co to má znamenat. Jestli to děda Mráz uslyší, ještě se urazí. Jenže malý Krištof, který dostane houpacího koně s uraženou nohou, si myslí, ať se děda třeba urazí, to je mi jedno, a řekne docela nahlas. Ten kůň není k ničemu, ty jsi nějaký divný děda Mráz. Křečka to velice rozlobí a křičí. Jak to, že není k ničemu? Jak to, že jsem divný děda Mráz? Jen se podívej. A sedne na koně a houpá se sem tam, houpá se vztekle, velice vztekle, a jak se tak vztekle houpá, udělá se mu špatně od žaludku, jak by ne, po jídle se nikdo houpat nemá, a tak Anatol sleze z houpacího koně zelený až běda. Kroutí se a paní učitelka běží k telefonu. Haló, tady je škola, onemocněl nám děda Mráz, volá paní učitelka a sanitka je v minutě tady. Pan doktor v bílém plášti vejde a říká, jen klid, to bude angína, v zimě je jí plno. Podívá se Křečkovi do pusy a žasne. Na poličce sedí děda Mráz, drží síťovku se zbylými pomeranči, klátí nohama a říká, to je dost, už jsem si myslel, že tady budu do jara. A leze ze spižírny. A děti, paní učitelka i pan doktor neví, co si mají myslet. Na stupínku stojí dva dědové Mrázové, těžko říct, který je ten pravý, až maličký Krištof vykřikne, vsaďte se, že ten pravý je ten se síťovkou. A pravý děda Mráz se usmívá a říká, uhodl jsi, synu, já jsem děda Mráz, který vám nese pomeranče plné vitamínu, a toto je Křeček Anatol, starý sobec, který vám rozdal své staré haraburdí lotr jeden. Anatol si myslí, je zle, měl bych se rychle ztratit, ale nejde to tak lehce. Všechny děti mají sněhové koule, všechny umějí dobře mířit, a tak je Anatol za chvíli mokrý jako myš, peláší ze školy, jak nejrychleji umí, a říká si, příště si musím přece jenom pořádně natáhnout budíka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: V království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tu máš, je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tu máš, i z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jakoby lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
2: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
2: Nepotřebuju tvoje rady, všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
2: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
2: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlížel, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.
3: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
2: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši,
1: Posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
5: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
1: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
5: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
1: O kom to prosím tě mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tu máš šif, zpamatuj se.
5: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
6: Co děláte v mé zahradě?
5: Kdo to tu mluví?
1: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
6: Jsem vodní had. Vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
1: Nic, jen přespat a zase jít.
6: Opravdu nic jiného?
5: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
6: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
5: Dokážu to.
7: Co to říkáš, Tomáš, i zbláznil ses?
6: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
1: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tomáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
3: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
5: Odpusťte mi, smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
3: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli ze skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesahala. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
8: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
5: Kdo jsi, krásná dívko?
8: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
5: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
8: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. A proto bych ti ráda vyplnila přání.
5: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
8: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
5: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
8: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu, Tomáši.
3: Nestačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Jednou se stalo, že musel tatínek odjet. Jel někam něco udělat nebo zařídit, poradit nebo spravit, to já už dnes nevím. Ale bylo potřeba tam jet rychle. A tak se u tatínka v práci rozhodlo, že poletí letadlem nějakým rychlým, tím nejrychlejším, poněvadž bylo potřeba jet na druhý konec světa, až někam do nějaké tramtárie, jak se říká. Tatínek se zbalil, vzal kufry, batoh, svačinu na cestu, maminka mu dala sladkou pusu, ty taky, a jel. Na letišti nasedl do tryskáče spolu s ostatními cestujícími a když se všichni usadili, přišla jedna krásná slečna, vysvětlila všem, kde jsou záchranné pásy, plovací vesty a dýchací kyslíkové masky, rozdala každému bonbon, aby ho cumlal, až budou startovat, aby se totiž nikomu neudělalo špatně. A kdyby se to přece jen přihodilo, tak jim vysvětlila, kde jsou takové blinkací pytlíky. Každému to ukázala a když šla kolem tatínka, tak mu dala ještě jeden bonbon, protože jí tatínek byl moc sympatický. A už odstartovali. Motory hučely, plameny šlehaly, letadlo se celé trochu třáslo, když se hnalo po betonu a pak najednou se odlepilo od země a frk vzhůru. Tatínek to všechno viděl, protože seděl u okna a díval se ven. Letadlo rychle stoupalo. Letiště dole vypadalo jako lesklý nehet a letadla jako stříbrné tečky na něm. A celé město bylo za chvilku jako barevná dětská stavebnice. Celá krajina s řekami, lesy a jezery, jako rozeseté pestré skvrny a mezi nimi nalepená zrcátka vodních ploch. A už všechno zahalily mraky a vypadalo to jako sněhové peřiny nastlané pod letadlem. Pak krásná slečna roznášela všem jídlo, pití a nějaké sladkosti a tatínkovi strčila do ruky celý pytlík čokoládových bonbónů. Snad na tohle si aspoň vzpomenete, protože vám je pak přece přivezl z té cesty domů. Pak promítali film. Kdo chtěl, poslouchal hudbu ve sluchátkách nebo taky podřimoval. Letadlo letělo klidně a vypadalo to, že jenom tak pluje. Ale ono se pohybovalo strašně rychle, jenom to nebylo poznat. A tu se ale objevila ta krásná slečna, celá bledá, v zápětí na to se už letadlo začalo třepat a jakoby poskakovat, jednou sem, po druhé tam, jako nějaká obrovská blecha, a slečna povídá. Vážení cestující, stal se malér, náš pilot se praštil do hlavy a omdlel, teď tam leží v pilotní komoře, nohy má nahoře, já se bojím, že třeba umře a co bychom pak dělali, to opravdu nevím. Já sama, ani tady různí pomocníci na palubě letadla si s tím neporadíme, řídit to neumíme, tak se připravte na nejhorší, leda, že by někdo z vás... Tak mluvila vyděšená slečna a rozhlížela se kolem po letadle a prosebným zrakem bloudila po tvářích pasažérů. Ale nikdo nic. Lidé klopili oči, rozhazovali rukama, někteří už začali i pištět a rozčilovat se. Jak to, že nemáme náhradního pilota? Křičel jeden.
1: On to nestihl, omluvil se, poněvadž mu domů přišel instalatér. Vysvětlila krásná slečna a zbledla ještě víc. To zase museli lidi uznat, že instalatér prostě taky nemůže vždycky, že ano? No, zkrátka nastal zmatek veliký, rozčilení a strach. Slečna upřela oči na tatínka. A co vy, interesantní pane, statné postavy, inteligentního pohledu a mužného zevnějšku, vy byste si nevěděl rady, nemohl byste pomoci nám, bezbraným a slabým.
0: Tatínek původně na sebe nechtěl nijak upozorňovat, ani se vyvyšovat, ale teď už se nedalo nic dělat, když byly v sázce životy. A tak jen skromně poznamenal. Inu, býval jsem v mládí tak trochu leteckým modelářem. I nějakého toho draka jsem dětem udělal, tak se snad v tom létání taky trochu vyznám. Vstal a pevným krokem, ačkoliv se letadlo zmítalo tu sem, tu zase tam, se odebral do pilotní komůrky. Pilota, který bezvládně ležel na zemi, odsunuli se slečnou na bok a tatínek usedl k řízení. Samozřejmě nešlo to hned, ale po chvíli už se v tom vyznal a vzal letadlo do rukou. Stroj se uklidnil a poslouchal jako hodinky. Jen nebylo vidět, kde teď vlastně jsou. A tak tatínek se vydal do prostoru nazdař Bůh. Náhle se před nimi objevila nějaká neznámá planeta. Tatínek zpomalil a blížil se k ní, až pak pomalu přistál na nějaké louce, jako by létal celý život jistě a bezpečně. Do letadlového rozhlasu ohlásil: přestávka, vystupovat. Otevřel dveře a všichni vystoupili. Hned se k ním nahrnuli obyvatelé té planety, vypadali trochu jako rákosníček a byli moc hodní. Nabízeli tatínkovi, ať tam zůstane jako jejich král. Ale tatínek řekl: nemohu, milí vesmírní přátelé, musím na zem, za ženou a dětmi. Krásná slečna trochu zesmutněla a pravila: ach, vy jste ženat? Povzdychla si zhluboka a otřela nenápadně oči. Rákosníčci pak ukázali tatínkovi směr, kudy zpátky na země kouli, všichni nastoupili a pak letěli zase zpátky. Za nějakou hodinku byli nad zemí. Pilot už se mezi tím probral, sedl zase k řízení, tatínkovi moc děkoval a dovolil mu zůstat v pilotní kabince. Slečna tatínka vděčně objala a chtěla mu dát pusu a adresu, kdyby něco, ale už přistávali a tak se museli všichni zase připoutat a nestihlo se to. Všichni cestující byli nadšení, jaké krásné dobrodružství prožili. A jeden z nich byl malíř a rákosníčka, jak si ho z té planety pamatoval, potom namaloval. Tatínek musel sice ještě na policii, protože se zlobili, že řídil letadlo bez dovolení, ale pak ho přece jen propustili. Když pak udělal tam v té tramtárii, co měl, vrátil se zase domů a dovezl vám ty bombóny a mamince krásný šátek. Ale že řídil letadlo, a tak, to se nepochlubil. Maminka mu pak říkala, jak jste se všichni na něho těšili a objímala ho a hubičkovala, protože se dlouho neviděli. A tatínkovi to bylo stokrát příjemnější než od té slečny z letadla. A povídali si a pak už byli unavení, tak šli spát. A vy běžte už taky, ať jste zítra tak šikovní a silní a stateční jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Piggy reklama.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
4: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
2: Piggy reklama.
5: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme, nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, aneb jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi, muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo! Zvolal nadšeně Kuba. Tobogán! A jakej ta výška! Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, támhle tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned, řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy. Teď se mi nechce. Je mi trochu zima, možná potom. Ferda se vymlouval. Měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on... Už jedou, podívej! Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli. Sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu. Teď ne, se vymlouváš, smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán. Trhni si, řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
6: Ty první,
5: křičela moucha strach. Proč to neskusíš ty? Odpovídala moucha zvědavost.
6: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se.
5: Bzučela moucha strach. Neutopíš, bude to vzrušo. Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
6: Utopím.
5: Bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá. Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět. Ani já bych na tobogán nešla, taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi, tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach. Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci, požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
7: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště? Navrhl Ferda.
5: Blázníš? Já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat. Zvolal Kuba a byl pryč. Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla. Víš, co mě napadlo, Ferdo? Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme. Ferda chvíli přemýšlel. Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to, zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se vše mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost.
6: Bzz, to je super! Jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák,
5: zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz, přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz, dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si.
7: No tak, nezdržuj, onem,
5: ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví.
6: Mami, já jedu.
5: Otočil se Ferda na maminku.
6: Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla.
5: Ferda trošku znejistěl.
6: Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou?
5: Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí.
6: Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím.
5: Ferda se uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká.
6: Dobře, mami, to nevadí. Potkáme se dole.
5: Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.
8: Co to bylo? To byli vlci.
9: Vlci v gramofonu, to je blbina.
10: Nebo Drákula. A nebo...
8: Co?
10: Nebo to... Mám to říct?
8: Sválně.
10: Já to řeknu, ale budeme se bát.
8: Nešť.
10: Nebo jestli to nebyl duch...

0: před noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm puch.
0: Ve vitíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá kamen ruka a

0: paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.

0: Malá čarodějnice z Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděly skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co té je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipo-Jakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Ahoj, cítíš něco?
1: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
1: Hanko,
2: no, já ti přinesla, co?
1: Ty jsi mi přinesla.

0: Koláče, pozor, koláče makový.
1: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. No. Tady máš zábin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: Už to
1: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
1: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
1: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
1: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
1: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano. A teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
1: položit do košíčku.
0: Do košíčku.
1: A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž. Už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
1: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
1: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme
1: dopředu.
0: Jako šneček?
1: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
1: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
1: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické kousnout.
1: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
1: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť.
0: Dobrou chuť, ahoj.
2: Ano?
3: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
2: Kterého myslíš?
3: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
2: No, to já...
3: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
2: Jo, tak to byl pštros.
3: Špros?
2: Pštros.
3: Pštros?
2: No, ano.
3: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
2: Ach, jo.
3: A bábinko?
2: No, co je zase?
3: Co je ten pštros zač?
2: No, to je obyvatel Afriky.
3: No, nazdar.
2: Co je?
3: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
2: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
3: Mohla.
2: Ale nemohla.
3: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
2: Ale to si jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros

0: je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad ptáků, ne?
2: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojojo.
0: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba 5 slonů.
2: Hrůza.
0: No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A?
1: A má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
2: Ale děti brepto.
0: Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
2: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Babinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty. Chod.

0: Dnes je 6. srpna.
1: A svátek slaví Oldřiška.
0: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
1: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
0: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky, posíláme vám k svátku sladkou hubičku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Čarodějka s korunkou. Pan král ležel na zádech pod pruhovanou peřinou a vzdychal. Někdy jen tak jemně. Aj, aj, aj. A někdy taky. Je mi ne. Barborka ležela pod podobnou peřinou a otráveně se dívala do stropu. Na rozdíl od tatínka jí bylo všecko jedno. Honza ležel na trávníku za chalupou v Poříčí a díval se do modrého nebe s kadeřavými obláčky. Ale to bylo někde úplně jinde a jeden o druhém zatím nevěděli. Pan král utrápeně povzdechl a převrátil se na bok. Ne, že by to nějak pomáhalo. Barborka byla na to, aby se převracela na bok, trochu moc líná. A tak dál ležela na zádech. Honza se obrátil na bok a zašustili pod ním noviny. Byl to velice oblíbený pohádkový zpravodaj. Honza se tu dočetl, že do Jestřebích hor se přistěhoval od Jičína starý drak Kulajda. Takový drak důchodce, kterého už nebavilo práce s rytíři a spouštět hrůzu na pocestné. Pořídil si tedy se slevou starší ojetý drakomobil a jezdil od města k městu. Kde byla nějaká pouť, posvícení nebo zabíjačka, tam za malý poplatek dělal dětem kolotoč. Bylo v tom zpravodaji, že hledání pokladu loupežnického hejtmana Moučky Matyáše pokračuje. Zatím bez úspěchu. A byly tu i inzeráty nabízející amulety a čarodějné bílí, zaříkávání i ušknutí všeho druhu. A na poslední stránce, pěkně v rámečku, stálo velkými písmeny. Král provdá dceru s bohatou výbavou. Hrdinové vítáni. K doptání v Bukovici číslo 17. To by bylo něco, řekl si Honza. Taková venkovská princezna by nebyla k zahození. On sám měl už draků plné zuby. Už se viděl, jak ho královští sloužící obskakují. Honzova maminka zrovna dodělávala buchty. Honza si je narovnal do tlumoku, přihodil pár žvíkaček, zamával rodnému Poříčí a pelášil na vlak. Když bude mít štěstí, bude v Bukovici za půl hodiny. Sotva nastoupil do vagónu, přistoupil k němu štětinatý dědek. Honza koukal, že je to vlastně jeho starý známý, Hejkal Šramota, co dřív strašil lidi v lesích na Trutnovsku. No to víš, to hulákání v lese mě už dost namáhalo, přiznával Hejkal, sotva se přivítali. A taky naši páni přišli na to, že v lese se ani hejkat nemá. Děsí to prej nejen lidi, ale taky zvěř, a to je ještě horší. Takhle vyvolávám akorát stanice a kontroluju lístky, ale taky je s tím někdy trápení. Zahučel a z ničeho nic se rozkřikl, až to ve vagónu zadunil. Nejdrzejší jsou trpaslíci. Chtělo by se jim jezdit na poloviční lístek, ale co pak to jde? Trpaslík je jednou trpaslík, starý bůh ví kolik let. Kam by pak ty dráhy přišly? A oni se ti, darebové, sotva mě zahlédnou, schovávají pod lavice a na poličky, kam se dávají kufry, lezou lidem do tlumoků a do kabátů, no rejdí po vagónu jako zběsilí, že se jich člověk ani Hejkal nedopočítá. Trochu si postěžoval, že v lese u Trutnova bylo přece jenom líp, jenže hulákat po lese nesmí. Tak nakonec vzal tu práci u dráhy. Když pak vyvolává Náchod, Hronov, Kozínek, police nadmetují, to podle toho, na které trati má právě službu, lidé si naopak libují, že takový Hejkal je nad všechny nádražní tlampače a nad rozhlas, kterému někdy není ani pořádně rozumět. Než se nadáli, byli v Bukovici. Honza vystoupil a pustil se ušlapanou cestou mezi poli. Ani se nenadál a došel k malému rybníčku, kde se dělo něco nekalého. Dvě podivná chlapiská s vyholenými lebkami se smála a poskakovala a třetí se právě chystal s velikým rozmachem něco hodit do vody. Honzovi to všechno bylo nějaké divné a ozval se v něm dávný smysl pro pořádek a spravedlnost. Co pak to tu máte? Povídá. A jak se na něj ten největší z kolohnátů škaredě podíval, bezděčně sevřel sukovici. No, tak si jen pochlup, co to tady vyvádíte. Přidal Honza na hlase a zamával klackem, který by stačil i na draka. Kolohnát se zarazil a ostatní dva se notně ošívali. Jakoby při pohledu na ramenatého mládence měli už zaděláno na útěk. Tak bude to, vykřikl Honza. A ten habán, očividně velice nerad, pustil balík v plátěném pytlíku na zem. Jak pytlík dopadl, lítostivně v něm cosi zamňoukalo. Že by nějaké zvířátko? A tak to tedy ne, povídá Honza. Zatočil sukovicí, habán se polekal, ještě ze vzdoru do pytlíku kopl a v zápětí se už dal na útěk a ostatní dva za ním. Utíkali podél kolejí k Hronovu, až zmizeli. Honza se sehnul, rozvázal tkaničku, kterou byl pytlík zavázán, a do trávy u jeho nohou vypadl čert. No, tedy čert. Spíš by se mělo říct čírtě, protože Honzovi sahal sotva po kolena. Ledva se trochu otřepal a promnul si uslzené oči, zasypal Honzu mektavou vděčností. Děkuju ti, kamarádem, moc krát ti děkuju, breptal udýchaně. Už jsem měl na mále, ti darebové mě chtěli hodit do vody. A víš, co je to voda pro čerta? Já se ti odměním. Možná tomu nevěříš, ale když přijde na to, i čert může být vděčný. Kdybys něco potřeboval, pomohu ti. A co pak tady hledáš? Znám tu kde koho, ale tebe ne. Kde jsi se tu vzal? Honza mu svěřil, že má namířeno do Bukovice. A co tam hledá? Že tam nějaký král vdává svoji dceru. V Bukovici? Divil se čert. To jsem teda blázen. Žádný zámek v Bukovici není. A kde by se tam vzala princezna? Všechny ty rozmazlené holky máme v evidenci. Ale tak to bylo v novinách, povídá Honza. Třeba tam mají nějaké větší hospodářství, krčil rameny. Podívej se, taková popelka taky nebyla ze zámku. Začínala přebíráním čočky a hrachu. A kam to nakonec dotáhla? Až na královnu. No jo, popelka, pohodil čertík hlavou. To byla ještě jiná doba. Ale jestli chceš, já ti tu princeznu pomůžu najít. A tak šli. V Bukovici jako vymeteno. Domečky pěkné, ale zámek žádný. A zeptat se nebylo koho. Až najednou Honza kouká, na jednom domě je výstavná cedule a na té stojí psáno velkými písmeny. Pečivo a mouka, denně čerstvé zboží. A pod tím menším písmem král Alois. Tak, takhle to je. Popotáhl Honza trochu zklamaně. To je mi teda pěkné království. To se v těch novinách nepsalo. No ale, když už jsme tady.
1: Vystoupil pár schodů ke vchodu do krámku a čert ho poslušně následoval. V krámku, třeba že zvoneček nahlas zacinkal, jako by nikdo nebyl. Až se pohnul jeden zamoučený pytel opřený vzadu o stěnu a povídá.
2: Račte si přát.
0: On to byl sám pekař, jenže tak tlustý a tak zamoučený, že se od těch velkých pytů nedal na první pohled rozeznat. Honza na to povídá. Máme čest s panem králem?
1: Když král přisvědčil, Honza pokračoval. Víte, četl jsem v pohádkovém zpravodaji.
2: Jo, ten inzerát,
1: řekl pan král a jeho hlas zněl teskně jako ševelení smuteční vrby.
2: Tak vy taky. To je těžká věc. Já ten inzerát snad vůbec neměl dávat,
1: pravil pan král, který vlastně ani nebyl králem, tím korunovaným.
2: Ale co mám dělat?
1: Drmolil nešťastně a zamoučněné koutky úzce mu chvěly.
2: Já jsem člověk poctivej a živnostník zachovalej a tak vás musím předem varovat. Ona Barborka není, nebo aspoň nebejvala špatná holka. A tu výbavu od nás zaručeně dostane, jen co půjde z domu. Jenomže k tomu vám musím napřed něco říct.
1: Honza a s ním i ten diblík nestačili zírat. Pan král se jim svěřil, že Barborku poslal na prázdniny k tetě do lesů na Hejšovině.
2: Sestra mé ženy je totiž lesní čarodejnice. Ono v každé rodině je něco. a nám se přinatrefilo tohle. Barborka se u té báby, Bůh mi odpust, ale jinak to říct nemůžu, naučila trochu čarovat. A v Bukovici, co se vrátila, se jí už nechce líbit, že tu není žádný kulturní a společenský život. A že by si chtěla vzít nějakého prince, který by ji odtud odvedl. Jenže to je právě to, stěžoval si pan král, že se jí teď z princů žádný nelíbí. A jak se jí nelíbí, tak ho těmi kouzly, co se přiučila od tety, promění. Pánové, řekl pan král, já už mám plný dvorek drůbeže a nevím, co s tím. Ona z těch princů nadělala kohouty a slepice. Co pak můžu jen tak z ničeho nic zaříznout nějakého prince? Nebo je nutit, aby snášeli vajíčka? A jak to dělá? Stačí, že si nasadí takovou čarodějnou korunu a každé kouzlo se jí na to tata splní.
0: No co, neskusíme to, otočil se Honza na čerta. Horší než s paní Krucajdou to nebude. S tou jsem se nakonec docela dobře domluvil. Pan král byl z toho celý na měko. Prý kdyby se to povedlo, že jim bude rohlíky a dalamánky vozit zadarmo až do Poříčí celý rok. Když vstoupili do světnice, nejdřív ze všeho bylo vidět obrovskou postel, na ní ještě větší peřinu a dvě nohy čouhající spod peřiny. Dobrý den, pozdravil Honza hezky zvučně. Ani si nevšiml, že v tu ránu čertík někam zmizel. Peřina se pohnula, nohy na jednom konci zmizely a na druhém se vynořila rozcuchaná hlava s obrovskýma rozespalýma očima. Co je? Proč mě nenecháte spát? Ozvalo se nevrle a hlava se zase schovala pod peřinu. No, nazdar, řekl si Honza. Při pohledu na děvče ho napadlo, že by bylo asi lepší stát proti rozlobenému drakovi, protože ta holka byla protivná už na první podívání. V tom ho něco zatahalo za nohavici. Co pak chceš? Obrátil se na čerta, který tam stál a culil se jako batole. No nevím, co je tady k smíchu, mračil se Honza. Já pro tebe něco mám, usmíval se potutelně čertík. Vždyť jsem ti to říkal, ty mě, já tobě. A taky teď říkám malej, ale mazanej. A podával mu malou korunku. Opravdu spíš tak pro děvčata. Já jsem jí sebral, sotva vystrčila hlavu.
2: Hromský dílo, ulevil si Honza.
0: To bychom teď mohli... Nemáš nějaký nápad? No, šeptal mu čert, ale musel hodně povyskočit. Co kdybychom, když ze všech těch princů nadělala drůbež...
1: Honza si nasadil korunku, vyslovil zaklínadlo, co mu čertík napověděl, a na polštáři seděla rozčepířená tlustá slepice. Zlostně kvokala, otáčela na Honzu vyčítavě své krhavé oči, ale nic víc nemohla.
0: A teď odčarujeme ty chudáky, co běhají po dvoře.
1: Pane králi, prohlásil slavnostně, když se vrátili do obchodu. Budete mít na čas o jednu vypasenou slepici víc. Dávejte si na ně pozor. Za nějakou dobu by mezi tou havětí mohla přijít k rozumu. A tu korunku někde dobře schovejte. Třeba se vám ještě bude hodit. A inzeráty do novin už radši nedávejte.
0: Pan král jim poděkoval v skutku královsky. A s těmi rohlíky to prý platí. Na dvoře se najednou hemžili rytíři, princové, hrabata, dokonce i jeden místokrál a honem po vesnici scháněli auta, taxíky, povozy a bryčky, aby se co nejrychleji dostali pryč.
1: No a co s tebou, povídá Honza čertovi. Trefíš vůbec domů? Takovej malej.
0: Malej, ale mazanej, šklíbil se čertík. Neboj se, peklo se už z dálky pozná počuchu.
1: Říkávalo se ve starých dobách. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. To však musí být už hodně stará moudrost. Tihle dva se loučili jako nejlepší kamarádi.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla, nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí. Protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My, hafani, jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdobrovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 skoky proti větru. A nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil. Já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu. Na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo. A už jsem ho držel v zubech. A mám tě! Zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout. Jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní. Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře. Zval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech. Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud, jenže o mě je to pravda a o něm ne.
1: A co je o tobě pravda a o něm ne?
0: Že nemusí pít, jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
1: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
2: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 ve.

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vyseděla v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec. Posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas, až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá, vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat ještě děti jejich dětí.
0: A odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si,
1: vydá oběd.
0: Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá.
1: Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého?
0: Co jsi mi udělala zlého?
1: Vránu si naváděla,
0: vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla. A hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. nemám jiný program, spravil jsem se ogram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
3: Piggy vtip.
4: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
5: Nejsme jedovatí.
4: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
5: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
6: Oslepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla.
7: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
6: Koza Róza se polekala a zamečela.
8: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
6: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
9: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
6: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
10: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
6: Volek Bolek se přidal.
11: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
6: Kravka Slávka pokývala hlavou.
10: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
6: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, Hanka Kynichová nám ukazuje, jak se skáče přes neviditelné švihadlo.
2: Figy, já jsem si tě teď úplně lekla, ty jsi nějak při síle, ty jsi nějak odpočatý.
0: Já od té doby, co jsem gymnasta, jsem hrozně v tréninkovém fitu.
2: Já vás, kluci, taky moc zdravím, ani dnes nebudeme zahálet, protože naše setkávání je hlavně o čem? O pohybu. A do příště vám dám jeden úkol. Zeptejte se svých rodičů, kdo to byli Sokolové. Figy, ty víš, kdo byli Sokolové?
0: Já znám kromě sokolů ještě orly, káňata, supy, vrány.
2: Výborně, tak já se budu moc těšit na to, co rodiče svým dětem řeknou, kdo to byli Sokolové, ale o tom si budeme povídat příště.
0: Si myslíš jiné sokoly než ptáčky, vi?
2: Ano, přesně tak, ale nyní už se budeme věnovat cvičení. A mám připravený trénink se švihadlem. Napadá mě, jestli děti... Figy, co myslíš? Budou mít doma švihadlo?
0: Já myslím, že holčičky by švihadlo mít mohly, ale možná, že by šla použít třeba nějaká prádelní šňůra nebo kousek provázku.
2: To si myslím, že ne, protože švihadlo musí být trošku těžké, aby se přes něj dalo skákat. Nevadí, nevadí. Do příště si pořídíme švihadlo, my si dnes uděláme imaginární švihadlo. Figy, vysvětli dětem, co je to imaginární.
0: Je to neviditelné, ale já to vlastně vidím a hraju se s tím, jako kdyby to existovalo.
2: Přesně tak. A taky už víme, jak se stojí, když řeknu ve snožení se správným gymnastickým držením těla. Připravte si své tělo. Kotníky určitě máte u sebe, potkali se vám i kolena, stáhly se vám půlky, vtáhlo se vám bříško a...
0: Hlavička tlačí proti stropu a mezi lopatkami je oříšek.
2: A teď si připravíme to imaginární švihadlo do obou rukou. Držíme ho jakoby za zády. Budeme přeskakovat po jedné noze. Takže Piggy vám krásně vysvětlil, co je pravá noha.
0: Hanko, a to musím odšpuntovat kolena, viď?
2: Tak děti, prosím pěkně, ty dopnutá kolena teď lehce pokrčte.
0: Hotovo.
2: Aha. Postavíme se na pravou lžícovou nohu.
0: Stojím na pravé noze.
2: A levou mám zdviženou.
0: Rovnováha
2: je první věc, kterou musíte zvládnout. To správná gymnastka musí umět, protože když dělá například íčko, to je, že si dá nohu až úplně někam za ucho, tak se nesmí ztratit
0: Hanko, z rovnováhy. Hanko, víš, co mi pomáhá, když hlavičkou zatlačím proti stropu, tak přeci jenom stojím líp.
2: A já bych ještě řekla, že jsi to řekl správně. Chtěla jsem být chytrá, ale už mě nenapadlo vůbec nic. Tak v každém případě teď držíme imaginární neviditelné švihadlo a poprvé přes něj přeskočíme. A hop nahoru. A hop nahoru. A hop nahoru. A mě už bolí noha, já si už musím Piggy vyměnit. Au.
0: Dobrá.
2: Au, děti, postavíme se na tu druhou nohu, to je ta levá nožka. A znova vzdržím švihadlo za zády a přeskočíme přes něj. Poprvé, po druhé a po třetí.
0: Hanko, to je stejné, jako kdyby člověk skákal jen na jedné noze, prostě hop, hop, hop a přešmiknul si to neviditelné švihadlo pod tou nohou, když je zrovna vyskočená.
2: No přesně tak, ale víš co, ono to je jednoduchý cvičit takto s imaginárním švihadlem. Já mám totiž vyzkoušeno na dětech v tělocvičně, že přeskočit švihadlo dnes není vůbec pro děti lehce zvládnutelná věc a já bych byla moc ráda, kdyby se to naši kluci a holčičky znova naučili. Souhlasíš s tím?
0: No, zařadíme si to do gymnastického tréninku.
2: Správně.
0: Takže... To znamená sehnat si na příště pravé švihadlo, vy?
2: Aha, pravé švihadlo. Nebudeme to nahrazovat žádnou mašličkou, žádnou prádelní šňurou, ale to je až na příště. My si dáme teď, protože jsme velký sportovci, ještě jeden trénink. Milé děti, stojíme i s prasátkem Piggy na pravé noze.
0: Na pravé.
2: Nestrácíme rovnováhu a přeskočíme poprvé. Hop. A hop.
0: Hop.
2: A hop. A naposled hop, a jdeme přeskočit po levé noze a jdeme na to teď. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté a po šesté. A děti, vy pořád můžete skákat, ale já už teď musím jít domů a budu se na vás zase příště těšit.
0: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a ramíkovi a tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
0: Tiki kalendář! Dnes je 6. srpna.
1: A svátek slaví Oldřiška.
0: Jméno Oldřiška má stejný původ i význam jako její klučičí protějšek Oldřich.
1: Takže Oldřiška znamená bohatá panovnice.
0: Protože Oldřich znamená bohatý panovník. Oldřišky, posíláme vám k svátku sladkou hubičku.

Evelínka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelínka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelínka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelínku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelínka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelínka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelínka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelínka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý říčný. Evelínka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vetkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelínka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek horčíku a šestou ukazuje jestřábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V 7 se otvírají pampelišky. V 8 se rozevře šťavel, 9 hlásí pumpava, 10 kolenec a 11 mléč. Ve 12 se zavírá měsíček rolní, v 1 hvozdíček a ve 2 jestřábník zední. Každou

0: hodinu se na mém odloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře ve 3, ve 4 a v 5 hodin odpoledne? Opět kolenec, potom pumpava a jestřábník okoličnatý. A v 6, 7 a 8? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A 3. hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není?
1: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
0: Evelinka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cínkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
1: On ten orloj je hezký, paní, jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
0: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
1: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
0: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se ihned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis
Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice. A to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, vyjmul klíče a odemkl hlavní železnou bránu. Vrata se skřípěním otevřela a za nimi byla ještě stříbrná a zlatá brána, které musel král odemknout, než se dostal na nádvoří. Opatrně kráčeli po stříbrných a zlatých cihlách, až zamířili k překrásnému altánku uprostřed nádvoří. V altánku uviděli velikého stříbrného štíra. Jak se ho Šalamoun dotkl, štír se nadzdvihl a otevřel tím vchod do podzemí. Všichni se stupovali dolů po zlatých schodech a na konci našli veliké bohatství. Různé druhy perel, diamantů, rubínů, mnoho stříbrných a zlatých předmětů. Na konci byly další dveře a na nich napsáno. V tomto paláci žil kdysi silný a mocný král, který na trůně sedával. Když se naplnil jeho čas, spadla mu koruna z jeho královské hlavy a zemřel. To je to jediné, co se o něm ví. Šalamoun otevřel dveře a uvnitř spatřil sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem: Vstávejte, děti satanovi! Přišel další král, kterého pýcha zahubí. Zničte ho! V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal jí králi. Šalamoun si ji prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl. Já, Šedat ben At, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel. Získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada,
potká jednou i jeho. Ano. Smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí, rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? bábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Uševněla.
2: Děkuji.

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hromby. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik,
0: napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
3: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby jí ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře. Statečně se bije děvče. S síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jílce a ovinuli se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
7: Prohrál jsem.
0: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
8: Jsem vysvobozen ze zakletí,
0: praví muž z moře.
8: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
0: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Strakas Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli.

0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám pásnička líbí,
3: běžte na www.figi.cz
4: a tam ji najdete!

Šunec. A do prčic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda, Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak, tak jo.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní. To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak,

Můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička. Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nesměli.

pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo obí.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kdy já ubohá najdu jahody,
1: pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře.
0: Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš?
1: Jdu na jahody, pravila Maruška.
0: Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou.
1: Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat.
0: I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala?
1: Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě.
0: Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka.
1: Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška.
0: Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese?
1: Jdu pro červená jablka.
0: Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden.
1: Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat.
0: Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů.
1: Kde si je natrhala?
0: Podivili se Macecha s Dorlou.
1: Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška.
0: Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla.
1: Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů.
0: Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku bít. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadar moji matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by...
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš. křičíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem, panamákem. Dědeček měl ten klobouk velice rád, Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé jako tenisáky, některé jako balony na volejbal, rostly všude u vrátek i u verandy a některé dokonce i na cestičce. Jak je to vůbec možné, tolik zelí, kde se to pořád bere? Divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Než snědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásk rád, byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub divil ještě víc. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavu a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenomže dědeček měl svou hlavu a honil bělásky, jak jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal. A když nedělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. Ale dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nezdržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátel z bělásky? Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýli najedli, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíř, rajská jablíčka, a Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady byl veselý. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub. Třeba panamák. To je nápad, volali bělásci. Zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říct a v poledne, když dědeček vařil oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Kde pak mám svůj panamák? Scháněl se dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu. Je to překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouku na každý den jeden. Tomu nerozumím, bručel si dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou, ale Jakub řekl, co je na tom divného? Tady by přece rostly i hrnce, ale nadsázet hrnce, klobouky jsou lepší. Klobouky je dobrá věc, mračil si dědeček, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost. Počkal, až klobouky dozrají a když byly veliké a krásně žluté, všechny je otrhal a odnes na půdu. Bylo jich asi 200 a sotva se tam vešly. Tak vidíte, řekl Jakub Bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A Bělásci věděli, že to mají tak trochu na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak jeden Bělásek se tukl do čela a řekl, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka. Ty jsi se zbláznil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka a víš, jaké to je? Co bych si počal, kdybych měl 200? Jen poslechni a uvidí, že mi budeš děkovat, řekl Bělásek a pošeptal něco ostatním motýlům. Bělásci se začali usmívat a všichni volali na Jakuba. Zasaď dědečka, uvidí, že to dobře dopadne. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z Bělásky z jednoho talíře a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale Bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byly docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostly a zrály a měli čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z Bělásky, kdy je otrhá. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, k čemu by mělo být na světě tolik dědečků a křičeli jeden přes druhého. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou honit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, vzdychali Bělásci, ty jsi přece jenom loupý chlapeček. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří o rýč a o konev a o hrnce v kuchyni. Vypadalo to všelijak a Jakub běžel mezi ně a volal, dědečci, tohle nejde, takhle si ublížíte, nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat taky jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní? Volali zbývající dědečci. A Jakub se zamyslel a pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a řekl, budete si se mnou hrát. Co jiného byste chtěli dělat? A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden sázel zelí, druhý ho sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co ještě. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého Bělázka a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném a Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od Bělásku.
1: Piggy reklama!
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
1: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vzteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení. A proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
2: Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, bůh ví kam,
0: hudrovala Antonie polohlasem.
2: Teď tu budu trčet mezi obyčejnými...
1: Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
0: Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat.
1: Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
2: Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
0: obořila se na ní Antonie.
1: A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie,
0: řekla veledůležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
1: Ty, poslyš.
0: Trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
1: A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
0: Antonie se zasnila.
1: Já patřím,
0: dávala si na čas,
1: do moře.
0: Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
1: Nekoukejte na mě jako vrány,
0: křikla slza na rosné kapky.
1: Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
0: A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blíští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
2: Brr, ty jsi ale nedobrá,
0: odplivl si.
1: Jedeš, neřáde,
0: nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
2: Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití. Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
0: Omlouval se kos a raději letěl pryč.
2: Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich. A tu jedna rosná kapka dostala nápad.
1: Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou.
2: Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku. Nasedni si, svezu tě, zavolal na ní kdosi. Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila. Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
1: Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku. V moři se budu houpat na vlnách a bavit se svým rozpustilým přítelem Rackem.
2: A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem, stačilo pár temp a vlila se do moře.
1: Ach, ta byla šťastná, konečně je mezi svými.
2: Ale co to? Nikdo ji nevítá, nikdo nevolá sláva, nikdo jí ani ruku nepodá. V Racku lítají kolem celá hejna, jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl.
1: Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost? Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá.
2: Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nemohlo pro změnu pomoct malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu.
1: Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky. Sraz se trochu,
2: zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko.
1: Plesk!
2: Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka.
0: Co to? Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?
3: Houba se vůbec nedá utrhnout.
4: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, nezkusíme se pohoupat.
5: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutně.

kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: Piggy vtip.
1: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
2: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
1: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání.
3: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok.
4: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád.
5: Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak proč se bát?

0: bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Adámku, metr.
5: Jo.
4: Tak dělej. Dík.
6: Prosím.
4: Ty jsi tady?
6: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
4: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
6: Jak se hýbe kopretina?
4: Aha.
6: Jeníku, jaké je to být naživu?
4: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
6: Je mi pořád smutno.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě

0: hřbitě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát, co se může stát, řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku, máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Oh, tam bylo jídla, co živa byla, tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam už díbla, běhala od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici. Na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout.
1: Ouvej, vzdychala myška. Jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky?
0: Naříkání nenasyty uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
2: Tehdy jsi s kulinkou mohla, protože jsi byla hubená. Ale teď jen se na sebe podívej, jak jsi tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla jsi chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla. Až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výstužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: Já tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál jsi nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi to?
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 leta leží. O nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane. Ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale panem prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne, ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo pojezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
6: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
6: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
6: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
6: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
6: Haló, člověče!
7: Ano, milost paní.
6: Proč pak jste se nechal tak napálit?
7: Pan prokurátor tak rozhod.
6: Kdo to jakživ slyšel, abych hřebec měl hříbě?
7: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
6: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
7: Spoléhněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
8: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
9: Chytám ryby!
8: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
9: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
8: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
9: Ano, jemnost pane.
8: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
9: Nikdo, jemnost pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
8: Řekni pravdu.
9: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
8: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
9: Víte, milost pane...
8: No tak se neboj.
9: Vaše paní.
8: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
6: Pamatuji.
8: A proč si tedy sedlákovi radila?
6: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
8: Do toho tobě nic nebylo.
6: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
8: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smíš si odtud odnést, co máš nejraději.
6: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
8: Máš ještě nějakou prosbu?
6: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
8: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
8: Ty jsi tu ještě?
6: A proč bych nebyla?
8: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
6: A slib jsem dodržela.
8: Ale co já tu dělám?
6: Vždyť jsi mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
8: Ano, to jsem dovolil.
6: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
8: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: Piggy hádanka. Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
1: Co pak to je?
2: Já už vím, to bude miminko.
1: Ne, ne, to není miminko.
2: Proč ne?
1: Tak si to představ. B, b,
2: no, b. Takhle dělá Anička.
1: Ne, ne, ovečka. Je to ovečka.
3: Jednoho dne povídal Honzík tátovi. Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to... já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapes hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa, a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal Ristupie! Sud kulatý, Ristupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, říká, tu je kára. Sud kulatý, Ristupie, tu je kára. Předříkával si Honzík a když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě. Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá tento ryje. Sud kulatý Ristupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá, noč bych se té latiny tolik učil. Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, Ristupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo, a zeptala se po chvíli, a kde pak si chlapče celý den chodil? Tu je kára, tento ryje, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo, hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý Ristupie, tu je kára, tento ryje. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži. Tomu našemu klukovi se vzněla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava! Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl. Divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky. Tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl. A vida, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vletnutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým, poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.

vás Voxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Stane se to v létě.

0: o vlčkovi. Jednou ráno lilo jako skon. Vlk, promoklý až na kůži, běžel lesem a uvažoval, že by si už konečně měl koupit nějaký pořádný deštník. Mokrá záda ho studila a tak vlk spěchal. Nekoukal napravo, nalevo, ale ani dopředu, když bum! Narazil hlavou do borovice, až mu v očích zajiskřilo. Strom se celý zatřásl.
1: Co to děláš, nešiko? Ozvalo se zhora. Málem si mě schodil z postele.
2: Promiň, vráno, je mi to opravdu líto. Nevěděl jsem, že ještě spíš, omlouval se vlk.
1: Jsem havrán, už si to konečně zapamatuj. A nespím, jenom si hovím, protože máme dneska svátek. Kam tak pospícháš?
2: Já? Zarazil se vlk a najednou nevěděl.
1: No neměl jsi něco nakoupit, obstát, přinést? No vzpomeň si. A já bych ti třeba i poradil. Vy vlci jste takový popletové. Nebo je to tím, že se spráštil do hlavy?
0: V tu chvíli vlkovi svitlo. Jak mohl na tak důležitou věc zapomenout?
2: Už vím, ale ty bys mě asi stejně nepomohl. Já totiž scháním jména. Máme doma už tolik malých vlčat, že jsme si je začali plést. A to hlavně proto, že ještě žádné z našich dětí nemá jméno. Jenže já a moje paní nedokážeme pro ně žádné jméno vymyslet.
1: A kolik jmen byste tak potřebovali?
0: Vlk přesně nevěděl, dětí měl doma moc a uměl počítat jen do tří.
1: Třeba ti přece pomůžu. Něco ti dám. Našel jsem to a nepotřebuji to. Tu máš.
0: Co je to? Chtěl vědět vlk.
1: Kalendář, poučil ho havran. To je přece kalendář. Máš v něm jmén na celý rok.
0: Vlk havranovi moc děkoval, ale ten jen mávnul křídlem.
1: Není záč. Mě potěší, když si budeš pamatovat, že nejsem vrána.
0: Přestalo pršet, vlk uháněl s kalendářem domů a havran si šel ještě na chvíli lehnout, když byl ten svátek. Vstával až odpoledne, protože ho pozvali k vlkům na slavnost, při které rozdávali jména z kalendáře. Jmen bylo dost a zdálo se, že zbyde i na příště. Ale nezbylo. Na slavnost u vlků se přišli podívat veverky i lišky, několik myších a zaječích rodin, také medvědi, jeleni a kromě dalších vlků z příbuzenstva i hodně známých ptáků. Každý si pak odnesl domů jako výslužku nějaké to jméno. Vlk byl moc spokojený a paní vlková také. Vždyť všechny jejich děti teď dostali krásné jméno přímo z kalendáře.
2: Já nic nedostal, plakal nejmenší vlček. Mně jste nedali.
0: Byl tak malý, že ještě chodil po obědě spát a tak se stalo, že celou slavnost zaspal.
2: Nebrač, my ti jméno půjčíme,
0: smáli se mu bráškové. Ale tenhle malý vlček se nenechal jen tak odbít. Už tenkrát věděl, co chce. Chtěl mít své vlastní jméno. Vlk vzal znovu kalendář, ale jméno už v něm nezbylo ani jedno. Zbývali tam jen tři králové. Žádný vlk se nemůže jmenovat tři králové, řekla maminka. Měj rozum, jak by to vypadalo.
2: A co král? Nemůžu se jmenovat aspoň král,
0: vzlikal vlček.
2: Král, to by snad šlo,
0: uvažoval tatínek. I maminka byla pro a vlček hned přestal plakat. Tak tedy měli doma u vlků malého krále. A že se jmenoval král, měl i všelijaké královské nápady a způsoby. Zatímco jeho bráškové s obyčejnými jmény si hráli, učili se, jedli, spali, zkrátka vyrůstali stejně jako ostatní obyčejní vlci euroazijští, tenhle vlček král jako první vlk znal naspaměť všechny pohádky, i tu o červené karkulce, a jako jediný vlk dokonce jezdil v létě na prázdniny. Naučil se všechno možné, ale co si nikdy zapamatovat nemohl, bylo, že havran není vrána. Ale havran to malému králi nakonec vždycky odpustil. Vždyť měl tenhle roztomilý vlček nejkrásnější jméno z jeho kalendáře. Jenom když se král vracel z prázdnin, nezapomněl ho havran poškádlit a pokaždé se zeptal:
1: tak co? Jaká byla karkulka?
0: Jenže tenhle vlček si s havranem věděl rady. Inu, jmenoval se král, znal všechny pohádky a bez dlouhého rozmýšlení odpověděl.
1: Jako vždycky, milá vráno, přece červená.
3: Každičký chléb má kůrku dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla?

0: tě uletí, tak tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Digi básnička. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.
4: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
5: Samozřejmě.
4: Ano?
5: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
4: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
5: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
6: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
5: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
4: Ona by se mu potila hlava, veďte.
5: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
6: Kdo?
5: Slunce.
4: Jak to veliké?
5: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
4: Vím.
5: No, to si neumíš ani představit.
6: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
5: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
4: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
5: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
6: Ono není celé?
5: Kdo?
4: To slunce.
5: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
6: Jsi říkal, že je to kus?
5: Protože je tak obrovské.
4: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
5: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
4: Ne.
5: 300 tisíc zeměkoulí.
6: Z jednoho slunce, tatí?
5: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
4: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
5: Kdo by nebyl kulatej?
6: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
5: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
6: Ano, tatí.
5: No, konečně.
4: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
5: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
4: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
5: No tak co?
4: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
5: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
6: Jak by pak byla velká zeměkoule?
4: No?
5: Ta? Ta by byla mrňavá.
4: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
5: vidíte? Ještě o hodně menší.
4: Jako budík?
5: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
4: Jejde.
6: Takže by to nešlo, vej, tatí?
5: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
4: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
5: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
6: Ale nám se nechce, tatí.
4: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
5: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
6: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.

0: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
1: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
2: Tak to nashledanou,
0: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
1: Vstup pouze s kravatou.
2: To měl ten pán z Vůlovi. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy. To by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Uhum. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině zbytečně.

0: na koukouťáka.
1: A to je kdo?
0: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
1: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
0: Vím, kukučák.
1: No, to taky.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí.
1: Tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.

Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat.

Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně.

0: ať umíme víc.
1: Jak Trautenberg vyměnil Krakonošovi fajfku. Doslechl se Trautenberg, že Krakonoš má takovou fajfku, co nikdy nevyhasne a přitom potřebuje tabáku na jaře ždibeček a na podzim ždibec. To asi proto, že od podzimu do jara jsou večery dlouhé a času víc na klidné pokouření. A už mu v hlavě šrotuje, jak by se k té fajfce dostal. Že by si oni Krakonošovi řekl?
2: To zrovna. Zadarmo i ten starý prašivka nedá a peníze. A tudle.
1: Inu každý hádá podle své planety. A nikdo jak těživ neslyšel, že by Trautenberg zadarmo něco dal, i kdyby to třeba jen slepičí pírko bylo.
3: Přemýšlí, hlavu si láme, až se mu v ní všechno motá, plete, obrací, ale ne a ne na to přijít. Vypil džbán bezinkového vína, aby se mu projasnily myšlenky. Snědl mísu makových buchet, aby ty myšlenky měly podstament. Ale kde nic, tu nic. I na jídlo ho přešla chuť, jak má tu krucaj svajvku pořád před očima. Do večeře jen tak ďobl. Milost pane, já vám uvařím pelinek, to je na trávení ten nejlepší lék.
2: Dej mi pokoj s pelinkem, já mám jiný starosti. Odnes to a jdi spát a ať mě nikdo neruší.
3: Kubičku, rozumíš tomu? Taková dobrá omáčka ze samý smetany a milost pán sotva lžíci olízne. Určitě ho z těch makových buchet zlobějí outroby.
4: Měli by ho zlobit častěji. Tohle je jiný pošmáknutí, než pořád samý kyselo.
3: Kubičku, tobě mý kyselo nechutná.
4: To jsem zas něco plácel. To si Anče nezaslouží. Však kdyby mohla i dvojí maso, by mi každý den strojila.
1: Ale ne, že ze sebe stačil vysoukat, že i suché brambory chutnají od ní jako... Jako ta nejpanštější pečínka, dveře se otevřou a v nich Špalek jako hrom, že Hajnému za ním jen hlava kouká.
3: Hajnej, co sem strkáte ten Špalek? Podívejte, jak z něj kape špína na čistou podlahu. Toho tady chcete štípat?
5: I toto štípat lipový Špalek, co já se ho nascháněl. Nechám ho tady vyschnout teda... Jestli proti tomu nic nemáte, pěkně prosím. A do Vánoc z něj vyřežu parádní betlém.
3: To bude krása.
1: Anče v tu ránu zapomněla na špinavou podlahu.
3: Z takovýho Špalku bude betlém. Tak velkej nemají ani v rokytnickém kostele. Kubičku, pomoz Hajnému s tím Špalkem ke kamnům. Já vám zatím přihřeju křenovou omáčku. Milost pánovi dneska nebere. Pořád mu říkám, že nemá jíst makový buchty teplý. Teď z nich má špatný trávení.
1: To chce kápku jalovcový. Potý člověk stráví i hřebíky.
4: Však on milost pánovi ten půst neuškodí. Aspoň se mu bude lehčej spát.
1: Ale nespalo. Převaluje se pod prachovou peřinou. Hned je mu zima, hned zase horko. Hlava mu brní, třeští. Až najednou. Venku už začíná šírat. Už to má. Už ten nápad drží za pačesy. Vyskočí z postele, až peřina odletěla, chytne provaz, co mu natáhli od postele k výměnku a přidělali na něj kravský zvonec, aby je milost pán mohl přivolat třeba o půlnoci a... Ale taková věc se musí čeládce oznámit důstojně a se vší vážností, a to je v noční košili nepřípadné. S funěním a hekáním se tedy Trautenberg souká do šatů, jindy k tomu potřebuje Kubu i Hajného, a pak škube provazem, jako by hořelo. Mrtvého vrak by ten kravál probudil.
3: Kubičku, vstávej, něco se stalo.
2: co by se stalo, vždyť je noc?
1: Ale Anče už na sebe hází sukni a jubku, už i Hajný vybíhá z přístěnku, tak Kuba po paměti natahuje kalhoty, v té rozespalosti ještě pořádně nevidí a už všichni běží jako k neštěstí.
3: Trautenberg stojí uprostřed světnice v plné parádě. Tváří se tak vážně a důstojně, že by to ani sám císařský hofmistr líp nedovedl. Milost, pane, vy jste si ani nešel lehnout? Proč jste neřekl, uvařila bych vám ty makoviny?
2: Já nespal úmyslně, protože jsem přemýšlel a teď vám chci oznámit, co jsem vypřemýšlel.
1: Koukají na Trautenberga, jestli se mu třeba nezdál těžký sen a on se ještě neprobudil, ale ten už řeční jako z Partesu.
2: Rozhodl jsem se žít s Krakonošem v míru. Já pán, on pán, tak co bychom si dělali na schvály? A abych ukázal, že mám dobrou vůli, chci na jeho počest udělat na téhle stěně muzeum.
3: Milost pane, já vám pořád říkám, že nemáte jíst teplý buchty. Teď se vám to vrazilo do hlavy.
2: Mlčet! Řekl jsem, že tady bude muzeum, tak taky bude. Anče, ty se teď sebereš a obejdeš všechny chalupy, kramáře a jarmareční báby a koupíš všechno, na čem je Krakonošův obrázek. A koukej smlouvat, lidi by dneska z člověka sedrali kůži. Kubo, nařežeš prkna a uděláš polici od rohu k rohu.
3: Anče kouká na Trautenberga, jako by ho viděla poprvé. Nikdo jí nevymluví, že tu jeho vymyšlenost mají na svědomí teplé makové buchty. Kuba jen tak, že nezívá na celé kolo a tváří se, jako každý, komu utrhnou kus nejhezčího spánku a místo snídaně ho ženou dělat polici. Jen Hajného ten milost pánův úmysl nadchl a hned je samá rada.
1: Milost pane, to jste ráčil vymyslet náramně, ale s dovolením taková police musí být parádní. Nejlepší z Verpánu nebo z Borovice. A my máme v kůně jenom kulatinu. Já bych třeba skočil na pilu.
2: Na žádnou pilu. To by mě to muzeum přišlo pěkně draho. Půjdeš ke Krakonošovi, že se dávám uctivě... Ne, uctivě je moc. Že se dávám poroučet... A jestli by se obtěžoval přijít ke mně v neděli na oběd, tak. A koukej se rád do pucu, vyblejskat boty, sváteční kamát, zaklobouk péro, protože tímhle už nejseš jen obyčejnej Hajnej, ale panskej poselák. A to je důležitá osoba. Anče, Kubo, co stojíte? Už jste měli být dávno pryč.
1: Chudák Hajný. Celý se třásl, když se přišel Trautenbergovi ukázat, jestli je na to poseláctví náležitě vystrojený. On Trautenberg, když si umane, najde smítko i na peruti andělské. Ale tentokrát se na Hajného ani pořádně nepodíval, jen si nechal dvakrát zopakovat to pozvání a když se Hajný, celý se přitom spotil, nespletl poprvé ani podruhé, zatvářil se Trautenberg, jako by mu chtěl svěřit tajemství, při kterém člověk musí svatosvatě přísahat na život i na smrt.
2: A teď dávej pozor, až budeš Krakonošovi vyřizovat to mi vzkázání. Pořádně si prohlídni jeho fajfku.
1: Jo, fajfku? Ale tu já moc dobře znám. Pěkně prosím, je takhle dlouhá.
2: Mlčet! Když říkám pořádně, tak myslím, abys mohl udělat na chlup stejnou, aby ji Krakonoš od svý nerozeznal. A teď marš!
3: A tak se Hajný plahočí, drápe a škrábe samými necestami, protože cesty už jsou dávno hluboko pod sněhem.
1: Už nemůžu. Jen chvíličku. Chvíličku si odpočinu.
3: Opřel se o sněhovou stěnu a že tam bylo ticho, závětrno. Oči se mu sklížily, hlava spadla a v tu ránu spal. Ještě, že sněhové mraky začaly chumelit z druhé strany hor, jinak by Hajného přikryla měkoučká peřina, pod kterou se pěkně usíná, ale už neprobudí.
1: Krakonoš si toho rána přivstal, aby se podíval, jestli sněhu není už dost a jestli mu větrní koně nenadělali přes noc v hospodářství rotiku. Taky, že nadělali. Samou rozpustilostí foukali sníh jeden proti druhému z vršku na vršek a zaváli kleče takovými závějemi, že se chudinky až dusily.
6: I vy, čerchmanti, jen vás člověk pustí z dohledu, vyvádíte jako z jednaní. Tak teď si chvilku pobudete v maštali.
1: Zavřel maštal na železnou závoru a už rázuje od kleče ke kleči. Mohutným fukem odfukuje závěje a pak holí opatrně stahuje světvý sníh. To se rozumí, že ne všechen. Musí ho zůstat aspoň na dva prsty, aby na větve nemohl mráz. A jak je tak v plné práci, přijde mu podívat se na protější kopec. A to je nadělení. Hajný spí u sněhové stěny. Jestli on tam nezmrzl.
3: Dvěma kroky je Krakonoš u Hajného. Je dočista promodralý. Třepe s ním? Nic. Tady pomůže jen bylinková kápka a pořádnej klůt. A už do Hajného leje tu svou krakonošovskou medicínu rovnou z láhve, až Hajný otevře oči. Zamrká.
5: Je, úctivé pozdravení, jenost pane Krakonoši, to máme letos zimu, to je natílka. Ale aby to nepolámalo stromečky, on je vždycky lepší ode všeho akorát. Račte odpustit, to mě jen tak vylítlo.
6: No tak to spláchni a pořádně, vždyť bys mohl jít v obřím dole do spolku s rampouchama.
1: Kdybyste Krakonošově lahvičky ubývalo, vypil by jí Hajný do poslední kápičky. Tak si klútnul, že se mu staré kosti rozehřály a v hlavě projasnilo. Na 100 000krát děkuju, jemnost pane Krakonoši. To je zrovna živá voda.
6: A co, že jsi vybral takovej ložír?
1: A kde pak ložír? To já jen chvilku odpočíval. Ono je to na člověka najednou moc. Taková dálka a sněhu po kolena.
6: A to nevíš, že kdo usne pod sněhovou peřinou, už se neprobudí?
1: No právě, že vím, jemnost pane Krakonošti, jak bych nevěděl. Kolik takovejch každý jaro, když se jde sníh, odvezli na rokytnických zbytov? Ale mus je mus. Uctivě melduju, že mě posílá náš milost pán, jestli byste byl tý laskavosti a obtěžoval se k němu v neděli na oběd.
6: Ale, a to ten oběd nemůže počkat, že tě žene do takový Sibérie?
1: On, prosím, milost pán, s dovolením povídal, já pán, on pán, to jako vy, tak co bychom si dělali schvály. A že má dobrou vůli, tak vám chystá. Já bych to neměl říkat, ale když mě neprozradíte, on vám chystá muzeum.
6: Cože chystá?
1: Hajný, jak je po té Krakonošově medicíně vráží, sype ze sebe, jak Anče musí zběhat kramáře, kupce a jarmarečníky a skoupit všechno, na čem je Krakonošova podobizna a Kuba, že dělá police pro ty věci přes celou stěnu od rohu k rohu. Div, že nevykopil, že si má prohlídnout Krakonošovu fajfku, aby pak milost pánovi udělal na chlup stejnou.
3: Krakonoš by vsadil celý hora i se Sněžkou, že Trautenberg chystá špatnost opravdu náramnou. Jináč by se nepáral s nějakým můzem. A sám byl zvědav, jakou.
6: Děkuju za vyřízení a Trautenbergovi řekni, že na ten oběd přijdu.
1: Řeknu, ale jemnost, pane Krakonoši, kdybyste byl tý dobroty a počkal s chumelením do večera, ona Anše bude mít těžkou nůši a špatně by se jí šlo. Je to kus cesty a pořád do kopce.
3: Krakonoše zrovna u srdce zahřálo. Přece ten svět není tak špatný, když lidi myslejí jeden na druhého.
6: To víš, že počkám a tebe taky nenechám trmácet pěšky.
1: Stáhl z oblohy nejtlustší sněhový mrak a než se Hajný nadál, seděl v tom mraku jako v prachové peřině a peřina se vznesla a letěla a vyklopila Hajného přímo uprostřed dvora. Ve světnici bylo jako ve mlýnici. Kuba slouká police, Anče s Hajným vyndávají z nůše kousek po kousku, oprašují je a leští a Trautenberg staví na prkna, Kuba tu kulatinu pěkně přihobloval, aby nedělala muzeu ostudu, ty hrnečky a čbánky, talíře a misky a na všem je vymalovaný krakonoš s fajfkou, jako by k němu přirostl.
3: A když bylo všechno vyložené a postavené, i pár vyřezávaných krakonošů na nejhořejším prkně, dívají se všichni na tu krásu a je jim, jako by je po duši hladil. Milost, pane, nic pěknějšího se snad ani nedá vymyslet. To je hned vidět, jak lidi mají krakonoše rádi.
2: No, jen se moc nerozplývej a jdi zadělat na koláče. Kubo! Ty klepní dva králíky, ať máme traktaci jako o posvícení, když přijde tak vzácný host. Hajnej, ty tady zůstaň. Teď mi pěkně ukážeš, na kterým z těch obrázků si je krakonošova fajfka nejpodobnější.
1: Hajný kouká, oči si může vykoukat. Hned se mu zdá, že je to tahle, hned zastavedle, ale spíš to bude tamhleta, jenže ta je kapánek. O fousí načí, až toho má Trautenberg dost.
2: Himmler, Gott, Kruzeis Element! Je to černý, jenomže trochu bílý, dlouhý, ale spíš krátký. Do zejtřka vyřežeš fajfku na chlup stejnou, žádný o fous nebo kapánek. A teď zmiz a pošli sem Anče.
3: Anče se nestačila divit, když si Trautenberg poručil odvar z makovin, pořádně silný a plný džbán. Potom z honu by neusnul a zítra by před návštěvou zíval. Ale nenapil se, ani neochutnal. Džbán strčil do police, vlezl do peřin a sotva dolehl, chrápal, že se klepalo i celé to slavné muzeum.
1: Ráno přinesl Hajný čerstvě vyřezanou fajfku. Trautenberg ji prohlíží, srovnává hned s obrázkem na talíři, hned s tím na hrnečku, od toho je ofous, od tamtoho kapánek.
2: No, možná, že není tak úplně na chlup, ale na první pohled k nerozeznání. Za to ti možná odpustím, že si bereš moje dřevo na ty svý vyřezávánky.
3: Na druhý den bylo jako o velikým svátku. Stůl prostřený vyšívaným ubrusem, Anče v parádní zástěře, Kuba v košili od svatby, Hajný ve svátečním a Trautenberg jako ženich. Když se ozvalo z rokytnické věže poledne, stojí ve dveřích krakonoš. A ne s prázdnou. Pro Anče šátek jako pro rusálku. Pro Kubu zavírák s jelení střenkou a Hajnému lahvičku s bylinkovou kápkou. Co je v jednom loku síly za 10 a tepla za 2 kožichy. Trautenbergovi pak tabák v březové pixličce.
2: To se teda nepředal. Ale to nemuselo být, děláte si škodu. Já jsem vám taky něco nachystal, abyste viděl, jak si vážím šlechetného souseda tadyhle. muzeum.
6: No, pane sousede, to je teda vymyšlenost. Takový muzeum mi ještě nikdo neudělal. Děkuju pěkně za tu poctu.
1: Zasedli ke stolu, jedli, pili, hodovali a když Anče, Kuba a Hajný sklidili se stolu, vytáhl Trautenberg ze skříně džbán a kameninové džbánky. To, aby nebylo vidět, že sobě nalévá sotva na lžíci a Krakonošovi vrchovatě.
2: Tadyhle mám něco pro dobrý trávení, náramný pití, outrobám. Je po něm jako v peřince. Na zdraví, pane sousede.
1: Aby Krakonoš nepoznal makoviny. Tak on ho chce Trautenberg uspat. No, uvidíme, co má za lubem. Napil se, jako by ten džbánek chtěl vypít na jeden klůt do samého dna.
6: Opravdu náramný, pane sousede, ale nějak jde na mě spaní. Není divu po takových hodech.
2: No tak to má být. Najíst se, schrupnout si a hned je člověku veselý.
3: Ale to už Krakonoš pochrupuje. Odfukuje, až se mu vousy třesou. Ale spod víček Trautenberga merčí. Ten ještě chvíli vyčkává, pak opatrně vytáhne Krakonošovi fajfku z kapsy jeho kabátu, strčí tam tu od Hajného a Krakonošovu schová do truhly až na samé dno. Teď, aby se ten starý prašivka Krakonoš rychle probudil. Dočkat se už nemůže toho pokouření. A jestli tabáku opravdu neubývá.
6: Ach, pravda pravdoucí, pane sousede, takové schrupnutí hlavě odlehčí, oko projasní a když se k tomu přidá ještě dobré pokouření, no pojď sem, má stará dobrá fajfko.
3: Světe? Truhla se rozletí, jako by jí roztrhla obří ruka a fajfka z ní vyletí Krakonošovi rovnou do ruky.
6: Tak proto si mě pozval, Trautenbergu, proto ta paráda s muzeem. Kdybys měl v hlavě, co máš v teřichu, dávno bys si z takové chytračinky odpustil.
1: A je ten tam. Jen kouř po něm zbyl, truhla na prkínka a slavné muzeum. Trautenberg by je nejraději roztřískal, roztupal, kdyby se v něm neozvala skrblická dušička.
2: Všechno narovnat do nůše a donést zpátky. Kolik jste dali, tolik musíte dostat. A ne, abyste se nechali očidit.
1: Chvilku mudrovali, jestli není toho muzea škoda, ale pak si řekli, k čemu tolik Krakonošů na jedné polici a navíc Trautenbergovi na očích. Takhle si koupí někdo hrneček, někdo talíř a třeba i vyřezávaného Krakonoše a bude ho mít doma k užitku i pro potěchu.
3: A Trautenberg vyhodil tu na chlup stejnou fajfku oknem a Hajný si ji pověsil do svého přístěnku. Pro potěšení z pěkného díla a taky, aby připomínala, že pravda nakonec vždycky vyjde na jeho. Jako ta Krakonošova fajfka ze dna Trautenbergovy truhly.

0: Přijdi hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pila.
1: Aha.

V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: slovíčku.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotlucká duše měla jen jediný návrh.
4: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
3: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova naušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tulamor junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
4: Chci ho vidět a chci mluvit s Dederonem,
3: zařval Tulamor senior.
4: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
5: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
3: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesorka Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem a ještě si ublíží.
1: A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout.
3: Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší.
5: Proč?
3: Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

žádná z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékly by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
2: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
2: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
2: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda, doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
2: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
2: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
2: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
2: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
2: protože,
0: ano.
2: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
2: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
2: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
2: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
2: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
2: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
2: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Piggy, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
2: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané,

0: vypěstuješ v květináči, můžeš jí stříhat šmik-šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycinky doroste, doroste.
1: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
0: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
1: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
0: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček.

0: Kapitola 13. Podivný pavouk. Ve zdi vyschlé studny byly dveře prožrané červotoči a hned, jak jsem se trochu vzpamatovala, zkusila jsem je otevřít. A prošla jsem jimi. Octla jsem se v úzké, tmavé a velmi krátké chodbě. Na konci ji úplně zahrazovala velká pavučina a za ní se rozvírala propast. Tam asi byla pravá studna, protože jsem slyšela šplouchání vody, jako kdyby tam někdo ploval. Najednou se z propasti vynořil ohromný pavouk, zachytil se o kraje, vyšvihl se nahoru a posadil se doprostřed pavučiny. Byl oblečen jako potápěč a zatímco jsem se na něho dívala oněmělá hrůzou, sundal si potápěčskou helmu z hlavy a hodil ji na zem.
1: Kdo tě sem posílá?
0: Vyjel si na mne hrozivým hlasem. Byla jsem tak vyděšená, že jsem jen těžce vykoktala.
2: Její excelence šedozelená, pane.
0: Po těch slovech hlas pavouka trochu zjemněl.
1: Ale divím se, že její excelence ti dovoluje vstoupit do začarovaného lesa.
2: To jen proto, abych se dostala k jejímu nejlepšímu příteli, Krtkovi Něžně Černému.
0: Troufala jsem si říci.
1: Pak je to ještě horší, protože abys došla k panu Něžně Černému, musíš projít bludištěm. Skoro každý tam zabloudí a dostane se do tajemné jeskyně, kde sám princ Jaro oživuje květiny. A víš přece, že královna Flóra odsoudí na smrt každého, kdo by chtěl vyzvědět tajemství zrodu květin.
0: Jeho slova nebyla nijak potěšující, ale rozhodně bylo lepší zkusit to s bludištěm, než se nechat chytit na cestě.
2: Dostanu-li se k panu Něžně Černému, budu zachráněna.
0: Pomyslela jsem si a proto jsem odpověděla.
2: Buďte bez starosti, pane, však já se z bludiště dostanu.
0: Byla jsem o tom pevně přesvědčena, protože jsem už jednou byla v bludišti na pouti a věděla jsem, že se vždycky najde cesta ven.
1: To je možné,
0: řekl pavouk.
1: Ale protože chci mít jistotu, dám ti hádanku. Odpovíš-li správně, pak tě skutečně posílá excelence šedozelená a já tě dopravím do začarovaného lesa.
2: Jak si přejete?
0: Souhlasila jsem, ale zbledla jsem jako křída. Hádanky totiž moc dobře luštit nedovedu.
1: Jaká je to květina?
0: Ptal se mě pavouk.
1: Jejíž lupínky se obnovují každý den a která je krásnější než naše královna.
2: To je slunce!
0: Zvolala jsem. Okamžitě jsem si vzpomněla na to, jak je všechny květiny zbožňují. Pavouka jistě překvapilo, že jsem mu tak rychle odpověděla, ale vůbec to nedal na sobě znát. Sestoupil ze své pavučiny a svlékl si potápěčský oblek.
2: Vy žijete ve vodě?
0: Zeptala jsem se.
1: Ano, dohlížím na mladé lekníny, jsou tuze neposedné. Stále chtějí nahoru na vodu a to se jim nesmí dovolit, dokud nevyrostou.
0: Za řeči pavouk rozvinul hedvábnou šňůru, kterou měl obtočenou kolem pasu. Připevnil oba konce ke klenbě chodby, požádal mě, abych si sedla na tu narychlo udělanou houpačku a začal mě rozhoupávat. Nebránila jsem se, protože jsem byla celá ustrašená a udivená. Rozhoupal mě, až jsem se špičkou nohy dotkla středu jeho sítě. Zčista jasna mě vyhodil do vzduchu, ani jsem si vlastně neuvědomila, co se to se mnou děje, a už jsem měkce dopadla na vysoký mech jako na koberec.
3: Nestalo se ti nic?
0: Ptalo se mě najednou mnoho tenkých hlásků. Znepokojena jsem si prohlížela koberec a zjistila jsem, že se skládá z tisíců mechových snítek. Stály v řadách jako vojáci, natlačeny na sebe tak těsně, že by mezi ně nevklouznul ani špendlík. Paže měly rozpřaženy a držely se jedna druhé, že tvořily jakousi pevnou klenbu. Upírali na mne svá něžná očka s němou prosebnou otázkou a tak jsem jim rychle odpověděla.
2: Nic se mi nestalo, dopadla jsem jako na polštář.
3: Jsme šťastní, že jsme mohli nějak pomoci přítelkyni excelence šedozelené.
0: Volali všechny najednou. Spozorovala jsem, že ty, na kterých jsem dosud seděla, už těžce oddychují a proto jsem vstala, aby si mohli odpočinout. Stála jsem na cestě, která vedla přímo do začarovaného lesa, jak to označoval šíp na tyči po mé levé ruce. Ale protože jsem měla z bludiště strach, rozhodla jsem se, že se na ně vyptám mechových snítek.
3: Musíš dát dobrý pozor, abys opravdu nezabloudila,
0: vysvětlovali mi.
3: Pan Něžně Černý miluje bezpečný a klidný úkryt a vychází jen velmi zřídka. Nejistější bude, když se zeptáš žlutých slimáků, které potkáš cestou. Ale vyhni se červeným a modrým slimákům. Ti by tě zavlekli do tajemné jeskyně, kde by ti hrozila smrt.
2: Děkuji vám všem.
0: Loučila jsem se s nimi a odvážně jsem se vydala na cestu.

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky pokradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselejší. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí a ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj, protančím ledovou plání, od svítání do svítání, celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano,
2: nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana by chtěla jít na svůj jarní bál? A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pust mě jen tančit, prosím.
2: Nesluší se, aby jarní pana šla na bál jako nějaká žebračka. Pustím tě, ale ne dřív, dokud si ty své zelené šaty neozdobíš.
1: A čím je mám ozdobit?
2: Natrhej trojí kvítí. Jeden květ do vlasů, druhý květ za pás a třetí do náruče. Dokud je nenajdeš, tančím tady já.
0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údery větrů. Vždyť louka je bílá pláň a les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz, sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
3: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
3: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana, třeba že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, mráčku, ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
4: Že nekvete?
1: Ani lísteček. Všude jen sníh a sníh.
4: Poradím ti za to, že jsi mě šaty vyspravila. Vezmi zbytky, které si odstříhala, a rozházej je kolem sebe po sněhu. A o jarním bále si zamlouvám první taneček. Nezapomeň, první taneček.
0: No, co váháš, jarní pano? Seber si sklína od střižky a rozhoď je kolem sebe. Vidíš? Sníh ta je před očima. Začernal se cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasu. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
1: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě. Tu tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka.
2: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypává. Zima bude co nevidět ta tam. Celý svět bude svítit čistotou a jarem. Jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jarní bál přece jen nezapomněla.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
1: Chystala bych se, studánko, ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
2: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a tou vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
1: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál. Sama tančí. Severák už ji opustil, i meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.
1: Ale stejně to není to pravé jarní sluníčko, jak já ho znám.
0: Máš pravdu, jarní panenko. Svítí a jako by nesvítilo. Dívá se a jako by se nedívalo. Hej, sluníčko, slunce, vidíš ty nás vůbec?
5: Dívám se, ale nevidím. Severák mi pocuchal zlaté vlasy. Jeden sem a druhý tam. Vlasy mi visí do očí. Ať se dívám, jak se dívám, nevidím.
1: Jen co je pravda. Takové krásné zlaté vlasy a hlavu máš jako vrabčí hnízdo.
5: Zimu mám svým pohledem zahánět a zatím si nevidím ani na špičku nosu.
1: Pojď jen blíž, sluníčko. Vlasy ti rozpletu a pěkně učešu.
0: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí, vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
1: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
5: Děkuji ti, jarní panenko. Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
1: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
5: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero. Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
1: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
5: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhod je po horách. Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
0: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
1: Petr Klíč a druhý a třetí Petr Klíče. Rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
5: Máš sněženky ve vlasech? Fialky za pasem? Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
1: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
2: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí. Začíná velký jarní bál.
1: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte, mraky, a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
0: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem beze snů sestřička.

0: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
1: To je to! Hlavičku, nožičku,
2: mechu. Pinka,
1: já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
1: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, na ty jsi chytrý.
3: Jednou, to už je opravdu strašně dávno, byl tady u nás všude veliký strach a tíseň. Asi se budete ptát, proč a jak to? Protože vám o tom nikdo nic neřekl. Ale on na to každý nerad vzpomíná. A pak taky, naštěstí, už je to pryč. Ale tenkrát, jednoho dne, se udělalo všude úplné černo. Oblohu zakryl obrovský stín, zafoukal vichr a na nejvyšším domě v celém městě přistál velikánský drak. Drápy se držel střechy, mával obrovskými křídly a z huby mu sršely plameny a zařval strašným hlasem. Teď jsem tady pánem já a každý den mi přivedete jednu krásnou krasavici k snídani, druhou k obědu a třetí k večeři. A běda, když nepřivedete. A když nebude krásná, zničím celé město a zahladím vás až do pátého kolena. Co mohli lidé dělat? Zhromáždili všechny krásky, bylo jich na 260, každé ráno vybrali 3 a přivedli je drakovi k tomu vysokému domu. Drak se podíval a schlamstl krasavice jako malinu. Jednu ráno, druhou v poledne a třetí večer. Lidi se na to chodili dívat, kroutili hlavou, jak tomu drakovi šmakuje, a jenom si říkali, ale co až všechny ty krasavice sežere? To pak dojde i na nás? Čas šel dál, krasavic ubývalo a odnikud žádná pomoc. Ti nejchytřejší a nejmoudřejší občané se dennodenně scházeli na radnici. Radili se a radili a nic nevymysleli. Někteří se už chystali, že z města odejdou. A když už byli na cestě, přiletěl drak, máchnul křídlem a udělal takový průvan, až to ty uprchlíky zaválo zpátky na druhý konec města. On totiž ten drak z toho svého mrakodrapu viděl široko daleko a nic mu neuniklo. Až přišel den, kdy drakovi měli odvést poslední krasavice, ty nejkrásnější. Schovávali si je až nakonec, kdyby se je náhodou podařilo přece jen nějak ušetřit. Protože naděje taky umírá až naposled, lidé si řekli, neodvedeme je tam naraz, chudinky nebohé, ale pěkně po jedné. Ráno tedy vedli drakovi tu první. Celé město ji doprovázelo, všichni plakali a prosili draka o slitování, ale marně. Jenom houkl, ani za nic, vyplázl z ohnivé tlamy jazyk dlouhý jako vlak a chramst a bylo po všem. V poledne šli zase všichni s druhou krasavicí. Ta byla ještě hezčí, ale drak se nedal oblomit. Ani pláč, ani nářek, ani prosby nezabírali. Drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do dračí tlamy. Odpoledne se zase všichni sešli na radnici a že už zbývá poslední krasavice, ta nejkrásnější. Co bude pak, až ji drak sežere? Ptali se jedni. Co se proti tomu dá dělat? Říkali druzí. A třetí zase říkali, to jsme to dopracovali. Co pak mezi námi není jediný hrdina, jediný odvážlivec? Poslední krasavice se smutně dívala do země, Po tváři se jí koulely slzy jako hrachy a krásná byla, až srdce usedalo. A tu se mezi všemi přihlásil tatínek a povídá: mně něco napadlo. Kdybych se přestrojil tady za tu slečnu, na hlavu si dal nějaký závoj a stejně se už stmívá a není moc vidět, já bych se pokusil něco udělat. Co říkáte? Krasavice se na něho vděčně podívala a lidé říkali: je to naše jediná šance. V nejhorším řekneme, že on se nám sem vloudil v závoji sám. No a tu slečnu pak drakovi dáme. A co zítra? Poručeno pánu Bohu. S tím také vyšli. Tatínek si vzal ženské šaty a černý závoj. Pod sukni si schoval dvě motorové pily na setrvačník a šli. Až přišli k drakovu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu jako vrata do garáže a povídá: máte štěstí, že jste přišli. Už jsem se chystal, že vás všecky spořádám jako housky na krámě. Tak kde ji máte? Tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl jazyk, omotal ho tatínkovi kolem pasu, zvedl nahoru do tlamy, sklapl ji a bylo. Lidi na to koukali, pokyvovali hlavou a vedli řeči. To má za to, hrdina, prdina. Myslel si, že vyzraje na draka. Jiný tatínka politoval, další zase řekl: má to za sebou, chudák. A všichni se rozešli. Jen ta nejkrásnější kráska tam zůstala stát a bylo jí smutno, že to s tatínkem takhle dopadlo. Ale to si jenom myslela. V drakově břiše si tatínek nasadil potápěčské brýle, aby dobře viděl, spustil tu motorovou pilu a bzzz, rozřízl drakovi břicho. Drak sebou mlátil a nadával, ale nebylo mu to nic platné. Pak tatínek vylezl ven a ušmykl drakovi jazyk, kterým po něm ještě šlehal. A druhou pilou, protože ta první už byla zničená, uřízl drakovi ještě hlavu. Spadla z mrakodrapu na zem a bylo po drakovi. A uříznutým krkem vylézali z draka krasavice jedna za druhou a děkovali tatínkovi. To už se zase zbíhali lidé a volali hurá a nazdár a sláva hrdinům a čest poraženým a podobně. Zatím krasavice pořád sjížděly výtahem se střechy mrakodrapu dolů. Až konečně byli všichni dole, tak se krasavice vrhly na tatínka a že by si ho vzali za manžela nebo by mu aspoň věnovali svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl. Jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase dívala po něm. Ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si pusu a pak se vzali. Sám pan starosta je odával. A ještě říkal tatínkovi, aby se příležitostně stavil na radnici zaplatit ty motorové pily, co je pokazil na drakovi. Že on, pan starosta, sice ví, že tatínek všechny zachránil, ale pořádek je pořádek. Pak byla hostina, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno. Ale co, hlavně, že se měli a mají s tatínkem rádi. Ona totiž, ta krasavice, co si ji tehdy tatínek vzal, to je teď vaše maminka a vy jste jejich děti. A oba o tom drakovi nemluví asi proto, že na něho vlastně docela rádi vzpomínají, jinak by se totiž možná ani neseznámili. To je, co? Kdo by to byl řekl? Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
1: Pigire! reklama.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
5: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
1: Piggy reklama.
6: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
6: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
6: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
6: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
6: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
6: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
6: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
6: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
6: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýmá.

si výprask a já za ní peru.

0: po mně.
1: Digi básnička.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní. Na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit. Ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šup a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím. No a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř před síní a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán, já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Piggy vtip. Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
3: To si už zá ta maminka četla noviny, viď? Že ti dává pozor.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou večer Křemílek povídá.
2: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
1: A Vochomůrka honem řekl.
2: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
1: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
2: Co je? O, co by bylo?
1: Dopálil se Vochomůrka.
2: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
1: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
2: A kde teď budu spát já?
1: Staral se Křemílek.
2: Třeba se mnou.
1: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
2: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
1: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
2: Budu si to na vás dva pamatovat.
1: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
2: I ty pustíš,
1: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
2: Řeč mi ho nevyvrátíš.
1: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
2: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
1: povídá Vochomůrka.
2: Teď něco uvidíš.
1: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
2: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
1: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
2: Testuj, Křemílku, a zaber taky.
1: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
2: Mám vás dost, vy dva.
1: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
2: Já už nemůžu.
1: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
2: Mě neošálíš,
1: křikl Ježek. A Křemílek

0: znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost, zafunil ježek. A už tě držím.
0: Jenže v tom křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A křemílek a vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o nevysmrkaném nosu. Kýchl Marcel. A z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
1: Koukej se vysmrkat, kapesník máš v kapse, nařídila maminka, která tušila, kde by mohla nudle skončit.
0: Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na stepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda. Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři. Pravda. Nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu. Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.
1: Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš, zlobila se maminka.
0: Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k obřím vodopádům do koupelny. Ten den popoledni si Marcel hrál na balkóně. Pozoroval, jak se holuby, vlastně nádherní ptakoještěři, pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám. A pak se to stalo. Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká? Mega bublina. Ta se začala nafukovat, až byla velká jako balón. Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomoc! Chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem. Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál.
1: Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami. Co to pro boha je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO? Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznali, co se děje. To je Marcel a má nudli. V skutku? Odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.
0: Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě, jako by říkal, co je tohle za ptáka? Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku. V tom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Styčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu. Naštěstí na prázdno. Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat. Co teď? Co teď? Co s tou nud... Kapesník, blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat po kapsách. Mám ho! Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned na to se snesl k zemi. A právě včas. Jen ofous nespadl do jezírka s 3metrovými krokodýly.
2: To tedy byla výprava, vydechl Marcel s očima stále ještě vykulenýma.
0: Není jisté, jestli vydechl nadšením nebo úlevou. Jisté ovšem je, že od té doby ho snudlý u nosu už nikdy nikdo neviděl.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři táhli o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku. Když už to trvalo příliš dlouho, nejmladší znovu vyskočil a zvolal: dal jsem vám svou třetinu a o přikrývku se netahám, protože mi nepatří. Proč mě tedy nenecháte spát? Tvoje přikrývka to není, odpověděli bratři. Taháme se o ní spolu a ty se do toho nepleť. Když mě necháte v klidu spát, rozdělím se s vámi třeba i o zelí, co nám roste na zahrádce. Povězte, chcete košťály nebo lupeny? Bratři se rozesmáli. Jen si nech košťály, když jsi tak hloupý, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťály však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
0: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal: kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
1: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice a bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
0: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
1: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka nad hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
0: Vesničané jim však záviděli a říkali si, to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
1: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl: přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla: můžeš přespat ve stáji u koní. A co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl: nesu v něm zlato. Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
0: Paní byla zvědavá, otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla: já nešťastná, co jsem to udělala? Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl: neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
1: Nejmladší koupil ve městě tři krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se: a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval: prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků. To není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
0: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
1: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat: já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se: co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu. Chtěl jsem uprchnout, ale teď mě k ní donesou a já se s ní budu muset oženit. Když si to se mnou vyměníš, řekl meskař, dám ti všechny své mesky. Nejmladší rád souhlasil. zašil meskaře do pytle a odehnal stádo do ohrady ke své chalupě.
0: Vesničané zatím popadli pytel, hodili ho do nejhlubší tůně v řece a spokojeně se vrátili do vsi. Uviděli nejmladšího bratra, jak krmí celé stádo mesků, a ptali se úžasle, co tu děláš, co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl. Jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mesků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mesků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: Figy hádanka. Vystrč hlavu, hošíčku.
1: Šup.
0: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
1: Malej klouček.
0: Malej klouzek by to mohl být.
1: S kloboučkem.
0: Ne.
1: Malej klouček s kloboučkem.
0: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kde pak máte hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
1: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
0: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují lanýže. Ale my v Čechách máme hříbky, je to hříbek.
2: Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dále Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rosochatý dub a zapištěl: Bavíku, vidím. A ještěrky se s dubotem zběhly pod strání a pustili se za únosti. Tou dobou už Vladě odvysílal zprávu 40. Žádná z družiny však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka. To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal Rozlivka s koženým míčem na kovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Vavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konev. Hradím dokonce, o kormi mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesměj nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal, měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a... Prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: Kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Sluníčku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

konfrontaci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: tu fajn.
1: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
2: Zítra se u mě hlaste.
1: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
3: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
1: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
4: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
1: přemýšlel nahlas Škrtič.
3: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
1: řekl Padrát.
4: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
1: řekl Čango.
3: Ty ho znáš?
1: Podivil se Vasil.
4: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
3: Jak vypadá?
4: Jako feťák,
1: zarval Čango.
4: Uši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
3: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
1: Odplivl si Pepa Padrát.
3: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
1: Zamrkal na Čanga.
4: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
3: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
1: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
3: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
4: A co ty?
1: Vasil se uhodil do prsou.
3: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holubci, klidně vraťte domů.
1: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
0: Piggy vtipk.
5: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka.
4: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
6: No, to si hodný, Piggy.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jakmele takmele a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

netopíří kouzle. Simsala pum, pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: fialová nadílka. Aby se kuřátka šťastně vylíhla, je třeba sedět, sedět a sedět. O zábavě si tou dobou každá slepice může nechat jenom zdát. A tak, když Čmelda s Brundou přiletěli na návštěvu ke slepici, jejich kamarádka zrovna seděla na vejcích a podřimovala. Čmeláci chvilku poslouchali ten slepičí koncert, ale pak raz, dva, tři zatroubili. Vykřikla slepice a protože myslela, že hoří, uháněla jako splašená pryč. Jen pírko po ní zůstalo. Čmelda s Brundou poskakovali radostí, jak se jim ten žertík vydařil a smáli se, až jim tekly slzy. Uslyšel je Pučmelout a hned chtěl vědět, co se děje.
1: Brundibáři, ven s tím, ať se taky zasměju.
0: Tomu by si Pučmeloude stejně nerozuměl. Smáli se dál oba čmeláčkové. Ale Pučmelout se nenechal odbít.
1: Ne? A proč?
0: Protože čmeláci se smějí jindy než Pučmeloudi.
1: Jo, a proč?
0: Divil se Pučmelout. Pro slepičí kvoč, vysvětlovali Čmelda s Brundou. V tom ale Pučmelout zahlédl to ztracené slepičí pírko a chňapnul po něm. Teď se zas divili čmeláci. Nač ti bude? Na peřinu nebo za klobouček? Ale Pučmelout prohlásil, že je to jeho tajemství. Tak nám ho prozraď, my ti taky něco prozradíme, loudili Čmelda s Brundou.
1: Já nechci nic vědět, stejně bych to zapomněl. Kšá, kšá, Brundibáři zvědaví.
0: Odháněl je Pučmelout a sliboval.
1: Jen počkejte, tentokrát všechny překvapím.
0: Když Pučmelout s pírkem v hrsti a s čmeláky v patách odešel, vrátila se rozhněvaná slepice.
2: Napálili mě.
0: Vzdychala a rozhlížela se kolem dokola.
2: Čmeldo, Brundo, lezte darebové, já vám srovnám ty kadla. Kde jste? Tip, tip, tady mami, tip, tip, tip, už jsme se vyklubala, tip, tip.
0: A z prázdných skořápek se vybatolila dvě roztomilá žlutá kuřátka. Slepice se rázem zapomněla zlobit a rozpřáhla křídla.
2: Pá, děti moje zlaté, pojďte ke mně, ať vás zahřeju.
0: Ale kuřátkům nebyla zima. Na světě se jim líbilo a chtěla si hrát.

0: Pak přišli i Čmelda s Brundou a měli radost, že mají dva úplně nové kamarády. Teprve teď si slepice všimla, že jí chybí to pírko.
1: Mé nejkrásnější pírko, kde je? Tady bylo a už není. Lamentovala. Pomoc! Ukradli mě!
0: A rovnou se obořila na čmeláky.
1: Je vaše vina, že jsem utíkala jako splašená a v tom spěchu někde vytrousila své nejkrásnější peříčko.
0: Tak už se nezlob, víckrát to neuděláme, slibovali čmeláci. My ti povíme, kde tvé ztracené pírko je, upuč melouda.
1: Pak,
0: rozčepířila se slepice.
1: Pak, tentokrát mu to spočítám.
0: Než se však stačili za pučmeloudem vydat, přiběhla kuřátka a celá se strachy třásla.
1: Píp, píp, fialová hrůza, píp, příšerná příšera, fialový duch.
0: Pískala vyplašeně a žalovala.
1: Honil nás a strašil nás. Píp.
0: To bylo něco pro čmeláky. Tak abys věděla, milá slepice, že jsme tvoji opravdoví kamarádi, my to fialové strašidlo najdeme, chytneme a zneškodníme.
2: Tetelí se vzduch.
3: Tetelí se vzduch.
2: Je prý tady duch.
3: Je prý tady duch.
2: Fialový.
3: Fialový.
2: Fialový.
3: Fialový.
2: Máme na to čuch.
3: Máme na to čuch.
2: Kde takový duch?
3: Kde takový duch?
2: Spí a loví.
3: Spí a loví. Jeho doub je snadno zjistí.
2: Snadno.
3: Jehličí a listí.
2: Jehličí.
3: Jsme totiž specialisti.
2: Specialisti.
3: Na duchy.
2: Na duchy.
3: To nemáte potuchy.
2: To nemáte potuchy.
0: Čmelda s Brundou se plížili od kopretiny ke kopretině jako opravdoví detektivové, když tu najednou se před nimi něco myhlo. Fialový přízrak. Ale než ho stačili chytit, byl ten tam. Jen ozvěna jeho strašidelného kvílení se ještě vznášela nad loukou. Čmelda s Brundou se plížili dál a radši skoro ani nedýchali, aby ho nevyplašili. V tom se zase před nimi objevil strašlivý fialový stín, zanaříkal a zmizel. To je nějaký ufňukaný duch, povídal Čmelda a Brunda řekl. Hele, stopy, fialové, ty budou jeho. A tak se po nich vydali a nemuseli jít daleko. Na krtčí hromádce seděl pučmelout, slepičí pírko namáčel do kalamáře s inkoustem a něco sepisoval. Někam za něj vedly ty stopy a odtamtud se teď ozývalo známé kvílení. Čmeláčkové se zastavili, pusy do kořán.
4: Přestaň kňourat a nevyrušuj, jo?
0: Bručel mrzutě pučmelout.
4: Až tohle dopíšu, vydrhnu tě pískem na nádobí.
1: Pískem radši ne,
0: zanaříkalo to někde za pučmeloudovými zády.
4: Tak si neměl lézt do kalamáře.
0: Rozčiloval se pučmelout.
4: Co mi to dalo schánění? Nejdřív papír, pak péro a nakonec mi sem vrazí splašený kvapník a připraví mě skoro všechen vzácný inkoust. Kvůli tvému věčnému kvaltování nenapíšu teď své paměti.
0: A skutečně vedle Pučmelouda se teď objevil velice sklíčený a velice fialový kvapník a marně se snažil Pučmelouda uklidnit. Já jsem přece nespad do tvého inkoustu schválně. Radši mě polituj. Hele, Pučmeloude, něco mě napadlo. Co kdybys mě zkusil vygumovat? Pučmeloud vyskočil, jako když ho píchne a zlostně zahodil slepičí brk.
4: Nemám gumu, hulákal. A teď už ani inkoust. Za všechno můžeš ty potrlý brouku. Nechci tě tady, nemůžu tě ani vidět.
0: Já bych rád odešel, šeptal zoufalý kvapník, ale co pak můžu? Kdo mě vidí, každý se mě poleká.
4: Jestli najdu zmizík, tak se těš,
0: vykřikl zuřivě Pučmeloud a začal hledat po všech kapsách.
1: Zmizík ne, prosím, zmizík ne, radši najdi písek na nádobí, polekal se kvapník.
0: A to už čmeláci nevydrželi a kvapníka se zastali.
5: Že by ses nestyděl, Pučmeloude, povídal Čmelda. Nevidíš, jak je kvapník nešťastný?
4: Já jsem taky nešťastný. Proč nepolitujete mě, brundibáři, brundibárovací? Těšil jsem se, že napíšu své paměti a že všechny překvapím.
5: Jenže si na to sebral slepici její parádní pírko a kdo ví, jak to bylo s papírem a inkoustem. Pojď s námi, kvapníku, a řekneme každému, že ten fialový duch si ty, aby se tě už nikdo nebál.
6: Tak na co ještě čekáš? Rychle pojď.
1: Rychle, to já moc rád.
0: Usmál se šťastně kvapník a rozběhl se za svými kamarády. Díky Čmeldovi a Brumdovi se kvapníka od té doby opravdu nikdo nebál. Ani ta malá kuřátka. Fialová barva byla dokonce nějaký čas ve veliké módě. Ale jen do té doby, než sluníčko a déšť vrátili kvapníkovi jeho správnou barvu. Své parádní pírko dostala nakonec slepice od Pučmelouda zpátky. Nač by mu taky bylo, když už neměl inkoust.

0: vtipk.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník?
0: Bobr deštník.
3: To by bylo krásný.

o poštovním koni. Byl jednou jeden pan profesor. Sbíral známky a měl už od toho načisto bílé fousy. Jednou ty známky zrovna přepočítával a tu někdo zaklepal na dveře. Pan profesor povídá. Račte dál, prosím. Dveře se otevřely a v nich stojí poštovní kůň a přešlapuje. Pan profesor se na něj podíval přes brýle a povídá. Račte si přát? Kůň se pousmál a povídá. Já jsem totiž to bývalej poštovní já, kůň. Tu se pan profesor převelice zaradoval a povídá. Aha, to je něco jiného. A nabídl koni houpací křeslo. Hned si spolu začali učeně vykládat o známkách a razítkách. Ale najednou pan profesor zesmutněl a povídá. Už mám všechny známky na světě. Jenom jedna mi chybí. Kůň se podivil. Oho, která to je? Pan profesor se div nerozplakal. Taková modrá, s oranžovými puntíky. Jistě ji vymysleli jen pro mé trápení. Ale kůň se zaradoval. Je, to je náhoda. Já tu známku nosím pořád u sebe a nevím, co s ní. Právě jsem ji chtěl dnes zahodit. A vytáhl tu známku z kapsy a dal ji panu profesorovi. Pan profesor ji dal hned do zlatého rámečku, tleskal rukama a mluvil pisklavým hlasem, protože měl radost, a dal tomu koni hubičku. Potom šli spolu na procházku a drželi se kolem krku, protože teď byli velicí kamarádi. A vykládali si hlouposti, smáli se nahlas a byli tuze rozpustilí. Lidé se za nimi otáčeli a pokyvovali udiveně hlavami. Potom šel pan profesor s poštovním koněm do kavárny na kávu a nikdo nesměl koni nic říct, protože pan profesor si může pít kávu s kým chce. Četli si přitom vtipy z jakéhosi časopisu a kůň se smál hluboce. A pan profesor tence. Najednou se začali smát v kavárně všichni a nevěděli čemu. I před kavárnou se začali zastavovat lidé a také se smáli a také nevěděli čemu. Potom šel hrát kůň s panem profesorem kuželky a prohrál to, protože s kopyty se to nedá dobře hrát. Ale když spolu hráli šachy, prohrál to zase pan profesor, protože kůň hrál dobře z koníčky a všechny figurky vyžduchoval z šachovnice. A byli jedna jedna. A zase se tomu hrozitánsky smáli. Když už je bolela od smíchu břicha, sebrali se a šli domů. A zase se museli smát, protože pan profesor měl revma a vrzala mu nahlas kolena. A tak ho vzal kůň na záda a hned byli doma. Potom si prohlíželi známky a křičeli jeden přes druhého. V kuchyni seděla hluchá babička a to byla maminka pana profesora. Pletla punčochy, usmívala se a stále pokyvovala hlavou, že jí to přibývá. Potom jim uvařila čaj a dala do něj hodně citrónového syrupu. Bylo to velice dobré. A kůň přitom mlaskal,
protože nevěděl, že se to nemá. Ale potom řekl kůň, že už bude muset pomalu jít. Pan profesor o tom nechtěl ani slyšet a div se nerozplakal. A babička pokárala pana koně, jak ho mohlo něco takového napadnout, že u nich musí zůstat navždy, protože je s ním náramná legrace. Kůň tedy řekl, tak jo, co mám s vámi dělat? Na druhý den měl pan profesor přednášku o známkách na univerzitě. A kůň šel samozřejmě s ním. Byla to moc hezká přednáška. Slečny a paní si utírali slzy do navoněných kapesníčků a pánové pokyvovali hlavami. A potom promluvil také kůň o známkách, o razítkách a o poštovních koních. A tu lidé volali sláva a potlesk nebral konce. Dokonce je i filmovali a potom je ukazovali v televizním týdeníku. Byli teď oba náramně slavní. A že měli hodně peněz, koupili babičce pletací stroj na punčochy, aby měla radost. A popíjeli si čaj s citrónovým syrupem, cumlali větrová cukrátka, počítali známky a měli se dobře.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě na prst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha na prst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: Tiki hádanka.
1: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
2: Mňau, už víte.
3: Já se bojím.
0: Neboj!
3: Bojím.
0: Neboj, víš, co je duchna?
3: No to
0: duchna
3: je peřina.
0: Duchna je hodně narucaná.
3: Rád spinkám.
0: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
3: Ale blejskání.
0: Mráček!
3: No.
0: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno krup.
3: Budou asi kroupy k jídlu.
0: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
3: To je bouřka.

0: kvadrátem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
1: Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli.
0: Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko.
2: Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík.
3: Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
2: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
3: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy, jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
0: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
3: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
2: Co je? Kde je plán? Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe.
0: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza!
3: Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu.
0: Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč.
3: Ta-ta-ta-ta-ta-tam!
0: Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
2: Za ním,
0: zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
3: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč.
0: Právě se procházel u růžového keře.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte ji o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda. Do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
1: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
0: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroji na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
1: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
0: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastyděla, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
1: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
0: Dozorce zastrčil palce za vestu.
1: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
1: V nejtemnějším Peru?
0: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
1: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho štouchl deštníkem.
1: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: Stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vztekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo: zneužití se trestá, pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on! Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte, Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strála psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.

0: Piggy vtip.
1: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
2: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: V zoologické zahradě. Chodíte rádi do zoologické zahrady? Alenka ano. Měla sice doma spoustu knížek s obrázky zvířat, ale to není ono. Slon se tam nehýbe, nezvedá chobot a netroubí. A taky není vidět, jak legrační malé sluně pobíhá za matkou, s kůží na zadečku směšně schrnutou, jako by mu koupili kalhoty větší velikosti, aby z nich hned tak nevyrostlo a aby se ušetřilo. Alenka se v zoo bavila i se dost naučila. Když byla menší, poskakovala před ohradou a nadšeně vykřikovala: "Podívej, kůň!" A maminka odpověděla: "Správně, Alenko, to je kůň." Přešli k další ohradě a zase: "Podívej, další kůň!" Maminka si přečetla tabulku a trochu dcerku poopravila. To je kůň Převalského. Kousek poodešli a Alenka už začínala být netrpělivá. Vždyť tu mají samé koně. Kůň v pyžamu, malinký kůň, podivný kůň v kostkovaném kabátku se strašně dlouhým krkem a s tykadýlkama. Ale maminka stále říkala: "Bambulko, ne, to je zebra, poník a žirafa. Pamatuj si to." Když Alenka povyrostla, už si to opravdu pamatovala. Někdy si i dokázala sama přeslabikovat, co je psáno na cedulích u každého zvířete. Nejraději měla opice. Postávala před jejich klecí vždycky dlouho a smála se jejich kouskům. Jak si vzájemně z kožíšků vybírají blechy, jak se houpají na větvích stromů. A když někdy ošetřovatel přinesl opičkám koš plný ovoce, to byla podívaná. Pomeranče, jablka, mrkve a banány vzduchem jen lítaly. Alenka měla taky ráda banány. Maminka jí často říkala: "Holka, holka, jsi hubená jako lund, musíš pravidelně svačit. Do zoo si pěkně budeš sebou brát banán." Ale co se jednou nestalo? Maminka nechala Alenku stát samotnou před klecí se šimpanzi a nakázala jí, aby tu počkala. "Skočí si jenom vedle ke stánku koupit pití s brčkem. Za minutu bude zpátky. Stánek je nedaleko." Alence to nevadilo. Vytáhla si z batůšku banán, že posvačí. Ukousla si sladkou špičku a radovala se, jak upřeně jí jedna malá opička pozoruje. Ta se zrovna dneska k banánu vůbec nedostala. Ty větší je všechny snědly sami a na malou opičku zůstala pouze mrkev. Co pak o to? Mrkev je zdravá a opička bude mít aspoň dobrý zrak, ale banán je banán. A tak, oči jako rys upřené na holčičku, přišourala se opička k mříži klece a prosebně natáhla tlapku. Zrovna v místě nad cedulí s nápisem "Prosíme, nekrmit." Alenka se nemohla vymlouvat, že to nepřečte. Bylo to napsáno pěkně velkým tiskacím písmem. Ale kdo by odolal? Alenka přiskočila ke kleci a opičce banán nabídla. Jenomže, jak se říká, podej někomu prst a vezme ti celou ruku, tak se stalo. Podej opici banán a vtáhne tě celého do klece. Zvlášť, když je člověk hubený jako lund, jako Alenka. Než se nadála, octla se holčička jedna neposlušná mezi šimpanzi. A zrovna ve chvíli, kdy maminka platila pití s brčkem u stánku, samo sebou měla oči upřené na počítání peněz, takže nehlídala, zdali tam ta její holka poslušně čeká. Co teď? Alenka se ale vůbec nebála. Cítila se v kleci jako doma, jako ve svém pokojíčku. Byl tu taky pěkný nepořádek. Slupky z ovoce se povalovaly po zemi, hezky to křupalo a klouzalo. Opička dojedla banán a naznačila tlapkou Alence, že by jí za odměnu prohrábla kožíšek, jestli nemá nějakou tu blešku.
1: Kde pak? My nemáme blechy.
2: Nemáme ani psa.
0: Trochu posmutněle mávla rukou Alenka. A tak, že si budou hrát. Společně vyšplhali do koruny stromu a vesele se houpali na silných větvích. Ostatní opice si jich nevšímaly.
3: No co, o jednu víc nebo míň?
0: Ke kleci zrovna došla školní výprava. Paní učitelka žáky pěkně postavila kolem sebe a důležitě jim vysvětlovala.
4: Tak děti, jak už jsme si ve škole povídali, je několik teorií o vzniku lidstva. Ta nejdůležitější je, že jsme se postupně vyvinuli z opic. Proto jsou to vlastně naši pra-pra-pra-pra-pra-pra-předci.
0: Žáci se s otevřenou pusou dívali do klece. Až jeden chlapeček najednou vypískl.
5: Je, paní učitelko, tamhle ten náš pra-pra-pra-předek má ale špinavý pra-pra-pra-zadek.
0: Ukazoval na šimpanzi, který zrovna sjel po skluzavce na slupce banánu jako po tobogánu. A další žákyně, premiantka třídy, která nosila domů samé jedničky, zaječela.
6: Paní učitelko, tamhle se právě ze šimpanze vylíhl člověk. Podívejte, je to holčička.
0: Paní učitelka okamžik nevěřícně zírala a pak si raději vytáhla z kabelky brýle. Na dálku už je potřebovala. V tu chvíli k ním přiběhla udýchaná a ustaraná Alenčina maminka a hned.
7: Paní, prosím vás, neviděla jste takovou holčičku, hubenou jako lund? Někde se mi tu ztratila.
0: Učitelka se přísně na maminku podívala a řekla.
8: Paní, teď prosím nerušte. Zřejmě jsme přítomně zázraku přírody. Naše premiantka právě potvrdila teorii vývoje člověka. Mezi šimpanzi se objevil homo sapiens, čili člověk moudrý, a vývoj jde dál mílovými kroky. Je tu i batůžek na zádech.
0: Maminka se podívala do klece a skutečně. Na větvi se houpá šimpanz a vedle něj člověk moudrý s batůžkem na zádech.
9: Vždyť je to moje Alenka.
10: A dovolte, ta se nevyvinula z žádné opice. Já si ji prosím pěkně přinesla z porodnice a je, jako by mi z oka vypadla.
11: Každý to říká.
10: Já vám dám opici. I když chytrá jako opice je. Hlejte si svých žáků a slušné lidi nechte na pokoji. Rozzlobená maminka došla ke kleci a zvolala. A ty pojď domů, s tebou si to taky ještě vyřídím.
0: Opička koukla na Alenku, Alenka na opičku. Obě si smutně vzdychly a potřásly si tlapkami. Pak se holčička protáhla zpátky mřížemi. Ještě, že jsem hubená jako lund, pomyslela si. Maminka popadla Alenku za ruku a táhla ji pryč. Ta se však ještě zastavila. Řekla, promiň, mami, musím ještě něco zařídit. A chytla za rukáv zřízence, který se šel podívat na ten zástup lidí kolem opičí klece.
12: Pane, mohl byste se prosím postarat o tu malou opičku? Ty velké sní všechno sladké ovoce a jí zůstane vždycky pouze mrkev. Můžete to ohlídat?
0: Chovatel udiveně přikývl a pohladil Alenku po vláscích.
3: Ty jsi ale všímavá a hodná holčička. Spolehni se, dám na opičku pozor.
13: A co vy tu všichni tak stojíte? Obrátil se ke skoprnělým žákům a pobledlé paní učitelce.
3: Vypadáte velmi podezřele. Doufám, že nekrmíte opice, to je přísně zakázáno. Musel bych z toho vyvodit patřičné důsledky. A zahrozil prstem. Paní učitelka si rozpačitě posunula brýle na nose a řekla žákům:
8: myslím, že tady už jsme toho viděli dost. Seřaďte se do dvojic a přejdeme k ještěrům. Ti jsou na vývojovém stupni mnohem níž. Tam nás nic nepřekvapí.
14: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé trávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
15: Divá bára.
16: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj, můj, můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
15: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: A teď ještě jednou.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Tati?
1: Hmm?
0: Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tati?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tati?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tati?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Olří, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tati?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecky? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělal s Boženou, tati?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tati.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: A hernaj, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernaj, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tatí?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je, to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Hernaj, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tati? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tati. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že z B jako Božena, co unesla Oldřich... Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu z B jako Dub.
0: Ale tati...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tati řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozoro, nepozorná.
2: Figi hádanka.
3: Spartou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
4: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
3: Bambitka, zlato, přijdete na to.
4: V žaláři banda skončila sranda.
5: Kdo pak ví, odpoví.
6: V žaláři, banda.
4: Co je žalář?
6: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
4: A lotry. Takže je to loupež.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl: Teď tě sežeru!

0: chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
1: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda. Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, čmohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
0: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
1: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
0: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
1: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
0: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
1: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
0: Stát, hloupí vlci.
1: Co zas? Zavrčeli vlci.
0: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
1: rozhodl beránek. No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
0: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
1: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
0: Ale vlci mě honili.
1: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
0: Kde pak je beránek?
1: Ptali se vlci.
0: Tady je,
1: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
1: Myšandy a myšpekulíni, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a zrovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek očištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás

To samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistějí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistějí větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlejch vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobují kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Pís, klata.

0: To se mi jednou takhle v lednu zdálo o prázdninách, povídá Fík Áje.
1: Jo, v lednu ale nejsou prázdniny, ty Fíku. V lednu je zima.
0: Na to Ája.
2: No a co? Povídám, že se mi o prázdninách zdálo.
1: No a co se ti zdálo?
2: Jak jsem jel na pionýrský tábor.
1: Jo, no tak tebe by tam určitě vzali.
2: Jaký vzali? Jel jsem tam přece na návštěvu za tebou.
1: Jo, a rodiče na pionýrák na návštěvu nesmějí.
2: Jsem já nějaký rodič?
0: Zkrátka jsem se jel za tebou podívat na tábor,
2: no.
1: Ale vždyť já přece letos nebyla na táboře.
2: Hele, jestli mě do toho budeš pořád skákat, tak se na to nebudu moc soustředit a všechno popletu. Tak chceš ten sen slyšet nebo ne?
1: No, to víš, že chci.
2: No, tak mě laskavě nepřerušuj. Byla jsi jako na táboře a hotovo. A já tam jel za tebou na návštěvu.
1: To jsi zase sebral tatínkovo auto?
2: Ale ne, kolo. A nesebral, nýbrž vypučil. Na kole se jezdí líp než autem.
1: A dojel jsi vůbec na ten tábor?
2: No to víš, že jo. Do pionýrského tábora jsem zkrátka dorazil až po...

0: Chtěl jsem se zeptat hlídky, kde bych tě našel. Jenže hlídka zrovna spala, až se stany třásly.
1: Pionýr nikdy neusne na hlídce.
0: No jo, ale tohle byl sen. Já jsem se samo sebou děsně rozlobil. Zatřál jsem tím klukem a povídám. No, to je teda pěkný pořádek. No a kluk, jak byl ještě celý rozespalej, vytřeštil oči a začal vřískat. Pomoc, pomoc, strašidlo, pes baskervilskej, lochneská nestvůra, tygr šavlozubí, nebo co? A zběsile upaloval k lesu. Tak jsem se rozběhl za ním a přívětivě jsem na něj zavolal. Počkej, vždyť já se tě chci jenom něco zeptat. A on se snad vyděsil ještě víc a zavřísknul.
2: Pomoc! Mluvící brontosaurus!
0: No a zmizel mi v lese. Byl bych býval běžel za ním, ale já jsem na neštěstí vběhnul do takový té tabule, co tam stála na čtyřech vratkých nohách.
1: No, to byla nástěnka.
0: Nevím, proč nástěnka, když to stálo na zemi a vypadalo to jako dřevěný stan. No ale budiš. Tak jsem teda vběhnul, jak ty říkáš, do té nástěnky a nějak jsem se do ní zapasoval, že jsem nemohl ven. Tak jsem zkrátka běžel i s tou nástěnkou, jenže to se špatně běží.
1: Teda, ty jsi musel vypadat?
0: No děsně, to víš, byl jsem obalený těma obrázkama. Teďka, ta nástěnka měla čtyři nohy, já taky čtyři a všechny jako běželi, protože ty dřevěný se pěkně klátily. No, musel jsem fakticky vypadat děsně, protože se mě polekal i sám vedoucí. Ten jenom zařval. Osminohá nestvůra, tábor přepaden Marťany, domů zatím nic nepište. Potom začal bojovně mávat sekirkou, vrhnul se na mě, jakože mě udatně zneškodní.
1: Jo, teda fíku, fíku, to musela být psina.
0: No, jen si nemysli. Já měl taky pěkně nahnáno. Co kdyby mě tou sekerkou vážně trefil, viď?
1: A co jsi teda udělal?
0: No co, v sebeobraně jsem mu dal levýho háka a uspal jsem ho.
1: Že se nestydíš.
0: No, kolikrát ti mám pořád opakovat, že to byl sen a zasný se nemůže.
1: A to už byl jako konec?
0: Ne. Děti začaly vybíhat ze stanu, pak si vyběhla jako ty a hned si mě poznala a všechny si je uklidňovala.
1: Nebojte se, to je náš fík, to je náš fík přece. To jsem jim řekla, že jo?
0: No, a pak si mě vysvobodila z té nástěnky a všechny děti hned přešel strach a začali se smát a já jsem jim řekl omluvně. Musíte si vzkřísit vedoucího a hlídku si najděte v lese. Bude asi někde na pěkně vysokém stromě.
1: No, a co vedoucí?
0: To byl pašák. Když přišel k sobě, rozhodnul docela správně. Zbytek noční hlídky bude držet fík. Aspoň se pořádně vyspíme.
1: Aha. A teď to skončí, jak si na hlídce usnul, viď?
0: Co tě napadá? Celou tu dobu, co jsem držel hlídku, jsem byl pořád naprosto bdělej, až dokud jsem se neprobudil. Tedy z toho snu.
1: Hele, fíku, nemohu bys toho Alberta teď na chvíli vypnout?
0: A proč?
3: Prosím, nevypni.
0: No, už je vypnutý. Ale proč?
1: Protože by zase brblal, že tohle jsou divoký sny Maxi psa Fíka a že...
0: No a nejsou snad.
1: Ale jo, já vím, že to jsou tvoje sny, jenže já bych teďka chtěla taky vyprávět jeden svůj sen, chápeš? A on by mě nenechal.
0: Copak, ty máš taky sny?
1: No jasně, každý má sny, jenže každý si svoje vždycky nepamatuje.
0: A ty jo...
1: No, tenhle si náhodou pamatuju. A ani jsem ho nemusela dávat do úschovny. Pamatuju si ho úplně sama a já ho dětem povím. Můžu?
0: No, tak jo. A o čem to je?

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalínku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.
1: jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
0: přes pařezy,
2: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
1: a tam ji najdete.
5: Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas, třeba v červnu v pondělí a v srpnu dvakrát. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol pralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky třikrát napila jakási stařenka. To se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čbeříčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačili, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo, dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout a plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. Končele kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končele zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšeňských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody, ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkava už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášil. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vsteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelel batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od svákovského hradiště ozvalo bu hu hu hu. To bubo bubo vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk. K řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím, ničím, ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počechralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo: králi noci, poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěře bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo, a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erd za trahým lherdek, to je nagělení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomyšlení.
6: Oblek, kterému nic nevadilo. Sedmiletý Tomáš Fuk byl nejmladší ze sedmi bratří. První byl Pavel, nejstarší a nejvyšší z celé sedmičky. Pak Emil, potom Ota a Vojta, po nich Hugo a Janek. Poslední v řadě byl Tomáš. Jeho celé jméno znělo Tomáš Maximilián, ale protože mu bylo teprve 7, takové velejméno nepotřeboval. A proto mu všichni říkali Tomáši nebo Tome. Tomáš bydlel s mámou a tátou a 6 bratry ve vesničce jménem Zákoutí, v půli příkrého horského úbočí. Hora měla 3 vrcholy a na všech 3, v létě i v zimě, ležel sníh, takže vypadaly jako 3 velikánské kornouty vanilkové zmrzliny. Za nocí, kdy se měsíc zakulatil a vypadal jako zářivý oranžový balón, byl z tmavého borového lesa nad Tomášovým domovem slyšet štěkot lišek. Za jasných slunečných dnů bylo vidět, jak v údolí hluboko pod ním pomrkává a probleskuje řeka, drobná a tenká, jako stříbrná stužka. Tomášovi se líbilo, kde bydlí. Byl spokojený, jen jedna věc ho trápila. Tomáš Fuk chtěl ze všeho nejvíc vlastní oblek. Měl zelený svetr a zelené vlněné podkolenky a zelenou plstěnou čapku ozdobenou krocaním perem. Měl taky pěkné kožené kalhoty ke kolenům s kostěnými knoflíky. Jenomže každý ví, že svetr a krátké kalhoty jsou něco docela jiného než oblek. Na míru šitý oblek s dlouhými kalhotami a sladěným sakem. Když se Tomáš Fuk rozhlédl po Zákoutí, na východ i na západ, na sever i na jih, nahoru a dolů a kolem dokola, všude viděl lidi v oblecích. Někteří měli obleky do práce. Byly to pevné obleky z hnědého nebo šedého sukna. Jiní měli obleky svatební, to zas byly velmi hezké obleky s proužkovanými hedvábnými vestami. Další měli obleky na lyžování, a to byly veselé, modré či červené obleky, které měly na líncích a na manžetách vyšité řádky sněhových vloček nebo květů protěže. Někteří lidé měli obleky zelnu, bílé a nažehlené jako dopisní papír. Táta Fuk i Pavel a Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek měli všichni obleky. Pod horou měl každý nějaký ten oblek. Každý až na Tomáše. Ovšem Tomáš nechtěl oblek jen do práce. Takový by byl moc obyčejný. Ani jen na svatby. Ten by byl moc parádní. Ani jen na lyžování, v tom by bylo moc horko. Ani jen na léto, v tom by bylo moc zima. Chtěl oblek na celý rok. Chtěl oblek, v kterém by se dalo dělat všechno. Ne moc obyčejný, aby se hodil i na oslavy narozenin a svatby. Ne moc parádní, aby se hodil taky do školy a na schánění krav. Ne moc teplý, aby se v něm dalo v červenci chodit po horách, ani ne moc lehký, aby se v něm dalo jezdit na sněhu. Kdyby měl Tomáš oblek na celý rok, celé Zákoutí, řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta, i všichni ostatní by se houfovali u dveří a oken, až by šel Tomáš kolem. Koukni, šeptali by si, tamhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku. Kdyby měl Tomáš oblek, ve kterém by se dalo dělat všechno, kočky, co žijí v uličkách, a psy, co běhají po dlažebních kostkách, by za ním chodili po městečku z horního konce na dolní a obdivně by předli a vrčeli. O takovém obleku Tomáš snil i toho dne, kdy u Fuků zazvonil zákoutecký pošťák a doručil velký balík. Vypadal jako dlouhá, plochá krabice. Byl důkladně zabalený do pevného hnědého balícího papíru. Byl převázaný červeným provázkem. Na horním okraji balíčku Tomáš rozpoznal velký černý nápis F.U.K. Křestní jméno rozmazal déšť a nikdo, ani zákoutecký pošťák, je nedokázal přečíst. Nikdo tedy nevěděl, kterému z fuků je balík určen. Mohl být pro tátu Fuka, nebo pro Pavla, či Emila, a nebo pro Otu, či Vojtu, nebo pro Huga, a nebo Janka. Mohl být dokonce i pro Tomáše. Nikdo to nevěděl jistě. A tak máma Fuková upekla pekáč meruňkových koláčků. Všichni se sesedli ke stolu, uvažovali, pro koho ten balík je a kdo ho poslal a co v něm je, a šmeruňkové koláčky jeden po druhém snědli. Nebyly Vánoce, takže to nebyl vánoční dárek. Nikdo neměl narozeniny, takže to nebyl dárek k narozeninám. Je moc krátký, řekl Pavel, takže to nebudou lyže.
7: Je moc malý, řekl Emil, takže to nebudou sáně. Je moc lehký, řekl Ota, když balíček bez námahy nadzvedl, takže to nebude kolo.
6: Je moc široký, řekl Vojta, takže to nebude rybářský prut. Je moc velký, řekl Hugo, takže to nebude lovecký tesák. Janek přitiskl na balík ucho a trochu s ním zatřásl. Je moc tichý, řekl, takže to nebude kravský zvonec. Tomáš neřekl nic. Je moc pěkný, pomyslel si, takže to nebude pro mě. Meruňkové koláčky byly pryč a pořád nikdo nedokázal uhádnout, co v balíku je. Otevřeme ho, řekli všichni. Táta Fuk rozvázal uzel na červeném provázku. Máma Fuková rozbalila hnědý papír. Pod hnědým papírem byla šedá lepenková krabice. Pavel z ní sundal víko. Uvnitř šedé krabice byla spousta bílého hedvábného papíru. Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek a Tomáš pomohli vytahat hedvábný papír ven. A uvnitř šedé krabice, lemované věncem bílého hedvábného papíru, ležel vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek. Vpředu se třemi mosaznými knoflíky, zářícími jako zrcadla, se dvěma mosaznými knoflíky vzadu a s jedním mosazným knoflíkem na každé manžetě. To je ale zvláštní oblek, řekl táta Fuk. Jakživ jsem takový neviděl. Je ušitý z dobré pevné látky, řekla máma Fuková, když vyzkoušela žluté vlněné sukno mezi palcem a ukazováčkem. Takový oblek se jen tak neobnosí.
8: Je to nádherný oblek, řekl Pavel.
9: Lehounký jako pírko, řekl Emil.
10: Září jako sluníčko, řekl Ota.
11: Hřeje jako oheň, řekl Vojta.
12: Prostě fajn, řekl Hugo.
13: Špička, řekl Janek.
14: A je, řekl Tomáš.
6: Každý ze sedmi bratří si přál vlastnit právě takový oblek. Ale oblek vypadal, že by mohl být tátovi Fukovi. A tak si ho táta Fuk vyzkoušel. Sako bylo dost široké a kalhoty byly dost dlouhé. Oblek padl tátovi Fukovi jako ulitý.
15: Půjdu v něm zítra do práce, řekl.
6: Táta Fuk pracoval v bance. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když si vezme ten vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek do práce.
7: Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou lidi? Možná si pomyslí, že takový oblek je pro rozumného bankéře příliš veselý. Ty mosazné knoflíky se budou blýskat jako velké mince. Ostatní bankéři nosí tmavomodré nebo tmavošedé obleky. Žádný z nich nikdy nepřišel v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si táta Fuk povzdychl a řekl: na hořčicově žlutý oblek už jsem moc starý. Pavel zatajil dech. Dám ten oblek Pavlovi, řekl táta Fuk. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Pavel. Byl stejně vysoký jako táta Fuk, takže kalhoty měly správnou délku. V pase však nebyl tak široký, takže na něm sako viselo v širokých plandavých záhybech. Ale máma Fuková se uměla ohánět jehlou a nití. A tak sako tady zabrala a tuhle zapošila. Když s tím byla hotová, oblek Pavlovi padl jako ulitý. Půjdu v něm zítra lyžovat, řekl. Pavel chodil často lyžovat se svými kamarády. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku lyžovat. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co na to řeknou jeho kamarádi? Možná si pomyslí, že žlutá je na lyžařský oblek bláznivá barva. Na sněhu bude vypadat jako louka plná slunečnic. Všichni jeho přátelé nosí červené lyžařské obleky nebo modré lyžařské obleky. Žádný z nich nikdy nelyžoval v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Pavel povzdychl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Emil zatajil dech. Ať ten oblek vyzkouší Emil, řekl Pavel. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Emil. Byl stejně široký jako Pavel, ale menší. Manžety saka mu překryly ruce, manžety kalhot se mu schrnovaly na botách. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tu zapošila. Když s tím byla hotová, padl Emilovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na sáňkařské závody, řekl. Emil byl členem zákouteckého sáňkařského mužstva. Jednou za měsíc závodilo s mužstvem z městečka na druhé straně hory. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku na sáňkařské závody. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou ostatní z družstva? Možná si pomyslí, že se chce v tom hořčicově žlutém obleku předvádět. Až pojede po sáňkařské dráze, bude vypadat jako blesk. Všichni ostatní z družstva nosí hnědé bundy na zip a hnědé kalhoty. Žádný z nich nikdy nechodí v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Emil povzdechl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Ota zatajil dech. Třeba ten oblek bude tak akorát na Otu, řekl Emil. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Ota. Ota byl skoro tak vysoký jako Emil, ale neměl tak široká ramena. Sako na něm trochu viselo, ale máma Fuková ho tady zabrala a tuhle zapošila. Když s ním byla hotová, padl Otovi jako ulitý.
16: Půjdu v něm zítra na rozvážku, řekl.
7: Ota rozvážel na kole noviny. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když pojede s novinami v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl.
6: Co na to řeknou zákazníci?
9: Možná si pomyslí, že ten oblek je na doručovatele novin zbytečně parádní. Mohl by si ho zacákat blátem nebo zmoknout a to by pak na něj byl žalostný pohled. Všichni ostatní kluci rozvážejí noviny ve starém oblečení. Žádný z nich nenosí z brusu nový hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Ota povzdychl a řekl, já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
6: Vojta zatajil dech.
16: Když ten oblek padl mně, měl by padnout i Vojtovi, řekl Ota.
6: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Vojta. Vojta byl o něco menší než Ota a o něco hubenější. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tuhle zapošila a o palec posunula mosazné knoflíky. Když s tím byla hotová, padl oblek Vojtovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na ryby, řekl Vojta. Vojta chodil v zimě často lovit ryby na Zákoutecké jezero. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde na ryby v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém Zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co si pomyslí ryby? Možná je ten oblek zaplaší. Bude zářit skrz led jako slunce. Ostatní rybáři si berou v létě zelený oblek, aby je ryby nerozeznali od listí, a v zimě hnědý oblek, aby je ryby nerozeznali od kmenů stromů. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Vojta povzdychl a řekl, i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
9: Hugo zatajil dech.
6: Třeba by ho rád nosil Hugo, řekl Vojta. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Hugo. Hugo byl o dost menší než Vojta. Ale máma Fuková oblek nůžkami tady přistřihla a tuhle zkrátila a roztřepené okraje založila dovnitř. Když s tím byla hotová, padl Hugovi jako ulitý.
16: Půjdu v tom obleku zítra lovit, řekl Hugo.
6: Hugo často chodil do lesa nad Zákoutím lovit lišky, protože lišky kradly baculatá zákoutecká kuřata. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde lovit lišky v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém Zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co si liška pomyslí? Možná se prostě schová do nory a bude se mu smát? Mosazné knoflíky budou svítit už z dálky a upozorní lišku, že po ní jde. Všichni ostatní lovci nosí kostkované a kropenaté obleky, aby je liška jen tak nezahlédla v kostkovaném a kropenatém lesním stínu. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Hugo povzdechl a řekl,
16: já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
9: Janek zatajil dech.
16: Schválně, jak ten oblek bude slušet Jankovi,
6: řekl Hugo. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Janek. Janek byl menší a kulatější než Hugo. Ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle popustila a popošila knoflíky zase zpátky na okraj saka. Když s tím byla hotová, padl oblek Jankovi jako ulitý. Půjdu v tom obleku zítra dojit krávy, řekl. Janek se při dojení krav táty Fuka střídal se svými 6 bratry. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde dojít krávy v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém Zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co si krávy pomyslí,
9: Možná si ho spletou s náručí hebkého žlutého sena a okoušou mu límec. Všichni ostatní dojí krávy v modrých montérkách. Nikdo nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Janek povzdychl a řekl, dokonce i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Tomáš se málem neudržel a začal nedočkavě poskakovat, ale byl sticha, jako myška, a čekal, co se stane.
12: No, Tomáš žádný oblek nemá, řekl Janek.
16: Pro pána, řekl táta Fuk.
9: Božínku, řekla máma Fuková.
16: Ať je Tomášův,
9: řekli všichni, usmívali se a přikyvovali. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Tomáš. Byl nejmenší a nejhubenější ze všech bratří Fukových, ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle zapošila a tady zabrala a posunula knoflíky. Když s tím byla hotová, oblek Tomášovi padl, jako by byl šitý na míru. Budu v tom obleku chodit, řekl Tomáš, dneska a zítra a pozítří taky. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku do školy. Chodil zpříma a seděl rovně a zanedlouho si všechny děti ve škole začaly přát právě takový oblek, v jakém chodil Tomáš. A tak, i když takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl, vůbec to nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku lyžovat. Podjeli mu lyže a chvíli se klouzal po zadku, ale látka kalhot byla velmi pevná a neroztrhla se. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku jezdil na kole. Zmokl, ale dešťové kapky stekly po hebkém obleku jako po kachním hřbetě. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na ryby. Ryby vyplavaly nahoru, aby se podívali, co to na druhé straně ledu tak jasně září. A Tomáš jich nachytal tolik, že stačili na večeři. Na obleku se mu zachytilo pár šupin, ale všichni tolik obdivovali Tomášovi ryby, že si toho nevšimli. A tak to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na lov lišek. Liška uviděla mezi stromy něco žlutého a myslela si, že je to vypasené žluťoučké zákoutecké kuře. Začaly se jí zbíhat sliny a dala se do běhu. Tomáš lišku chytil. V keřích mu upadl knoflík, ale Mosas zářila v temném lese jako hvězda, takže knoflík znovu našel a tak to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku dojil krávy. Krávy nad oblekem sluneční barvy snily o pampeliškách a pryskyřnících na jarní louce a blaženě bučely. Když Tomáš s dojením skončil, měl tři vědra plná toho nejsmetanovatějšího mléka, jaké kdy kdo v zákoutí viděl. Na obleku mu uvázlo pár stébel sena, ale seno bylo žluté a oblek taky, takže to nebylo vidět a vůbec to nevadilo. Tomáš se ve svém hořčicově žlutém obleku procházel křížem krážem a kolem dokola po celém zákoutí. Když šel kolem řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta i všichni ostatní se vykláněli ze dveří a oken. Koukni, šeptali si. Támhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku. A kočky, co žijí v uličkách a psi, co běhají po dlažebních kostkách, mu chodili v patách a předli a vrčeli obdivem nad Tomášem Fukem a jeho nádherným, vlněným, hebkým, z brusu novým, hořčicově žlutým oblekem, kterému nic nevadilo.
17: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal. A padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynář ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových

Zbořil bych ho mlínářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn. A až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tedy, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při Valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je liď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla a málka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. A málka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník Kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem Kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na Kebuli. A byl 13. a těžký.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka. Ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Rindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A
0: Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
0: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino,
0: bohužel, Piggy, nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel to, ten obsah vůbec, to byl sdělení, to posla, obsah. To poslání.
2: Studničtí kluci hrávali na návsi u kostela kopanou jen tak na jednu branku. Celé hřiště se na náves nevejde, ale na jednu branku se tu hrát dá. Stačí na to 6 kluků a ti se vždycky na něčí hvízdnutí sejdou. Také tentokrát jich bylo 6. 3 v útoku, 2 v obraně a 1 v brance. Míč měli dobře nahuštěný, šel rychle z nohy na nohu. Najednou ale Míra lelku vypálil, Mičuda se odrazila od kostelní zdi a rovnou na špičatou tyčku v plotě Roubalovy zahrady. Ozvala se rána, šouklo to a míč splaskl. Tak a máme pohře, probral se z úděsu Jarka Prčků. Budem to muset zalepit. Jenže se ukázalo, že míč zalepit nepůjde. Duše byla nadranc k nespravení. Tenkrát totiž ještě byly míče s gumovou duší, která se hustila pumpičkou na kolo a pak se obal míče zašněroval řemínkem. Nemá někdo z vás náhradní duši? Zeptal se nešťastný Vítek Frantíků, jehož Mičuda, dárek od loňského Ježíška, byla rázem k nepotřebě. Kdepak duši neměl nikdo, natož celý míč, tenhle byl jediný v celé studnici. Mardie, zamračil se Míra lelků, kde se asi dá taková duše sehnat? No kde? Přece v Náchodě u Šrůdka, tam se ženeš všecko, vysvětloval o rok starší Jarka Prčků. V pekle by taky byl kmání, zařehonil se Véna Trkalů, jehož sestra posluhovala panu faráři Lebduškovi a zvonívala klekání, takže měl o záhrobních věcech přehled. Tam je prej duší dost. Já budu mít peklo doma, špitl Vítek. Až táta zjistí, co se stalo, bude mazec. Ty za to přece nemůžeš, to ti dosvědčíme, utěšovali Vítka kluci jeden přes druhého a hledali cestu, jak z brindy ven. Jarka Prčku náhle zvážnil. Počkejte, zarazil kluky. Vašek tu začal s peklem. Ale já jsem slyšel, že se tam dají vydělat peníze. Což to zkusit? A pak duši koupíme a bude to. Kluci zmlkli. Pomalu začínali chápat, že Jarka má na mysli jiné peklo než Véna Trkalů. Já se tam v neděli vypravím, rozhodl se náhle Jarka. Kdo jde se mnou? Kluci ožili a přihlásili se všichni. V neděli po snídaní se ovšem sešli jenom 3. Jarka Prčků, Míra Lelek a Vítek Frantíků. Řekli si, že to nevá, že jich aspoň nepůjde celý průvod a vyrazili. Peklo, na které Jarka myslel, je útulná výletní restaurace na říčce Metuji mezi Náchodem a Novým Městem. S obou stran sem neděli co neděli směřují houfy výletníků, protože je tu příjemně a klid. Cestu do Náchoda kluci znali, to se jen přejdele z Bukvalda, dojde se na Kramolnu, no a pak už to jde z kopce dolů až na Náchodské náměstí. Tam si na rozcestníku našli, že do pekla vede žlutá turistická značka a už si to šlapali pěkně podél řeky, která se točí a kroutí voňavými loukami a řídkým lesem, až zatočí do hlubšího zelenavého smrčí. Než se naděješ, si v pekle. Co je pro kluky nějakých 7-8 kilometrů. Bylo k polednímu, klukům vyhládlo. Každý měl v kapse krajíc chleba a ušetřený palicátník. Dali je dohromady, objednali si společně jednu sklenici mléka, hodovali přímo královsky. Když pan Hostinský mléko přinesl, zeptal se Míra Lelek s nevinnou tváří. A prosím vás, pane, když je tady to peklo, kde máte čerty? Pan Hostinský byl na podobné otázky zvědavých turistů zvyklý.
3: Čerti mají službu až od půlnoci, prosím, pravil s kamenou tváří. Pánové na ně počkají, nebo mám něco vyřídit?
2: Kluci ohromeni těmi pány na sebe pohlédli a honem nevěděli, co říci. Je to fakt? Nebo si z nich hostinský dělá legraci? Jarka Prčků se rozhodl jít s pravdou ven. Víte, začal, my jsme ze studnice a potřebovali bychom od nich duši. Aspoň jednu. A tak, pánové si přejí duši, hrál dál svou roli hostinský. To nebude snadné, duše se z pekla dostávají tuze těžko. Nevím, co tomu řekne Lucifer. Hostinského tahle hra docela bavila a kluci vypadali, že jí baští. Ale my potřebujeme duši do Mičudy, čtverku, kápl božskou Jára. Nám totiž praskla a už se nedá slepit. Jo, říkáte čtverku. No, o tom by se možná dalo uvažovat. Momentíček, prosím, zatelefonuji Luciperovi. Hnedlinko jsem zpátky. Pravil pán v černé vestě, oprášil utěrkou pár stolů a zmizel v budově. Kluci jako skoprnělí zůstali sedět venku na lavicích pod kaštany a nevěděli honem, co si mají myslet. Dělá si ten člověk legraci, má je za hlupáky? A nebo se tu dějí doopravdy nějaké čartovské rejdy? Ale to už byl hostinský zpátky a tvář mu zrovna zářila. Lucifer pánům vzkazuje, že kdyby byli tak laskaví a ráčili nám tady okolo sebrat všechny papírky a krabičky a ostatní nepatřičnosti, co se tu válí pod stoly, že prý by to s tou duší zařídil. Kluci na sebe koukli nevěřícně. To se ani nebude podepisovat žádná smlouva vlastní krví? Tak souhlasíte, Špunti? Přešel hostinský na jinou notu. Špunti, dříve pánové, souhlasili. Když dojedli, rozdělili si okolí restaurace i plácek, kde byly lavice, na tři stejné díly a za chvíli bylo celé prostranství čisté, uklizené a vymetené, jako by tu mělo začít posvícení. Hostinský to všechno sledoval s náramným potěšením. Jednak pro ten levně obnovený pořádek, jednak, a to hlavně, protože získal pro ostatní hosty novou vyprávěnku o tom, jak studničtí kluci zachraňují z pekla duši čtverku. Výborně, pánové, pochválil kluky, když byli hotoví. Už jsem v pekle ohlásil, že jste úkol zvládli. Lucifer vám posílá na místo duše tohle. Vytáhl ze zadní kapsy u kalhot rozměrnou tašku, rozevřel ji a podal ohromeným klukům 20 korun. Takový velký peníz. Snad za to jednu duši osvobodíte, řekl ještě a s úklonou odkráčel. Samozřejmě, že osvobodíme, vzpamatoval se Vítek. Hned zítra u pana Šrůdka v Náchodě. A kluci celý šťastní, že budou mít do Mičudy pravou duši z pekla, zamířili domů.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Maničko, slyšíš?
1: Co je, maminko?
0: Co tam děláš?
1: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
0: To ještě neznamená, že se musíš cpát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
1: No jo, porad.
0: A pojď sem.
1: Teď už jdu, babinko.
0: Co pak nevíš, že se na Štědrý den má držet půst? Takhle to zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
1: Snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
0: Postit se o Štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
1: Jo?
0: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
1: Tu znám, hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
0: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
1: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
0: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No, a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
1: No to záleží na tom, co je na stole.
0: Přestaň už konečně odmlouvat, neboť Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na ořechové kuličky.
1: Já už žádné cukroví nechci.
0: No ty možná ne. Ale Hurvínek ano. Má je moc rád.
1: A kde jsou ty mísy?
0: No přece v příborníku.
1: Tady je jenom jedna.
0: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu. Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
1: Já? No to pic.
0: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
1: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
0: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
1: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
0: No to hezky začíná.
1: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí a patří ke koledě.
2: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, půl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
0: Nikam utíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil džbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
1: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez.
1: Takže, Máničko,
2: no?
1: Osol tady ty plátky kapra.
2: Solím!
3: Počkej, opatrně!
0: Šetři solí.
2: Já myslela, že když je ten štědrý večer.
1: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
2: A proč zrovna 9?
1: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
2: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
1: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
2: A kde ryby neměli?
1: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
2: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
1: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
2: A rybí polévku měli?
1: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
2: Mm-hmm.
1: Vždyť víš, jak se zpívá.
4: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí Vlaštovice, hej, hej, koleda.
2: Selka polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
4: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
2: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
1: Tak takhle nějak to tenkrát bývalo.
2: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
1: No tak počítej. Jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
2: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? To proti upírům.
1: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
2: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
1: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
2: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
1: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse. A ne v žaludku.
2: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
1: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
2: Když ty mi děláš takové laskominy sladké. Já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
1: Ale kdy pak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo. A dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
2: Já ti tedy měli chutě, předkové.
1: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No,
0: právě taková, co z ní potají loupeš rozinky.
2: Ale
0: myslíš, že tě nevidím?
2: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
2: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No, prostě co dům dál.
2: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapre už je ovalený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
2: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raděj mi ukaž, jak z tu mísu nás dobila.
2: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Cos to, Janku, cos to sněd?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zmaštila.
2: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
3: To nemůžu. Na štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Máničko?
3: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, pak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.

0: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy.
1: Vítejte, kolego,
0: uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku, a přísně prohlásil:
1: Vrchní vodnický inspektor.
0: Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry.
1: Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit,
0: řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
2: Topit?
0: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle.
1: Topit,
0: přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal.
1: Do roka a do dne chci vidět výsledky. Jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
2: Opustit?
0: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima.
1: Opustit,
0: přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
3: Chtějí po mně, abych topil,
0: přiznal mu se slzami v očích Řasinka.
1: Můj děda taky topí, na tom nic není,
0: mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči.
1: Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká. V zimě?
0: Podivil se Řasinka ještě víc.
1: V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
0: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
1: A mohl bych tam topit s ním?
0: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl.
1: Nevím, ale zkusím se ho zeptat.
0: Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
1: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách,
0: vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne. V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
1: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
0: Zeptal se ještě pro jistotu.
1: No to jsem se nezeptal, pokrčil rameny Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v Rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.
2: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. 2 zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podívením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a jej hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb, děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil. Ale jak jej dostat, když dosud nikdo nepřišel na ten osamělý ostrov? I dal vyhlásit, kdokoliv vítězný meč od královny přinese, že dostane nejenom její ruku, ale že i na trůn po něm bude dosazen. Nikdo se o to nechtěl pokusit, až pak ten pocestný mládenec, jenž nyní byl dvorním střelcem, před krále předstoupil, že pro ten meč půjde, jen aby mu král dal na důkaz nějaké psaní, aby mu královna uvěřila a meč vydala. I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhala mu tajně ze hřebetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřbetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji,
a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdo si probudil. I stál před ním ten duch, jeho tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl: královna zítra bude mít svatbu. Pospěš do zámku.

0: jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst ihned přirostla. Potom udělal se štikou a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel, a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby se s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
3: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
2: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
4: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala: jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril? Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak, s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám, a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti.

Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Chang zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Chang ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal. Utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Chang. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní co by kamenem dohodil a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Chang chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Chang. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal. Jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Chang. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Chang. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Changem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Chang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím. Fňu.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No,
1: tak dobře, já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: Nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem. Jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já... Ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš. Nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách?
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá, ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové? Její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: Ještě za posledním nápadníkem nezaklaply dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu, fňu, fňu.
2: Ale co zase naříkáš? Koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvo, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko, chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

0: kuličku, celou od medu. Paladí kvítí, voní louka, sluníčko ti s tebou prouka. Prosím, ať ti taky dovedu.
1: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
0: Víš, už to nejde.
1: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala z rovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
0: Ach, já ubohá, já opuštěná, všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila, ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
1: Ta je ale protivná, inu královnička, že tys radši nezůstala doma. Mohla ses se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová.
0: Nechci.
1: Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
0: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
1: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
0: Je mi ne kluk? Jak hromotluk? Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
0: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
0: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna. Jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
0: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
0: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
0: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
0: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat. Jako ty, včelo.
0: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat Medunko. Chceš?
0: Když ale budu Medunka, nebudu královnička.
2: To ne. Buď jedno, nebo druhé.
0: Medunka se mi líbí. Ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři. A my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
0: Je mi ne, to ne. Já umím jen falešně.
2: Neboj se, Medunko, naučím tě zpívat po našem. Po brundibársku.
1: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
1: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, Medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
1: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: Jen si troufni.

0: šrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár! Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš? Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Co jsi kde provedla, nešťastnice? Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno? Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po Brundibársku.

0: šrub.
1: A všichni s námi.
0: Šrum, šrum, mcarára, tohle jsou nám noviny. Dobře se nám doma daří, při písničce brundi váří. Šrum, šrum, taniny, tany, taniny.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
3: Když jsi, Minko, ještě nebyla na světě, jeli jsme lyžovat do Alp se sportturistem. Já, tvůj táta, tvoje maminka a ostatní strýčkové. Ubytovali jsme se pod sedlem svatého Bernarda. V průsmyku postavil mnich Bernard útulek pro pocestné. Před 1000 let. Později ho předělali na klášter, ale ne ledajaky. Mniši z něj zřídili stanici horské záchranné služby. První na světě. A rozhodně nejslavnější, protože k zachraňování vycvičili psy, bernardíny. V průsmyku často přicházejí náhlé vánice. Když sníh v Alpách zasype cesty, je zle. Zbloudí se. No a ti mniši tam chodili se psy a zachraňovali zbloudilé. Později vycvičili své bernardíny ještě líp. Psi chodili průsmykem sami. Slyšeli volání o pomoc a přiběhli k ubožákovi. Nebo neslyšeli nic, ale vyčuchali ho a vyhrabali ze sněhu a dokonce i z laviny. Nejslavnějším bernardínem byl Barry. Ale nejhůř skončil. Když zachraňoval svého 40. člověka, přišel o život. Ten člověk ho probodl bajonetem. Byl to voják, hloupý jako poleno. Uměl dobře střílet a bodat, ale myslel, že Barry je vlk. Třeba, že Bernardín se podobá spíše krávě než vlkovi. Je strakatý přesně jako ona. V tom průsmyku jsem zbloudil i já ve strašlivé vánici. Nebylo vidět ani na krok. A najednou vidím, že 50 kroků přede mnou něco běží. Co je to? Přemýšlel jsem. Ale nebyl jsem tak hloupý jako ten voják. Že to není vlk, říkal jsem si. Vždyť je to strakaté. Že je to kráva. Co ale dělá ve vánici kráva? Ve velehorském průsmyku. V tom to udělalo haf. Haf. Jak to, že kráva štěká? Vrtalo mi hlavou. Jak to, že nebučí? Pak to přišlo ke mně a olízlo mě to. Jazyk to mělo velký jako utěrku. Byl však teplý a hladký. Tak jsem poznal, že to není kráva. Ta má jazyk drsný jako rašply. Olízlo mě to ještě jednou. A já si všiml, že to má obojek. A na obojku soudeček. A na zádech přivázané přikrývky. Že ty jsi pes. Že ty jsi Bernardín. A že ty mě jdeš zachránit. Radoval jsem se. Bernardíni nosili v soudečku horkou limonádu, nebo co to bylo. A na hřbetě deky. Když měl zbloudilec trošku sil, přikryl se, aby nezmrzl. Pes zatím běžel pro pomoc. Když sílu neměl, zahříval ho Bernardín svým tělem. Mně přišel bohužel zachránit zkažený Bernardín. Lehl si na mě, aby mě zahřál. Byl však těžký jako cent. Kráva by vážila míň. Hřál mě, ale div, že mě neudusil. Jdi dolů, valachu, udusíš mě? Hekal jsem. Bernardín nic. Dej mi pít. Škemral jsem. A co myslíš, že on? Zavrtěl hlavou, že ne. Odepěl jsem mu soudeček a odšpuntoval. Bernardín mě odstrčil a vypil to sám. Jak říkám, Byl to zkažený Bernardín. Teplo mě však postavilo na nohy. Jemu se naopak přitížilo, vypil toho moc. Začal se mu pronášet žaludek, začaly se mu podlamovat nohy. Bernardíni znají horské stezky, zbloudilého člověka vedou po nich bezpečně, i ve vysokém sněhu, aby se nezřítil do propasti. Můj Bernardín se však potácel, škobrtal a věčně zíval. Řítil se do každé propasti, vpravo i vlevo. Každou chvíli jsem ho v posledním okamžiku chytil za ocas. Nevedl mě, vždyť nikam netrefil. Spletl se a místo do průsmyku mě odvedl na vrcholek hory, v divoké Vichřici. Tam zívl a usnul. Hora svatého Bernarda je vysoká 1943 metry. Snesl jsem ho z vrcholku až do kláštera. Ve 2 hodiny po půlnoci. Mněši byli radostí bez sebe. A starostí taky. Už večer poslali výpravu na záchranu tohoto Bernardína. Před půlnocí poslali druhou. Na záchranu té záchranné výpravy. Můj Bernardín byl příkladně potrestán. Dávno už ho podezřívali z nepravosti. Již několikrát se vrátil s prázdným soudkem, ale bez zachráněných obětí. Teď se poznalo proč. Dostal za to klášterníka. A to je jako na vojně dostat kasárníka. Nesměl prostě ven z kláštera. Po mně však pojmenovali první nové Bernardíňátko. Z vděčnosti. Dostalo jméno Řehoř. Protože však v Alpách nedovede nikdo vyslovovat ř, volají na něj Fifi. Ostudu mi ale nedělá. Fifi zachránil už 7 lidí. A taky se naučil ř. Neštěká haf, haf, ale řaf, řaf.
4: Strýček Řehoř poodhlédl, co Minka na to. Smíchy se nepřetrhla, jen snaživě vycenila zoubky. Aspoň to řekl si. Potom zívla a za chvíli zaklapla oči. A v té chvíli se ozvalo zase vrčení. Uši však nevylekalo, jenom si přetáhla přes hlavu peřinu. Ale i tou pronikalo neodbytné... Tohle není horská bouda, to je spíš psí, přemýšlela rozmrzele. Třetí den byl v čudu a zbývali jen 4. Kdyby to tak byla máma, pomyslela si Minka, sotva ráno otevřela oči. Táta se holil. Vedle postele stála její snídaně. Kdo mě dneska tati hlídá, zeptala se místo pozdravu. Strýček Arno. Strýček Arno. Jestli pak taky hned usne. Strejda Řehoř usnul, než se rozkoukala. Teď věděla, co měla udělat. Měla se tichonce obléct a utéct na autobus. Měla odjet za mámou. Než by se probudil, fičeli by si to po boleslavské dálnici. Než by se vrátil táta, byla by u mámy. Nebylo by to lepší? Co tady? Vidět, jak se strejdové nutí do zábavy? Jak si kvůli ní nemohou zaližovat? Jestli strejda Arno taky usne, pojde Minka na autobus. Pojede za mámou.
5: Ahoj, vstoupili do pokoje 2 strejdové, Arno a Roman. Strýček Roman vyndal z kufříku dřevěnou špachtli a řekl Mince: Baroneso, otevři tu svou míchačku. Minka otevřela ústa. Strýček ji pootočil hlavu pod lampu a pak jí poručil: vyplázni tu překližku. Minka vyplázla jazyk. Holka, ty snad budeš už do konce srpna zdravá. Dělal si legraci, vždyť byl teprve leden. Já bych chtěla lyžovat už dnes. Nic mě nebolí a horečku nemám. Máš ještě knedlík v krku a už s tebou šijí všichni čerti, řekl strýček Roman. Rázem si vzpomněla na dědečka. Taky jí kdysi řekl, že s ní šijí všichni čerti. Copak čerti šijí? Ptala se ho. Děda jí vyprávěl.
6: Čerti? Čerti šijí v jednom kuse.
3: A kdyby bylo po jejich, udělali by z pekla krejčovskou dílnu. Jenže by na to museli mít lidi. Nikdy nechtějí šít sami. Vždycky s někým. Nejraději ší teda kožichy. Holenku, sukně nebo šaty, to ne. Ty vždycky už mudlají. A hlavně je zatrhnou svými nestříhanými drápy. Ke kožešině však mají cit. Asi proto, že každý čert je taky chlupatý a žamba. Věď, jak říkám, sami si k šicímu stroji nesednou. Vezmou jen kožešinu a začnou si prohlížet, jestli v ní není bleška nebo veška. Pokaždé ji najdou. Ne, že by v kožešině žila, ale ona do kožichu seskočí z někoho z nich. Protože se nemyjí, protože jsou to špindírové. No, nač se máme mít, vymlouvají se, když nás něco kouše, podrbeme se a je to. Jakmile však vidí někoho sedět u stroje, hned se k němu se běhnou. Všichni. Budeme šít s tebou, slibují. Ale zlaté oči, které by od nich viděli za nehet práce. Čerti se jen podrbávají, pak začnou drbat toho u stroje, aby ho to prý nekousalo, a potom začnou drbat kůži, ze které se má šít kožich, že prý je samá breberka. A to je moje, křičí jeden, tu si zadrbnu sám. Jo, tvoje, tvoje, moje je, já si zadrbnu, hádá se druhý a třetí. A nakonec se poperou a je pošití.

O ledovém starci. Pohádka americké poštovní známky. Indiáni kmene Čirokézů uměli z toho, co dala příroda, mnoho. Postavit vigvam, vydlabat mísu, naostřit šíp i ušít střevíce mokasíny. Jen jedno neznali ani jejich moudří starci. Umění přivolat déšť, když v krajině nastalo sucho. Tehdy se Čirokézové scházeli u velikého stromu, tančili a zpívali, aby jeho větve předali dupot a křik vzhůru k nebesům z modrého ledu a probudili ledového starce. Když byl ledový stařec v dobrém rozmaru, posílal Čirokézům dolů vodu v krůpěch deště nebo jim v zimě strouhal sníh. Byl však starý a rád usínal. A když spal dlouho, nepršelo a země vysýchala. Ve větvích prastromu bydlel také medvěd Mýval a neměl rád, když ho Čirokézové budili. Radil Čirokézům Mývalí řeči. Nechte toho rámusení. Jestli probudíte i ledového starce, bude mrzutý jako starý Mýval, až se dopálí, hodí po vás svou létací hlavu. Když letí krajem, rozmetá mračna, schází ze stromů ptačí hnízda a bere vigvamům střechy, mrzoutil Mýval. Starý Mýval hodně pamatoval. Byl to praděd Mývalýho rodu a prožil mnohý hněv ledového starce. Čirokézové ale nerozuměli Mývalý řeči. Viděli na stromě tlustého Mývala a soudili, že by z něj bylo dost masa a kožešina, že by dala pěkný pláštík. Tančili a zpívali pod prastromem dál. Když se ledový stařec nebudil a déšť z hůry nepřicházel, přivolali Čirokézové na pomoc kouzelníka. Kouzelník si vycvičil hada k poslušnosti. Poručil mu, aby se po větvích prastromu vyšplhal nahoru a naškrábal svými šupinami něco vláhy z nebeského ledu. Had se vyplazil z hůru, až si odřel kůži a nechával po sobě krvavou stopu. Had lezl, škrábal nebeský led a dolů padala voda na vyprahlou zem. Ledový stařec uslyšel šustot, pootevřel jedno oko a posvítil si jím na hadí stopu. Táhla se obloukem přes nebeský modrý led jako stuha. Stařec oko zase zavřel a spal dál. Hadí stezníček se táhne po nebesích dodnes. Říká se mu duha. A Čirokézové si v něm přečtou, že se na ně ledový stařec nezlobí. Ale co tehdy spadl z hůry dolů na krajinu, nestačilo, aby se tráva zazelenala. Nezbylo, než aby Čirokézové znovu spustili dupot a křik. Mývalý jedek se zase probudil a varoval ty dole. Nebuďte staříky, bývají zlí. Ledový stařec po vás praští létací hlavou a kde hlava proletí, zafuní, až se kácejí stromy. Drží svými kořeny hliněnou poklici nad kotlem dole, kde si vaří pohřbení dětkové jídlo. Nechte jim klid. Čirokézové však nutně potřebovali vláhu pro vyprahlou zemi a tančili, dupali a zpívali čím dál hlasitěji. Tehdy se ledový stařec podíval na dolejší svět oběma očima a praštil po Čirokézech svou lítací hlavou. Leď tam na ně! A kudy pak staříkova hlava letěla, rozmetávala, co jí stálo v cestě. Vyvrátila i prastrom ve vesnici Čirokézů.
padl korunou na zem, zabil mívala a svými kořeny vytáhl hliněnou poklici nad ohništěm v říši neboštíků. Pod prastromem se ukázala jáma a plameny podzemního ohniště šlehaly vzhůru. Nejdřív upečeme nad ohněm mívala, rozhodli Čirokézové. Stáhli medvědí kůži, z větví prastromu udělali rožeň a opekli si tučného mívala. Plameny z jámy však šlehaly čím dál výš a Čirokézové se začali bát, že chytne suchá tráva. Ulijeme oheň, než schoří naše vesnice. Jenže čím ulít, když nebylo vody? Ženy nosily v koších hlínu a kameny, sypali to do jámy, ale ta byla bezedná a podzemní plameny šlehaly dál. Věděli, že proti podzemnímu ohni nezmůže pranic, ani kouzelník. Nezbývalo, než poslat rychlonohé běžce s prosbou o pomoc k ledovému starci, aby poslal déšť. Tehdy ušily ženy nové mokasíny z medvědí kůže a kmen vyslal rychloběžce k ledovému starci. Mokasíny běžely noc a den, až donesli rychloběžce k velikému vigvamu z ledu, kde žil ledový stařec. Huňatá medvědí kožešina zakrývala vchod. Když běžci vstoupili, opadl z nich všechen strach. Ve vigvamu plálo ohniště, zhora visely jelení kýty a koše s bobulemi, jako mívají Čirokézové na dobu zimního hladu. Ledový stařec byl zhrbený věkem, létací vrázčitá hlava už mu zase seděla zpátky na krku a vykuřovala dýmku. Stařec přátelsky pozval běžce, aby se posadili k ohništi a podal jim dýmku. Když se běžci ohřáli a vydýchali, řekli, proč přišli. Moudrý starče, hrozí nám, že schoří svět. Vaše létací hlava vyvrátila strom a odkryla poklici nad podzemním kotlem. Nemáme vodu, abychom oheň uhasili. Já asi dlouho spal, vzdychal ledový stařec. Uhasím oheň, jen co rozpletu copánky. Mám v nich uschováno počasí a zaplétám je, abych neudělal potopu, když zdřímnu. Pak pokynul běžcům. Utíkejte domů, než své copánky rozpletu, promokli byste. A už začal copánky rozplétat. Když prvnímu rozpletl konec, švihl s ním o svou dlan a vítr uschovaných copánků vyletěl divoce jako ze stáje vypuštěný hřebec. Vichr zadul vigvamem, sebral posy Čirokézů a popohnal je k domovu. Než doběhli do své vesnice, dohnal je černý mrak. Vyletěl nejspíš z druhého rozpleteného copánku ledového starce. Z mraku se řinul déšť a v ohnivé jámě to syčelo jako klubko hadů. Když se valil třetí mrak a začaly z něj padat kroupy, veliké jako sový vejce, ulehli Čirokézové k zemi a přikryli si hlavy kůžemi, aby tu spoušť radši neviděli. Když se mračna přehnala a ledový stařec zavolal počasí do svých copánků zpátky, odvážili se mužové kmene zdvihnout hlavy a podívat se, jak jejich vesnice vypadá po té bouři. Slunce už vyhlédlo z mračen a osvítilo velikou vodní hladinu. Byla zalitá vodou a před očima Čirokézů se prostíralo veliké jezero. I sesedli se k poradě, co počít. Vydlabeme z padlého prostromu kánoe a podíváme se, jsou-li v tom jezeře ryby.
Ty první ryby, co nalovili muži Čirokézů do sítí, byly vařené, jako by je vytáhl z vroucího kotle. Čirokézové usedli k hostině. Jezero zatím vychladlo a byla naděje na další živobytí. A rychlým běžcům kmene patřili provždy ryby

o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci.

ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu, račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Jednou křemílek a vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
1: Taková tenká. Taková komáří.
0: Řekli křemílek a vochomůrka.
1: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
0: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
1: Dej si na nás pozor,
0: povídá křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec vochomůrka povídá:
1: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
0: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
1: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
0: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
1: cíprsk, achich, achich.
0: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
1: Co to vyvádíš?
0: Křikl křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
1: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
0: Povídá vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
1: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
0: povídá vochomůrka.
1: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
0: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
1: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
0: Křemílek s vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
1: Tyhle 4 jsou největší,
0: povídá křemílek.
1: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
0: řekl vochomůrka.
1: Ale jak?
0: Povídá křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až křemílek řekl:
1: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
0: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a křemílek byl samá starost.
1: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
0: Pak přijeli pod kopec. Táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a vochomůrka povídá:
1: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
0: Tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
2: Pich, pich, pich, pich, ať si sudí nebo lichý.
0: Křemílek s vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
2: Tak vám, křemňůku s pochomůrkou, děkuju.
0: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: V daleké zemi žil mocný král Nazir, který si podrobil mnohá království. Jeho palác byl přeplněn bohatstvím, ale král Nazir stále nebyl spokojen. Toužil po ještě vzácnějších pokladech, ještě krásnějších zrcadlech, ještě lépe utkaných kobercích. Jednou ho navštívil král z daleké země, který tudy projížděl na své cestě za tajemným mořským palácem. Král Nazir byl udiven, že o tomto paláci ještě nikdy neslyšel. Druhý král mu tedy vyprávěl. Mořský palác, králi, je jedním z největších divů světa. Podlahy, stěny, zdi, to vše je vytvořeno z mořské vody. V zahradách rostou divukrásné mořské květiny, prohánějí se v nich mořští koníci. Palác je obehnán 10 zdmi, vytvořenými z různých mořských proudů. Proto je velmi těžké se do něj dostat. Mnoho statečných mužů skončilo v mořských vlnách, když se pokoušelo vstoupit do tohoto paláce. Přesto jsem se i já rozhodl, že musím palác spatřit na vlastní oči. Má dcera Daria cestuje se mnou. Teprve nyní si král Nazir povšiml půvabné dívky stojící opodál. Krásnější tvář ještě nikdy neviděl. Usmyslel si, že se Daria musí stát jeho ženou. Ona bude tím nejvzácnějším pokladem v jeho sbírce. Nabídl jim, aby si u něho odpočinuli, a druhý den se s nimi vydal na cestu k mořskému paláci. Za 3 dny dorazila výprava k zátoce, blízko níž bylo vidět vodní hradby mořského paláce. Princezna Daria byla ohromena jeho krásou a celá se rozechvěla. Ano, právě takový palác vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazir si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazira sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl navlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku své ženy na svatebním loži a zdál se mu podivný sen. Viděl v něm svoji ženu, jak se blíží k jeho posteli se zlatým lukem a šípem. Upřeně se na něj zadívala a střelila mu šíp rovnou do srdce. Opustil spící princeznu a přikázal služebné, aby nepouštěla Dariu ani na krok, dokud se král neporadí se svými ministry. Ráno se princezna probudila a zjistila, že je v komnatě sama. Služebná přinesla snídani a oznámila jí králův rozkaz, aby prozatím neopouštěla svoji komnatu. Princezna nechápala, ale pokud se mohla dívat na mořský palác, nebylo jí tak smutno. Král Nazir svolal všechny své rádce a vykladače snů, aby mu poradili, co znamená jeho podivný sen. Nejdříve promluvil nejstarší ministr. Nemusíte se zneklidňovat, králi. Ten šíp, který princezna vystřelila, byl jistě šípem lásky. Ostatní se k němu připojili. Pouze jeden z nich tvrdil, že král je ve smrtelném nebezpečí. Tento sen prý dokazuje, že mu princezna nějak usiluje o život. Ostatní rádcové z nenadání změnili názor a připojili se k poslednímu. Doufali, že se tak princezny zbaví a získají opět královu přízeň. Radili mu, že musí princeznu buď vyhnat, nebo nechat zabít. Král zatím odmítl obě možnosti a rozhodl se dál žít se svou ženou. Pověřil stráže, aby mu byli neustále na blízku, a každý den prohledávali celý palác, zda není někde ukrytý zlatý luk. Přes všechna opatření nemohl král na svůj sen zapomenout. Myslel na něj pokaždé, když se s princeznou setkal, když uléhal ke spánku, když se ráno budil, když se s ní procházel podél zátoky. Tento strach nakonec zničil i královu velikou lásku k princezně. Daria cítila, že s králem není něco v pořádku. Byl stále rozmrzelý, nedůvěřivý, uhýbal jejím dotekům. Za chvíli již v paláci nezůstal nikdo, kdo by ji měl rád. Kdyby nebylo obrazu mořského paláce, jistě by už dávno opustila toto nevlídné království. Často sedávala u okna a pozorovala vodní klenby, terasy i věže tajemného paláce. Jedné noci se v zoufalství rozhodla, že se pokusí najít cestu ke svému paláci. Opustila spícího krále, otevřela okno a spustila se po provaze dolů. Král Nazir zaslechl šramot, rozhlédl se po pokoji a když nenašel princeznu, velmi se vyděsil. Domníval se, že odešla pro zlatý luk, kterým ho dnes v noci zabije. Zavolal stráže, aby mu princeznu našli, ať je kdekoliv. Stráže objevili princeznu na břehu moře. Princezna Daria spatřila své pronásledovatele a vrhla se do mořských vln. Raději se utopí, než aby žila celý život jako vězeň u nemilovaného krále. Střílejte, nařídil král. 10 vojáků napnulo luky s otrávenými šípy a vystřelilo. Všech 10 šípů zasáhlo princeznino tělo, které pomalu klesalo ke dnu. V tom okamžiku ji jedna vlna uchopila a odnášela přímo k branám mořského paláce. Daria proplula všemi jeho 10 branami a nakonec jí vlna položila na lůžko v té nejvzdálenější komnatě paláce. Zemdlená princezna upadla do hlubokého spánku. Mezitím král Nazir a jeho vojáci byli již tak posedlí honbou za princeznou, že se za ní vrhli i do mořských vln. Najednou se přihnala jedna obrovská vlna a odnesla je daleko od břehu, kde všichni, včetně krále, utonuli. Když se lidé dozvěděli, že se jejich král utopil a princezna pravděpodobně také nežije, poslali zprávu princezninu otci. Nešťastný král okamžitě přijel do paláce a oplakával svoji milovanou dceru. Stále doufal, že je ještě naživu, že se nějak zachránila v mořském paláci. Vyhlásil, že bohatě odmění každého, komu se podaří dostat k mořskému paláci a najít jeho dceru. Pokud by byla princezna živá, dostane ji za ženu a stane se v této zemi králem. Mnoho udatných princů a odvážných mladíků ze všech koutů světa přicházelo zkusit své štěstí. Někteří plavali, někteří pluli po pramici nebo na loďce. Nikomu se však nepodařilo proplout 10 zdmi, které obklopovaly celý palác, a mnozí z nich se utopili ve vlnách. V nedalekém království žil mladý princ, jehož rod vládl v zemi po mnoho generací až do doby, kdy jejich království uchvátil bohatý král Nazir. Nechal zabít princova otce a samotný princ unikl smrti jen o vlásek. Byl pevně rozhodnut, že svého otce pomstí. Převlékl se za žebráka a vydal se do paláce krále Nazira. Dozvěděl se, že král Nazir je po smrti a že neznámý král hledá svou ztracenou dceru v mořských vlnách. Tyto zprávy ho tak rozrušily, že ulehl na chvíli pod strom a usnul. Zdál se mu zvláštní sen. Ve snu spatřil, jak na mořský břeh přiletěli ptáci z celého světa a zpívali 10 různých melodií. Dříve než odletěli, upustil každý na zem jedno svoje pírko. Pírka spolu vytvořila překrásnou loďku ve tvaru labutě a první vlna ji smetla do moře. Když se princ probudil, hned si vzpomněl na svůj sen a dokonce si zapamatoval i všech 10 ptačích melodií. Co je to asi za znamení? Možná, že právě taková loď by ho mohla dovést ke ztracené princezně. Ohlásil se u krále a oznámil mu, že se pokusí dojet pro jeho dceru. Král si prohlížel prince stále převlečeného za žebráka a nemohl pochopit, kde se v něm vzala taková odvaha. Dlouho se už u nich nikdo nezastavil a tak král nakonec souhlasil. Princ požádal, aby nashromáždili pírka ze všech ptáků v zemi, od těch nejkrásnějších až po ty nejprostší. Z nich si potom udělal loď, se kterou se vydal na moře. Jeho loď ve tvaru labutě se snesla po proudu tak lehce, jako by se ani vody nedotýkala. Král v úžasu hleděl za ujíždějícím mladíkem a přemýšlel o tom, zda takováto loď může překonat všech 10 zdí mořského paláce. Náhle se přihnala mohutná vlna, popadla loďku i s princem, proplula s ním všemi branami paláce a zanechala ho v té nejvzdálenější komnatě nedaleko spící princezny. Princ ještě nikdy nespatřil tak krásnou dívku. Přistoupil k ní a začal jí ošetřovat rány. Vyjmul vždy jeden otrávený šíp z jejího těla, zakryl ránu dlaní a zanotoval jednu z 10 ptačích melodií. Ve chvíli, kdy dospíval poslední melodii, otevřela Daria oči, posadila se a usmála se na svého zachránce. Princ jí pohladil po krásné tváři, vzal jí do náruče a posadil do své loďky s peří. Za chvíli už spolu připlouvali k mořskému břehu. Šťastný král objímal svoji dceru a děkoval princi z celého srdce za její záchranu. Princ odhodil žebrácké šaty a přiznal svůj pravý původ. Zanedlouho se konala svatba. Princ se ujal vlády v zemi a svou ženu velmi miloval právě tak, jako ona milovala jeho. Říká se také, že vždy jednou v roce se oba vydali na své loďce s peří do mořského paláce a strávili den v té nejvzdálenější komnatě. O čem si tam spolu povídali, to už nikdo neví. Možná o tom, jak je dobré, když má člověk někoho rád.
1: Táto, mámo, v komoře je myš. Pustíme tam kocoura, ten tu myšku očourá. Za všechno můžou myši. Nazdar, hlavo rodiny.
2: Nazdar. To je dost, že mě taky jednou pozdravíš.
1: Tebe? Já zdravím Žerika.
2: No. Cože?
1: Tak nazdár, já zase jdu.
2: Hudvínku, počkej, nikam nechoď.
1: Co je?
2: A ukaž se mi.
1: No?
2: No tak to se mi snad jenom zdá.
1: Co?
2: Pro pána Jána, jak to vypadáš, čuníku.
1: Cože?
2: Jaké cože? Řekl jsem čuníku. Ty nevíš, co je čuně, nebo co?
1: Vím, dítě od prasete.
2: Hrůza. Takhle ty chodíš do školy?
1: Já zrovna přišel ze školy.
2: Zvalenej jsi, špinavej.
1: Jo, otecko, to si vyber. Buď čistý ručník, nebo čistý syn.
2: A co znamenají ty díry v tvém oblečení, můžeš mě to říct?
1: Brr, no ty jsou díry takzvané luftovací, větrací. No a co ty, táťuldo, co pořád děláš ty, co?
2: Hele, nesnaž se to zamluvit. A co ti to trčí z nosu, prosím tebe?
1: Kroužek.
2: Šmanko, to Hudvínku, to musíš napodobit každou hloupost, co vidíš.
1: Jo, otče, tomu ty nemůžeš rozumět.
2: Cože?
1: To je móda nás mladých. Jsme cvočkovaní.
2: No jo, říkám cvoci.
1: A kroužkovaní.
2: Prosím tebe, prozraď mi, proč se ti na tom kroužku, co máš v nose, klinklá klíč od domu.
1: No, abych ho měl na očích, ne?
2: Hurvaj, přestaň už mě provokovat, ano? A dej si ho i z klíči do kapsy.
1: To bych rád.
2: No tak, honem.
1: Já žádné kapsy nemám.
2: Co to blekotáš?
1: Myši mi je rozkousali.
2: Cože?
1: A taky mi sežrali žákajdu a všechny učebnice.
2: No prosím tě, tady u nás?
1: No, už to tak bude, tatím. Ano. Máme tu určitě myši.
2: A na to jsi přišel jak?
1: Říkala to Manička, že prý u nás doma je to jeden ušatej myšák Mickey Mouse vedle druhýho, říkala.
2: No počkej. To myslela tu kreslenou myš, co hraje ve filmech?
1: No asi.
2: No tak tomu teda nerozumím.
1: A myslíš si, že já? Jo.
2: No to nevadí, no. Ale s těma myšma mě, myšima má mě.
1: Myšima mi, tati.
2: Myšima? Nepletně? S těmi myši, s těma myšimi, myšima s ušima musíme něco udělat.
1: Jo, já řeknu Žeričkovi, no jo, ten honí všecko, co se rychle hýbá.
2: No! Aha, jo takhle, no tak to ty se nemáš čeho bát.
1: Páni, to je dneska zase den tohleto.
2: Nebrblej, vezmi si tamhle rohlík a už mě neruš. Nemám čas na takový hloupý řeči, mám důležitější práci, že ano, musím vyřešit tuhletu obtížnou křížovku. No, jak se jmenuje domácí zvíře na tři? Co?
1: Pes.
2: Cože?
1: Pes.
2: Ves?
1: Ne, pes.
2: Les?
3: Pes.
2: Tak pes, no jo, já tě nemít, Žeričku. Ještě, že ty máš rozumět, když ho nemá ten kluk.
1: No tohle? Když mě budeš pořád jenom hubovat, tak vezmu Žerička a půjdu se utopit.
2: Ne, to se opovaž. Žerik zůstane doma.
3: Jo.
1: To se dalo čekat. Já už dávno vím, že máš Žerička raději než mě, víš?
3: No.
2: Dovol. Jak jsi na takovou hloupost přišel?
1: Když přijdu domů, tak mu držíš ocas, aby s ním radostně nevrtěl.
3: To jo!
2: To ne, lžeš.
3: Ne!
1: Nelžu.
2: Lžeš. Když ty přijdeš konečně domů, tak to já už tvrdě spím.
1: A jo?
2: A teď přines síťku na motýly. Jdeme pochytat ty myši.
3: Jo.
1: Tak to jo. Už běžím.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domku oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan vřes chřest řetkev tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa chroš ringle hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici, viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
2: Jo, jo. A takové podzimní posvícení je ze všech posvíceníček to nejposvíceníkovatější posvíceníčko.
1: Dobrý, Taťulda. A teď ti řeknu jeden jazyk kolem já. Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.
5: Dobrý. Počkejte, počkejte. A co byste řekli takovému popletenému přivítání? Kmotráme vás, vítáčku. Stolujte si u našeho sedu a chlebujte si u našeho kraju. Kuláme nemáče, žebrali nám je pobráče.
1: Takže počkejte, to je takhle. Vítáme vás, kmotráčku. Sedněte si u našeho stolu, ukrojte si z našeho chlebu. Koláče nemáme, pobrali nám je žebráci.
2: Co pak, že nejsou koláče, to mi nevadí.
6: Hlavně, že je maso.

0: Tohle je?
1: A tohle znáte? Šla bába k muzice, nemá kouska zubu. Ráda by se řechtala, musí držet hubu.
2: Yeah.
3: No teda, hurvinko.
1: No co? To jsem nevymyslel já. To je poezie našich praprapředků.
4: Hurvajs, to ti je zvláštní, že takovéhle věci si zapamatuješ hned.
1: Nejen takové, taky umím moc hezkou písničku o muzice. Poslouchejte.

0: v to si piš. Pojď synečku domů, zanechaj cigáňu.
1: Co teda?
0: Pojď synečku domů, zanechaj cigáňu. Nech cigáni hrajou, roboty nemájou. Nech cigáni hrajou, roboty nemájou.
1: Tatušu.
0: A ty máš robotu, do školy makačku.
1: Právě.
0: A ty máš robotu, do školy makačku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Nebo sundám řemen a nařežu ti na chrám svatýho Bouchala, až ti zákristie spadne do nohavíc. Tolik citát.
1: Cintát, necintát, podléhám přesile, jako vždycky.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
3: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
4: Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka.
0: Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
4: Tak je dobře. Půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili.
0: Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
4: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně.
5: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
4: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám,
0: zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházet i člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne, i poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jízby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
6: Asi zaspala, praví jeden.
4: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
0: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
4: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
4: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
4: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů. Ty.
7: Sergej má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
9: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy 2 kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali 2 pudlové a už uháněli po 4 do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírančů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně. Protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu Už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: Páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježíbaba se tomu jen zasměje: Čáry mary fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježíbaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

Santal, dražší než zlato. Pohádka z Tibetu. Byl jednou jeden hospodář a ten měl na dvorku santalový strom, který byl dražší než zlato. Zdědil ho po rodičích. Vůně santalu byla cítit na půl míle daleko a každý, kdo šel kolem, jen v údivu povzdechl. Pánečku, to je ale nádherný santalový strom. A zastavil se, aby se nabažil té vůně a popil na strom několik slov chvály. Že byl strom mimořádný a vzácný, to bylo zřejmé už jen z úžaslých pohledů všech kolem jdoucích. Jediný, kdo neviděl, jaká je to vzácnost, byl

0: Když dorazil do města, začal vyvolávat.
1: Kupte si sandalové dřevo! Kupte si sandalové dřevo!
0: Celý den chodil z jednoho konce města na druhý, ale nenašel jednoho jediného kupce. Protože je sandalové dřevo nesmírně vzácné a drahé, nikdo se do jeho koupě nehrnul. Až po mnoha hodinách narazil hospodář u cesty na uhlíře, kolem kterého byla přímo tlačenice, jak od něj všichni chtěli nakoupit dřevěné uhlí. V tu chvíli dostal pošetilý hospodář nápad. Hned šel zpátky domů, dřevo ze santalu podpálil a udělal z něj dřevěné uhlí. Druhého dne uhlí vzal a že ho půjde prodat. Tentokrát měl prvního kupce jen co vstoupil do města. Pošetilý hospodář si pomyslel: výborně, dneska jsem na to vyzrál. Když mu pak ale zákazník chtěl zaplatit ubohých pár krejcarů, co se platí za obyčejné dřevěné uhlí, hospodář se na něj osopil. Opovaž se dělat si ze mě blázny, to uhlí je ze dřeva bílého santalu.
1: A pak kdo si tady z koho dělá blázny? Ty mi tvrdíš, že je na světě člověk, který by prodával uhlí ze santalového dřeva? Jestli ano, tak na světě není většího pomatence.
0: A i kdyby to bylo santalové dřevo, jak se z něj udělá uhlí, jsou to jen a jen uhlíky. Řekl na to kupec a uhlí hospodáři vrátil. Nakonec nešťastný hospodář musel prodat uhlí ze santalového stromu za cenu obyčejného uhlí a smutně se vrátil domů. Od těch dob se říká: jen se podívejte, ten hlupák dělá ze santalu dražšího než zlato obyčejné uhlí.
2: Kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty.

si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

že se houska na jazyku rozplývá. Neváhejte, mladí staří, rečte vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme, jen si přijďte na

0: Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
1: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
0: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
1: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
0: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
1: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak sprutka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
0: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
1: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
0: řekl Rumcajs.
1: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
0: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bonbóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
2: manže.
0: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
2: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
3: Tak já mu ten klobouček dám,
0: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
1: Vždyť je těch vojáků jen 26.
0: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem. 27. A zas počítal Rumcajs.
1: 26.
0: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bonbóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
1: Ale ne, jen jeden.
3: Vy si děláte legraci, že?
1: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
2: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek. Bolí jen jeho a já ho lituju.
3: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou, a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
3: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: zakvílel
0: camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním prudce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Krucíš, to nám nedělej, zlobil se macourek. Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
3: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
3: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat.
3: Víš, já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
4: Ale v tom, uf,
1: Uf! Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
3: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
1: No jo, safra,
0: vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky.
1: Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, vonavě, docela jinak než strejdův čibuk.
3: Ty, packo,
0: zkusil to Macourek.
3: Nevíš, kam dala teta Františky?
4: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
0: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
1: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
3: Honem, nastav zub a ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu,
0: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
3: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké. Co zub? Ještě bolí?
4: Pořád tě neslyší.
3: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek. Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem. Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody. Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
4: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc Mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
1: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
2: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
3: To jinak nejde, strejdo,
1: vysvětloval Macourek.
3: To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub.
4: Jenže on bolí dál,
0: stěžoval si Camfourek a to neměl.
2: Breť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
3: Víš co, zajdem spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá. Ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne, že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká?
3: To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
1: Ale to asi nemůžou,
2: uvažoval Macourek. Jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
4: Snad abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
2: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
2: Zahlaholil Camfourek. Honem, pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co Zoubek?
4: Vyjevila se Pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
2: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
4: No a tak šli na ty hrušky.
5: Zástup lidí. Zástup lidí, to by mohla být fronta.
6: Na kolik?
5: Na tři.
6: Na tři, jo? Tak to bude určitě fronta. Nauč se laskavě počítat. Zástup lidí na tři je? No?
5: A když mě to nebaví?
6: Ale jaký pak nebaví?
5: A mě to nebaví, taťuldo.
6: Ale nebaví, pamatuj si, že taková křížovka, to je úplná, řekl bych, úplná nirvána, žáno.
5: Co je to nirvána?
6: Nirvána?
5: Simano.
6: Ty nevíš, co je to nirvána?
5: Ne.
6: No, ta vidíš.
5: Co je to nirvána?
6: No, nirvána, žáno. Ti to vykládám, horem dolem ti vykládám, nirvána, říkám. Takový srozumitelný cizí slovo, žáno.
5: Co je to nirvána?
6: Nirvána je stav blaženosti na sedm.
5: To je otrava.
6: To je stav blaženosti a žádná otrava.
5: Ale tohle je otrava.
6: No tak ho vidíte, vzpupníka. Člověk mu tadyhle pracně opatří maséra na nervový závity a závitnice a on je nespokojený. Napiš DAF.
5: Proč mám napsat DAF?
6: Protože DAF je zástup lidí na tři.
5: Můj ty ton do kolenatej.
6: Netlač tak na ten špalek.
5: No jaký špalek zasejc?
6: Snad nechceš tvrdit, že tohle má být tuška, tohle poleno. Povídám, netlač tak, nebo se to nedá vymazat, když se pomejlíš.
5: Já nepotřebuji nic mazat, já to mám všechno nepomejlený.
6: No jen se moc nenaparuj. Ukáž, hej to sem, očkej tadyhle. První část tajenky, rada otce synovi. Druhá část Z24, rada syna otcovi. Hele, to je co?
5: Co je co?
6: No, jako by věděli, že to budem vyplňovat spolu, víš? Co je tohle? Co to má znamenat?
5: Tadyhle to je čtyři, no. Český vynálezce hromosvodu na pět.
6: Tak to podle tebe má být No bodejť by ne, prosím tebe, tadyhle zázrak je div a ne vid, že ano.
5: Div se píše s měkkým i, ne?
6: No samozřejmě, co má být?
5: No, že píšeš tvrdé i.
6: Nepoučuj, ano. V křižovatce gramatika neplatí. Ne, nehyhněj se. No prosím, nebo tadyhle, švýcarský dramatický spisovatel uplynulého století a on to neví.
5: A ty to víš?
6: No, jak bych to mohl vědět? Co pak jsem v té době byl na světě? Pravý přítok Dunaje. No, to kdyby byl levej, tak mi to nic neříká. To. Prostor mezi dvěma se zbíhajícími stěnami, to vynecháme, to je nesmysl.
5: Proč je to nesmysl?
6: Stěna je jakýho rodu?
5: Ženskýho.
6: No, životního nebo neživotního?
5: Neživotního.
6: No tak, a už jsi viděl něco neživotního, že by se to zbíhalo? Hernajs, počkej, ten vynálezce hromosvodu, to je takový jméno, nebyl on taky krasobruslař?
5: To byl divín.
6: No jo, divíš.
5: Co se divíš?
6: Ne, divíš, že ten, víš, ten vynálezce hromosvodu, no jo, to je ono, to by, počkej, tak to máme tadyhle moment, to by šlo, taky by se to vešlo. Maďarské hlavní město obráceně. To jsou ale chytáky, tohleto rafinovaný chytáky.
5: Jaký chyták je
6: rafinovaný?
5: Jak to rafinovaný?
6: No když nevím maďarský hlavní město normálně, jak ho můžu napsat v obráceně, že ano?
5: Budapešť.
6: No, cože?
5: Budapešť.
6: To je maďarský?
5: Ne, to je maďarský hlavní město.
6: No, samozřejmě. Tak počkej, jak jsi to říkal?
5: Budapešť.
6: Ano, to je Čepadub. To je Šepadub. No, tak to je správný. Teďka přehyby na vyži... to je to nějaký rozmazaný. Co to je?
5: Přehyby na vyžehlených kalhotách. Touše.
6: Co to plácáš?
5: Neboli puky.
6: Jo, takhle. Teďka tadyhle potřebujeme, to máme E5, zbýváme z F4, cítoslovce pobídnutí.
5: Chceš pohlavek?
6: To jako já?
5: Ne, to ty používáš jako cítoslovce pobídnutí, když mi něco chceš.
6: No jo, jenomže to by musela být první část tajenky, jinak se mi to sem nevejde. Ale koukej, hele, druhá část už se rodí. Ještě sem hledáme skutečnost na 4. Počkej, na 4, skutečnost na 4, na 4, to snad... No to bude nějaká podvyživená skutečnost na 4.
5: Fakt?
6: Ještě, že to uznáš.
5: To je fakt.
6: No dobře.
5: To je fakt! No,
6: já tě slyším, nehuláky na mě.
5: Myslím tu podvyživenou skutečnost na 4. Napiš fakt, f-a-k-t.
6: Jo takhle, f-a-k-t. Jo, to je fakt teda to. No a přečti druhý díl tajenky. Já na to tak nevidím.
5: Žhard kprlitn no o omdresbdu vesk. To je arabsky nebo co?
6: Čeče, my tam musíme mít nějakou chybu, to není možný tohle.
5: Asi jo, že tomu není tak moc rozumět, viď?
6: Šmanko, ty já bych do toho... Copak tohle je nějaká zábava?
5: Počkej, netrhej to!
6: Když už to neumějí sestavit, tak hrnej, ať to neprodávají, tohleto!
5: Co se rozčileš?
6: No jak může člověk rozšiřovat svý obzory, když se mu to ani do těch čtverečků nevejde? Jo, by...
5: Počkej, narvi to, taťuldo.
6: Moment.
5: Hele, rozluštění na stránce 15. Třeba tam ta tajenka bude.
6: 15, jo? Počkej. Tady ještě z bloku z toho papíru. No, tajenka 1. Uč se synu moudrým býti. To se povedlo. Člověče, to je přesně na tebe tohleto.
5: A druhá část, člověče, nezlob se. Tak to asi zas bude na tebe, taťuldo.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a... Co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát... Dítě malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty jsi zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluvňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo...
2: No. Vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinkat. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička, je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Jedeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakař. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakař? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Neměl by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Dám se. Není to moje hraní dost slyšet. Jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet, vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře, aspoň ho zase uspím. Vrať se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil, dědek jeden, tak ho takové nápady. No.
3: Už? Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: To ještě neplatí, já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínat.
0: Povídám, že to zase neplatí, že jsem se překlep. Já už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: teď by to platilo. Jenomže to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das Schlag.
1: A to jsem od minulé zimy nehrál.
2: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
3: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu. Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík. Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno. Stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po strání dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
1: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo do třídy, přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu. Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
1: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík. To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
2: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík.
0: A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku. Pod kovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce. A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek. A tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila, Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili, podvečer tvá čelátka,
co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl? Za louby hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modrooko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbami. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromadka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.

Ale maminek a tatínků máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu. Jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
2: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
1: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
3: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
2: Ano,
1: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
3: příteli, musíme si toho tolik povědět,
1: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda

0: ohromným skladištěm, Ramík řekl impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek. Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila. Není. Včera v noci vydrancoval geng kudly Dederona. Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem. Vydrancoval geng kudly Dederona. A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města. Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil. A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
0: V Kilimandžáru. Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal. Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného. Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
2: Poctivého hrnčíře nebo džbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře a všelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hostroman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hostroman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa, já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj 3 koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Stříčku, vy hodně pamatujete. Ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu.
3: To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život,
2: pokáral ho starý Hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Stříčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl Hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného džbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit. A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kde co, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčků, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavil nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stříčku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku. Mockrát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout támhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rých. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Ve vsi jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu. A když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v síti našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba namísto pozdravu vyplázl jazyk a babička ji napřivítanou namísto upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála, až šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila a to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku 1 a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
1: Nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina.
2: Bylinám baba rozuměla, a lektvary vařit uměla.
1: Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla: máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
1: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle.
3: To snad nemyslíš vážně?
1: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat. Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila babě účes čtyřlístky, které si utrhla po cestě pro štěstí. Moc vám to sluší, zaradovala se Anička. Baba nelenila, vytáhla koště a letěla se na sebe podívat ke studánce. Když spatřila na hladině jako v zrcadle svůj odraz, nevěřila svým ohnivým očím.
3: To jsem jako já? No, nevypadám špatně. Ta holka nelže.
1: Už musím, zavolala Anička a svezla se po laně ze stromu dolů. Babička by měla strach, zítra se zase zastavím. Ale dnes v noci raději nikam nelétejte, přece jenom na koště ti to fouká. Byla by škoda toho účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou, a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
3: Máš hřeben? Řekla. No tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout.
4: A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička. On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme.
1: Baba se nadchla. Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14, a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala.
3: Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
1: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla. Anička jí skočila kolem krku. No nemohla si pomoci a vykřikla: ty jsi krásná! Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto,
4: že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné. Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti.
1: Promiň, ale tahle špinavá chýše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou?
4: Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči.
1: Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
2: A na místo smradlavých lektvarů vařit vonavé čajíčky.
1: Co ty na to?
4: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodějnici. Tedy krásné paní, co už čarodějnici vůbec nepřipomínala.
1: Potoční ulice číslo 14. A na koště ti tam raději neléď. Bylo by to podezřelé.
4: Volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. O to, když má někdo v počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel.
1: Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají.
4: A Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slibovali, že je nohy nebudou bolet a prosili a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě boleli nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem volali, křičeli.
6: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
5: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se. A když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
6: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš. A podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
7: Nebojím, Mařenko. Jen počkej, hned budu nahoře.
5: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se. Byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a zkuhrala.
8: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc. Dobře.
5: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
8: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
5: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
8: Teď si přineseme pečínku.
5: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle. A babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
8: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
5: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
6: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na loupatě.
8: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
5: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo křiku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: Ještě děti nevíte, že Kristýnčina babička je zapomnětlivá, jak tak starší lidé někdy bývají.
1: Dnes propleju kopr, aby pěkně rostl. Kristýnko, připomeň mi to.
0: Měla za den tolik běhání a starání, že jí záhon vypadl z hlavy.
2: Překvapím babičku. Vypleju to sama.
0: Vytratila se do zahrady a...
1: Kristýnko, Puňťo, kde ji máme? Máš pravdu, v zahradě. Co pak tam asi tropí? Co to? Kde je kopr?
2: A hotovo. To jsem šikovná, viď? Hezky nám poroste.
1: Dítě, hezky nám poroste rmen. Vždy jsi ho spletla s koprem. Proč pak si nešla za mnou, když jsi chtěla plé?
2: Když ti bys nebyla překvapená.
1: Za takové překvapení ti pěkně děkuju.
2: Víš co, babi, tak já už ti nikdy pomáhat nebudu.
0: A nafoukla se. Tváře jako balónky, pusu zamčenou. Kdyby se na ní neculily babičiny lívance, snad by ji ani neotevřela. Ale říct za ně děkuju, to ne.
1: Hezky trucuješ, jde ti to moc dobře.
0: Dokonce babičce neřekla dobrou noc. Kopr nekopr, babička byla ráda, že jí z vnučky roste pomocnice. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Hlavně, že je ochotná a těší ji někomu udělat radost. Ale že z ní roste hubatice a nezdvořačka. Na zítří vyrazila babička s Kristýnkou na výlet.
2: Babičko, vidíš ten lesík a nádraží s kytičkami? Jako z pohádky, viď?
1: A chtěla bys některou slyšet?
2: Chtěla. Jakou dneska?
1: O kouzelných slůvkách.
2: Zaklínacích, viď?
1: Možná. Byla jedna holčička jménem Mariška. Měla pejska.
2: Puňťu.
1: Vypravili se spolu na výlet. Vláčkem, motoráčkem, ráno tam a večer zpátky, ať ten výlet není krátký. A aby viděli, jak krásně je i tam, kde je nožky sami nedonesou.
2: Jako my.
1: Mariška byla z nádražácké rodiny, na dráze byla jako doma a tak je maminka pustila. Hlídej, Puňťo, ať se nám Mariška nestratí, nikde cestou nevystupujte a ať nedělá ostudu, volala za nimi.
2: Ostudu?
1: Mariška totiž jak byla hezká, tak byla hubatá, dokonce drzá.
3: Pohlídám, neboj se, maminko, naschledanou.
4: Nejsem knoflík, abych se ztratila. A když sama se najdu, ale hni.
5: Dobrý den, jízdenky, prosím.
4: Kalhoty nosím.
5: Cože?
4: Vidličky a nože.
5: Slyším dobře?
4: To já nevím, jestli nejste hluchý.
3: Mariško, dej panu průvodčímu lístky. Víš, co říkala maminka?
4: No jo, abys nežaloval.
5: Děkuju, slečno.
3: Děkujeme, pane průvodčí.
5: Šťastnou cestu. Dobrý den, to říct neumí a jezdí to ve vlaku. Jízdenky, prosím.
3: Je, Slavěnice.
4: Hej, průvočí, proč nejedeme?
5: Čekáme na přípoj, slečno.
4: Ježkovi oči, budeme tady trčet dlouho.
1: Málem třískla oknem, když tu uviděla...
4: Zmrzlina. Puňťo, tamhle mají zmrzlinu.
3: Mariško, zůstaň tady.
4: Co je to? Nehafej, zůstaň.
6: Vanilková, borůvková, nebo si mám dát oříškovou?
1: Zatímco si u stánku vybírala a přebírala, přijel do stanice další motoráček. Mariška se lekla a s kornoutem v ruce skočila do prvního vagónu. Výpravčí zvedl plácačku a motoráček se rozjel.
4: Je, pomoc, to není můj vlak. Není tu Puňťa, zastavte.
1: Puňťa, zatímco Mariška lelkovala na peróně, se opřel předními tlapkami o okno a věrně ji hlídal. Jenom na chvilku mu výhled zakryl vlak, a Mariška najednou Nikde. Ani na peróně, ani v jejich motoráčku. Zavil. Tlapkou si otevřel dveře rozjíždějícího se vláčku a vyskočil ven. U zmrzlinového stánku a první koleje nasál Marišťinu stopu. A dál nic. Punťa vyrazil.
2: Paní výhybkářko, prosím vás, na kterou stranu odbočil vláček, motoráček od Slavěnic?
1: Dáš se po kolejích vlevo.
2: Děkuju moc krát.
1: Mariška zatím řádila. Jen vstoupila paní průvočí, dobrý den, jízdenky prosím, rozbrněli ji uši.
4: Zastavte, hned se otočte, bude to, chci ven.
1: Třískla zmrzlinou na potah lavice, začala vřískat a dupat. Průvočí si pomyslela, že to dítě snad uteklo z polepšovny nebo z blázince. Kloudná řeč s ní nebyla a tak ji na příští stanici vysadila. Ať si s ní poradí pan přednosta.
4: Chci domů. No tak, zatelefonujte někam. Chci Punťu, hned. Dělejte něco, slyšíte?
1: Na pana přednostu povykování neplatilo. Hned poznal, že malá cestující je rozmazlená, rozcapená holčička, která si myslí, že nezdvořáctvím a dupáním všecko zmůže.
4: Sedíte si snad na uších, nebo co? Slyšíte?
7: Jak? Co? Slůvek, která se mi vůbec nelíbí, tady lítalo tolik, až mi zalehlo v uších. Musím počkat, až se mi odlehne.
4: A až se vám odlehne, budete mě slyšet?
7: No, já slyším jen některá slůvka. Taková ty asi neznáš.
4: Jaká?
7: Stejně by si je nezapamatovala. Slyšíš je každý den a nic. Jestli ty na ně nejsi hluchá.
4: Náhodou, já jsem moc chytrá a slyším všecko.
7: No.
8: Dobré ráno, prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, jsou slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, jsou slůvka kouzelná. Naschledanou těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, jsou slůvka kouzelná.
1: Věř nebo ne, Mariška se najednou začervenala jako růžička.
4: Pane přednosto, prosím vás, byl byste tak hodný a zatelefonoval do Slavěnic, jestli tam nemají pejska, Punťu. Já jsem se mu ztratila jako knoflík, ale už jsem se našla, tak aby se o mne nebál.
7: No, tak to je jiná. Počkej, prosím tě. Haló? Ano? No tak Marišku máme tady. Ale ne, proč by zlobila? Ano, vyřídím. Punťa sem běží, Mariško.
4: Děkuju. Jak mě našel?
7: Spěchal za motoráčkem, který si spletla. Všude pozdravil, slušně se zeptal na cestu a poděkoval za radu. Tak milému pejskovi každý rád pomůže. Pojď, za chvilkou máme tady.
2: Mariško, přece jsem tě našel.
1: To bylo shledání. Domů se cestovatelé vrátili úplně včas. A jakoby nic. Jenom maminka se moc divila, jaká se s Mariškou na tom výletě stala kouzla. Vztekání někde zapomněla a sama od sebe říkala: prosím, děkuju i dobrý den. Je, vystupujeme, honem, Kristýnko.
0: Tak se zapovídali, že málem přejeli. Doma šla Kristýnka do sebe.
2: Babi, já se ale nevztykám tak jako Mariška, než se polepšila, viď?
1: Někdy si zatrucuješ, někdy si hubatá. Když...
2: Já vím, babičko, že už se na mě nezlobíš za ten kopr.
1: To víš, že ne. A ty se prosím nezlob, že jsem si hned nevšimla, že jsi mi chtěla udělat radost. Až nám naroste nový, vyplejeme ho spolu. Co říkáš?
2: Ano. Dobré ráno, prosím.
4: prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, znám slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, znám slůvka kouzelná. Naschledanou, těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, znám slůvka kouzelná. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

pověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí, neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale...
na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Máni.
2: Co pak, Hrvínku?
1: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To nevím.
1: Kost je pro psa a škola pro kočku. Haha.
2: No počkej, co máš proti škole?
1: Všechno.
2: No hodou. Škola je základ života.
1: Ale kdo ji má přežít?
2: Ale děti.
1: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
2: Jak to?
1: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
2: A teď?
1: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
2: To já chodím do školy ráda.
1: Bodeď, šprtka.
2: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hrvínku?
1: Že mají všichni.

0: Sám. Otec, Hurvínku.
1: Ty jsi zase něco provedl.
0: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
1: Co jsi vyvedl?
0: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
1: Mašková?
0: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
1: No, teď.
0: No, jaké nudit. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
1: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo?
1: Jo?
0: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
1: Co?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: No to těžko.
0: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
1: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
0: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
1: Jak to?
0: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
1: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
0: No, co pak?
1: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
0: To je přece jasné. Čokoládový dort.
1: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
0: Směr cukrárna!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko? Proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes

začal žít s člověkem, to bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.

0: Proč je leopard skvrnitý? Ve dnech, kdy každý začínal pěkně žít, drahoušku, leopard se usadil na místě zvaném Vysoký veld. Pamatuj si, že to nebyl ani nízký veld, ani křovinatý veld a také ne kyselý veld, nýbrž výlučně jen a jen horký a slunečný Vysoký veld, kde byl písek, pískově zbarvené skály a chumáče jen a jen pískově žluté trávy. Žili tam žirafa, zebra, antilopa, kudu a kapský jelen a všichni byli jen a jen pískově žlutohnědí po celém těle, ale leopard, šedivě nažloutlý kočkovitý tvor, byl ze všech nejvíc pískově žlutohnědý a na chlup splýval s tou jen a jen žlutavě šedohnědou barvou Vysokého veldu. To bylo velmi zlé pro žirafu a zebru a ostatní, neboť když si lehl u jen a jen žlutavě šedohnědého kamene nebo trsu trávy a žirafa, zebra, kapský jelen, kudu, antilopa nebo gnu šli náhodou kolem, hned zaútočil na jejich skákavý život. Opravdu to dělal. A byl tam též etiop s lukem a se šípy, jen a jen šedavě hnědožlutý muž, který žil s leopardem na Vysokém veldu. Ti dva měli ve zvyku lovit spolu, etiop lukem a šípy a leopard jen a jen zuby a drápy. Až žirafa, kapský jelen, kudu, kvaga a ostatní nevěděli, kam skočit. Opravdu to už ani nevěděli, drahoušku. Po dlouhé době, v oněch dnech vše žilo mnohem a mnohem déle, se naučili vyhýbat se všemu, co se podobalo leopardu nebo etiopovi. A jeden za druhým, začala s tím žirafa, protože měla nejdelší nohy, opouštěli Vysoký veld. Utíkali po celé dlouhé dny, až přišli k rozsáhlému pralesu, kde byly jen a jen stromy, křoviny a pruhované, skvrnité a křižující se stíny a tam se skryli. Po dalším dlouhém čase proto, že postávali spola ve stínu a spola mimo jeho dosah a že se na ně promítali klouzavě těkavé stíny stromů, žirafa dostala skvrny a zebra pruhy. Africký jelen a kudu pak tmavou barvu s lehkými šedavými vlnovkami na hřbetech, jaké mívá kůra na kmenech. A tak se stávalo, že jste je mohli slyšet i cítit, ale jen zřídka zahlédnout. A to ještě jen tehdy, když jste věděli, kam se máte dívat. Prožívali krásné chvíle ve stínech pralesa, jen a jen skvrnitých a tečkovaných, protože leopard a etiop zatím pobíhali po Vysokém veldu jen a jen nahnědle šedožlutém a velmi se divili, kam se podělili jejich snídaně, obědy i večeře. Nakonec vyhladověli tak, že pojídali krysy, brouky a skalní králíky, až se z toho oběma, leopardu i etiopovi, obracel žaludek. Tehdy se sešli s paviánem, psohlavou štěkavou opicí, který je nejmoudřejší ze všech zvířat v celé Jižní Africe. Leopard se zeptal paviána a byl velmi horký den.
1: Kam zmizela všechna naše lovná zvěř?
0: Pavián mrkl. On to věděl. Etiop se pak také zeptal paviána. Můžeš mi naznačit nynější místo pobytu pravěké fauny? Bylo to totéž, co se ptal leopard, jenže etiop vždy rád užíval mnoha dlouhých slov, byl již dospělý. Pavián zase mrkl. On to věděl. A pak řekl.
2: Lovné zvěři se zalíbila změna a radil bych ti, leoparde, aby se zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: To řekl etiop. To je velice hezké, ale já bych chtěl vědět, kam se pravěká fauna odstěhovala. A pavián pravil.
2: Pravěká fauna se spojila s pravěkou flórou, protože už byl nejvyšší čas na změnu. A radil bych ti, etiope, aby se změna zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: Leopard i etiop byli z jeho slov docela hloupí, ale přece jen se vydali hledat pravěkou flóru a konečně po mnoha a mnoha dnech spatřili rozsáhlý, hluboký, vysoký prales, plný stromových kmenů, posetých jen a jen tečkami stínů a vlnami stínů, body stínů, šlehy stínů, švihy stínů a kruhy stínů a pruhy stínů. Odříkej to rychle a nahlas a pak poznáš, jak plníčký stínů prales byl.
1: Co to je?
0: ptal se leopard.
1: Že je tu jen a jen tma a zase tak plná drobných skvrnek světla.
0: To nevím, odpověděl mu Etiop, ale snad je to ta pravěká flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím žirafu.
1: Je to podivné, soudil leopard. Myslím, že je to proto, že jsme sem přišli z prudkého slunečního světla. Cítím zebru, slyším zebru, ale nevidím zebru.
0: Počkej chvilinku, řekl Etiop. Je to už tak dlouho, co jsme je naposledy lovili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.
1: Nesmysl,
0: namítl leopard.
1: Pamatuj si na ně docela dobře, ještě z vysokého veledu, zvláště na jejich morkové kosti. Žirafa je 5 metrů vysoká a jen žluto-hnědě zlato-žlutá, od hlavy až k patě. Zebra je asi 1,5 metru vysoká a jen světlo-hnědě šedá, od hlavy až k patě.
0: Řekl Etiop, dívaje se do skvrntě pruhovaných stínů pravěkého pralesa. Vždyť v téhle temnotě by je bylo vidět jako zralé banány v udírně. Ale neviděli je. Leopard a Etiop lovili celý den a ať je cítili a slyšeli, nespatřili ani tu, ani onu.
1: U všech hromů,
0: zvolal leopard, když pili odpoledne čaj.
1: Počkejme, až se setmí. Tahle honba za denního světla je hotová ostuda.
0: Čekali tedy až do tmy a pak leopard uslyšel, jak něco oddechuje a odfrkuje ve svitu hvězd, když se pruhovitě prodíral větvemi. Skočil po zvuku. Bylo to cítit jako zebra, naomak to bylo jako zebra a kopalo to jako zebra. Ale když to srazil na zem, neviděl to. Proto řekl,
1: buď klidný, ty tvore bez tvaru, budu ti sedět na hlavě až do rána, protože je tu něco, čemu vůbec nerozumím.
0: V té chvíli zaslechl sténání, pád a zmítání a Etiop volal,
2: chytil jsem něco, co nevidím. Je to cítit jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to žádnou podobu.
1: Jen tomu nevěř, radil leopard. Seď tomu na hlavě až do rána. Já to právě dělám taky tak. To mé taky nemá žádnou podobu.
0: Seděli tedy na svých úlovcích až do rozbřesku dne a pak se leopard zeptal.
1: Co to teda máš na jídelním stole, bratře?
0: Etiop se poškrábal ve vlasech a řekl, no, mělo by to být jen a jen sitě žluto-hnědě, zlato-žluté od hlavy až k patě a pak by to byla žirafa. Ale má to po celém těle kaštanové skvrny. No a co ty máš na svém jídelním stole, bratře? Leopard se také poškrábal na hlavě a řekl,
1: mělo by to mít vybraně jemnou, jen a jen nahnědle šedou barvu a pak by to byla zebra. Ale je to celé pruhované černými narudlými pruhy. Co si to u všech všudy udělala, zebro? Víš, že bych tě na vysokém veldu spatřil na dálku 10 mil? Nemáš žádnou podobu.
3: Vím, souhlasila zebra. Ale zde není vysoký veld. Cože nevidíš?
1: No teď ano, řekl leopard. Ale včera jsem neviděl po celý den. Čím to bylo?
3: Pusť nás,
0: pravila zebra.
3: A my ti to ukážeme.
0: Pustili tedy zebru i žirafu. Zebra odskočila ke skupině trnovníků, které sluneční světlo promítalo jako pruhy, a žirafa odběhla k vyšším stromům, pod nimiž byla jedna stínová skvrna vedle druhé.
3: Teď se dívejte,
0: zvolala zebra i žirafa.
3: Tímhle to bylo. 1, 2, 3. A kde jsou vaše snídaně?
0: Vykuloval oči leopard a poulil oči Etiop, ale viděli jen a jen stínové pruhy a stínové skvrny v pralese, ale nikde ani potuchy po zebře nebo po žirafě. Obě se skryly a zmizely ve stínech stromů. Hele, řekl Etiop, tohle je kousek, který stojí za to, aby se mu naučil. Pouč se i ty, leoparde. Na tomhle temném místě vypadáš jako kus mídla v truhlíku uhlí.
2: Zvolal leopard. Nepřekvapí tě moc, když ti řeknu, že ty zde zase vypadáš jako horštičná náplast na pytli od mouru.
0: Budiš, ale nadáváním k obědu nic nechytíme, usoudil etiop. Znamená to krátce a jasně, že se nehodíme do tohle prostředí. Budu se řídit pavjánovou radou. Řekl mi, aby se mi zalíbila změna. Já mohu změnit jen kůži a také ji změním.
2: Jak? Zvolal leopard a byl strašně rozčílen.
0: Na pěkně se výjímající černohnědou barvu s trošinkou červeně a s břidlicově modrým nádechem. Bude to velmi dobré, až se budu chtít schovat v dutinách nebo za stromy. A tak změnil kůži, což leoparda rozčílilo ještě víc, neboť dosud nikdy neviděl, aby člověk měnil kůži.
1: Ale co bude se mnou?
0: Ptal se, když etiop si již dobarvoval poslední prst na hezkou novou čern. Poslechneš také pavjánově rady? Přece i tobě radil, aby se ti zalíbila změna.
1: No co jsem ho neposlechl, řekl leopard. Změnil jsem loviště tak rychle, jak jsem jen mohl. Změnil jsem kraj spolu s tebou a bylo mi to něco platné.
0: Ale, namítl etiop, pavián nemínil změnu kraje Jižní Afriky, myslel tím, aby změnil kůži.
1: No, k čemu a jak?
0: Pravil leopard. Vzpomín si na žirafu, řekl etiop, nebo na zebru, jestliže se ti spíš líbí pruhy. Ty si opatřili skvrny a pruhy a to ke své dokonalé spokojenosti.
1: Zabručel leopard. Jako zebra bych vypadat nechtěl, ani za nic.
0: Jen se rozhodni, napádal ho etiop. Nerad bych lovil bez tebe, ale musel bych, kdybys umíněně chtěl vypadat jako slunečnice před nadechtovaným plotem.
1: Volím tady skvrny, řekl leopard, ale neděle je prostě velké. Nechci vypadat jako žirafa, ani za nic.
0: Udělám tě špičkami prstů, řekl etiop. Na mé kůži zbyla spousta černé barvy, nehýbej se. Etiop pak složil prsty k sobě, na jeho kůži zbyla opravdu spousta černé barvy a přitiskl je na mnohá místa leopardova těla. A kde se těch pět prstů dotklo leopardovi kožešiny, zůstalo pět malých černých skvrn pěkně v hromádce. Můžeš je vidět na každé leopardí kůži, drahoušku. Někde etiopovi prsty sklouzly a otisky se trochu rozmázly, ale podíváš-li se zblízka na kteréhokoliv leoparda, přesvědčíš se, že je to vždy pět skvrn. Pět otisků špiček černých, tlustých prstů. No, teď je z tebe krasavec, řekl etiop. Můžeš být na holé zemi a budeš vypadat jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout na holou skálu a budeš jako kus slepence. Lehneš-li si na listnatou větev, bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš si třeba lehnout do prostřed stezky a budeš se podobat, ničemu zvláštnímu. Přemýšlej o tom a přeď.
1: No, když je to takové, pravil leopard, proč jsi nevyzdobil skvrnami i ty?
0: Pro černocha je nejlepší obyčejná černá barva, řekl etiop. Ale teď do toho. Pokusíme se, zda bychom se mohli dostat na kůži třeba naší paní 1, 2, 3, kde je vaše snídaně. Odešli a žili nadále šťastně, drahoušku. No a to je vše. Ale tu a tam slyšíš dospělé opakovat přísloví, což může etiop změnit kůži a leopard skvrny? A myslím, že dospělí nikdy nepřestanou říkat tu hloupost, i když leopard a etiop to již jednou udělali. Či myslíš, že ano? Ale podruhé to již neučiní. Neboť je jim dobře tak, jak jsou teď.

0: to nebylo teda nic moc. Ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten náš zajíc, jenže tam byl jako pes.
1: Tak co teda byl? Zajíc a nebo pes?
0: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
1: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
0: To se nedá jen tak říct, o čem? O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný, protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
1: Jasně, že vím. Tropický prales.
0: No, všude samý stromy a liany a opice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
1: No, nějaká opice, ne?
0: Depak, to je člověk, který ale umí všechno jako opice. Šplhat, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
1: Jú, a taky je to film?
0: Zatím ne, povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
1: Ale mohl by bejt.
0: No to víš, že jo, třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxi psa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
1: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
0: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
1: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
0: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil z jednoho stromu na druhej, tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zasletěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonový míček. Jo, no to ti, ájo, byla nádhera.
1: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
0: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlíd tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněnej, pánové. A spustil jsem se střemhlav dolů, jako to dělá skřivánek nebo káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
1: Teda, to musel být pohled veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
0: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu, já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty, a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov, a řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
1: Jo, ty si ale...
0: holky se na lov neberou. A ty ses ani moc nevstekala, jenom si mi řekla.
1: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
0: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
1: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
0: No, a najednou od někud přifrčel náš zajíc a hned se troufale nabízel.
1: No tak já budu jako pes.
0: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
1: No jo, ale když já neumím štěkat.
0: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak mě teda běž aspoň pošimrat.
1: Ne, neboj se, nějak to zařídím, aby vlítli.
0: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesli. Namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl. Aport. Víš, co to znamená?
1: No, to znamená upaluj a přines.
0: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou tlamou a povídá.
1: No, tak to já teda přinést nemůžu.
0: Jak to?
1: No, teda ona to není kachna, co si střelil. Ono je to práškovací letadlo.
0: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
1: A spadnul do rybníka, viď?
0: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
1: Hele, víš co? Stříle jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
0: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
1: Ju, a co jsi složil?
0: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nad dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem. Pardon, já nerad. Hned to uznal. Dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
1: Teda, já už si s tebou na psa nehraju.
0: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
1: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
0: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
1: Krokodýl přece nemečí.
0: No to vím taky, že krokodýl není koza, no ale tyhle mečeli. Tak já jsem si sedl na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
1: Hroch přece neumí upalovat. Hroch se jen tak courá.
0: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
1: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
0: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses mě jako zeptala, co jsem střelil. No, zeptej se mě schválně.
1: Tak, co jsi střelil, fíku?
0: Letadlo a myslivnu a potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal, jenže já ji vlastně neprodal, já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
1: To teda byl vážně divoký sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
0: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády, tralala. Vždycky je to veliká legrace a letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala.
4: Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem.
3: Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl?
4: V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, pozuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbl, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat. A vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět, pochodovali, řinčili, štíty, kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude.
3: V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, a dup, od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly pozuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl, a já se tolik těšil na borůvky. A celý se roztřásl.
4: Zastavit stát, zavelila zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč. Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé. My, černé zákeřnice, jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my, černé zákeřnice, jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my, černé zákeřnice, oznamujeme obyvatelům meze, že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás, černé zákeřnice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my černé zákeřnice. Za čtvrté. Sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my, černé zákeřnice. Rampam, rampapam. Zákeřnice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme, dal se slyšet další a kdo si se podivil, cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě. Oni nejsou zlí, zabručel čmelák, jen nejsou moc stateční, tak je to. Pak zamyšleně dodal, ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my. My začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme? Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené. Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad, vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná? Přímo v táboře zákeřnic, zabručel čmelák, ale mravenec se radoval. To jsem si myslel, to je moc dobře. Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál. Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán. Tak ho vyklop, zamumlal čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice? Jen poslouchejte, zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstíme lstivé zákeřnice, tralala. Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek. Ha, ha, smáli se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce. Ha, ha, veselili se. To se dalo čekat, že ti zmeze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně. A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se s temným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.

0: Psíček Ciprián byl hlídačem myší a hrabošů. Svýma velkýma žlutýma očima viděl jako dalekohledem, kde se co šustne, a viděl i v noci. Právě takové oči potřebuje hlídač myší a hrabošů, zvláště když má velký obvod, jako měl Ciprián, protože myši a hraboši nadělají pravou spoušť, když se na ně řádně nedohlídne. Ptáci nemají síčky rádi, a tak byl Ciprián samotář. Samotářem byl taky komín Ferdinand, neboť seděl na střeše stále sám, pokuřoval si a nikdo se o něj nestaral. A Ferdinand se taky o nikoho nestaral, staral se jen o to, aby měl pořád plnou fajfku. Až jednou se událo něco docela zvláštního. Ke komínu se blížilo hejno ptáků, kteří s velkým křikem pronásledovali malého síčka. Síček z posledních sil vylétl na střechu, přitiskl se ke komínu a s očima plnýma strachu čekal, co se stane. Když se komín rozlobí, to je kouře a sazí. Komín Ferdinand se do cizích věcí nepletl, ale tohle se mu vůbec nelíbilo. Celé hejno na jednoho. Když se pronásledovatelé chtěli na síčka vrhnout, vybavl na ně nejštiplavější dým a všechny saze, co měl. Ptáci se v kouři sráželi hlavami, oči je pálili a všichni byli rázem černější než nejkominičtější kominík. V hejnu je každý hrdina, hůčel Ferdinand za ptáky, kteří prchali do všech stran. Kdybys chtěl, můžeš zůstat. Tady si na tebe netroufnou. Od toho dne se dávali na střeše spolu. Moc řečí nenadělali, komín si jen občas něco pro sebe zahučel a pořád pobafával. Síček většinou klimbal. Čas od času se vydával na inspekční cestu po svém hrabošním a myším obvodě. Když se jednou zase chystal pryč, řekl komín Ferdinand. Kdybys náhodou někde viděl komíníka, pošli ho ke mně. Moc špatně se mi dýchá. Strašně hulíš, řekl na to síček. No, to není tím. Mám jenom ucpaný krk od sazí. Spíš máš z toho věčného hulení komínové astma. Jednou tě to udusí. A nech toho síčkování a raději sežeň komíníka. Už dlouho u mě nebyl, řekl komín Ferdinand. S komíníkem bylo těžké pořízení. Vymetal víc hospody než komíny a marné bylo všechno vzkazování a přemlouvání. Však taky po Ciprianovi hodil komenickou štětkou, když mu vyřizoval vzkaz, ačkoliv ho Ciprián slušně oslovil. Poklona, poklona, pane komíníku. Když se Ciprián vrátil, Ferdinand měl fajfku vyhaslou a skoro ani nedýchal. Potkal si ho, zeptal se, a každé slovo bylo pro něj těžké, jako cihla. Potkal, řekl Ciprián podle pravdy. A kdy přijde? Ciprián mlčel. Co měl taky říct, když viděl, jak to s Ferdinandem jde z kopce a s komíníkem nebyla řeč? Kdy přijde, povídám, naléhal Ferdinand. Zítra, řekl najednou malý síček Ciprián. To je dobře, zahučel komín Ferdinand a samou slabostí usnul. Když nastala noc, síček Ciprián vzlétl tiše jako stín, aby Ferdinanda nevzbudil, a zmizel ve tmě. O půlnoci vystrčili kominíka z hospody, protože byla zavírací hodina. V hlavě mu hučelo jako pod jezem a nohy šly čehý hod od patníku k patníku. Cesta vedla kolem hřbitova a právě u hřbitova se ze tmy tmoucí najednou ozvalo: stůj, stůj. Kominík nebyl zrovna strašpitel, ale v tu chvíli strachem vykřikl a chtěl utéci. Jenže nohy mu zdřevěněly a zapíchly se do země jako špejle do jelita. Měsíček vykoukl za mrakem, aby se podíval, kdo to o půlnoci křičí, a v jeho světle spatřil kominík na hřbitovní zdi opeřenou hlavu bez těla, jak koulí obrovskýma žlutýma očima. Místo úst byl zobák.
1: Co si račte přát, pane, strašidlo, blekotal kominík.
0: Hlava příšerně zaskřehotala.
1: Já jsem nic neudělal, naříkal kominík.
0: Právě, že jsi neudělal, skřehotala opeřená hlava. Vymetáš, hospody, místo komínů.
1: Pane strašidlo, já se polepším, sliboval kominík.
0: Jen aby, řekla hlava.
1: Na mou duši, řekl zase kominík.
0: Na tvou černou duši nedám. Přísahy. Při kominické štětce.
1: Při kominické štětce přísahám, opakoval kominík.
0: A teď upaluj, co ti nohy stačí, řekla hlava a spustila strašlivý děkot. Kominík z toho hrůzného místa upaloval, že by ho zajíc nedohonil. A měsíček, který to všechno pozoroval, se smál, až to stříbrně cinkalo. Časně ráno, když se celý kraj ještě koupal v rose, seděl Síček Cyprián na střeše vedle komína a už z dálky viděl, jak se žene kominík. Šťouchl do komína a řekl: Ferdinande, probuď se, bude se vymetat. To bylo sazí. A jak se komínu ulevilo. Síček Cyprián a komín Ferdinand vysedávají dál spolu na střeše. Komín si spokojeně bafá a Síček svýma velikýma očima obhlíží pole a zahrady, jestli myši a hraboši nedělají neplechu.

0: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila. Na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
1: Vítám, pane, ponožky mám.
0: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
2: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
1: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
0: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
2: Zítra mám pohřeb, řekl.
0: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
2: Ale ne svůj,
0: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
2: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
0: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
2: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi z zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu, povídá maminka, podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž ta lež má opravdu krátké nohy.

0: Tatí, co je to prosím tebe kolumb?
1: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
0: To já právě nevím, tatí. Ty taky ne, že ne, tatí?
1: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
0: To nebude jelen, tatí, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
1: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
0: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
1: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
0: Tím nevím, tatí.
1: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
0: To nevím, tatí.
1: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
0: Na co, tatí?
1: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
0: Znám, tatí, tu jsme se učili.
1: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
0: Když já už ji pozapomněl, tatí.
1: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
0: Když my jsme si ji učili už dávno, tatí.
1: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
0: To vím, tatí.
1: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
0: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
1: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
0: Ten holub?
1: Jaký holub?
0: Seděl na hostině.
1: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkej to, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
0: To povídal tomu holubovi?
1: Kolumbovi, šmankoté.
0: Ten holub?
1: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
0: Zlehčit?
1: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul, že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
0: Simano, tatí.
1: No tak.
0: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
1: Akorát co?
0: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
1: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
0: A namířil mu mezi oči, vi, tatí, a...
1: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
0: A povídal, hele, ještě jsou, jo.
1: A povídal, pane, postavte toto vejce...

0: Hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
0: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
0: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
0: A ono se mu...
1: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
0: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
0: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tati, to neplatí.
0: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
0: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
0: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
0: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
0: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
0: No tak.
1: Ale fixloval.
0: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixloval!
0: Ticho, herr Neis! Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou! Tak dobrou noc a ticho.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
1: A stejně to neplatí! A stejně fixloval!
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

cool.

0: Jednou šla Víla Amálka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla Amálka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co jsi zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náručem. potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Ohříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutálel.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla: kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla: poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil: určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a od